neznají, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: dálce v oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: Celý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. 4 tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: životě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noj.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájela z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

0: večer.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety. Je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Ztraceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplné nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, přesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě, jak si kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku. Výjimečně.
0: Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. Ha, to nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: No, to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měli kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
4: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
5: Díky.
4: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
3: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno.
5: Děkujeme. Slyším.
3: Ještě dobře, díky.
5: Dobré tak, lečo.
3: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
6: Tady je Jirka, dobrý den, z Čerče, já vás zdravím, ano. Pavle.
3: Já zdravím taky.
5: Děkuju taky, ano.
6: Přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak, další hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Volám z Luhačovic.
3: Ano.
7: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
3: Ale to je dobře.
7: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
3: A to nebyla slazená minerálka, ne?
7: Nebyla, nebyla. No. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
3: Je takhle. No, vy si užíváte.
7: No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
3: Určitě.
7: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
5: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
3: Ano.
7: Děkuji.
3: Tak ať vás to nebolí.
7: A já bych si vybral pokračování.
3: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
8: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
5: No prosím.
3: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě.
8: No.
3: Děkujeme.
5: Naschledanou.
3: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
5: Já myslím, je to jasné.
3: O rodině a fyzkultuře.
9: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda. Humoriáda.

0: jiná.
1: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá: tatínku, co jsem? Říká: no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká: no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme: maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká: počkej, já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká: protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká: kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Hlubiček říká: ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká: ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Hlubiček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá: malcajt. A Kon říká: tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká: tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá: holčičko, kup si bombonek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak, tak. No ne, tak si ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Tomáš Töpfr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
4: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
3: Tak to bude určitě.
4: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají Tálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam
3: objeví
4: budou dělat.
3: Se na jevišti ano, Národního ano, divadla ano. Zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Töpfr Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, dobrý den.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mhm.
4: Dobře, máme
7: hezký
4: zapsáno.
7: Zítekne, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
6: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové.
4: Mhm.
10: Pre vás, Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak, jdeme spočítat. Všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
6: Mm-hmm.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva? A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiňte, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových kurtů. Pan on říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. On říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jinýho. Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi ji přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucií Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí a taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, to, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Lidky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, co byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale když se vůbec nestárnete, to si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme. Buďte zdraví. A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo,
2: ale děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Lišnova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, by se si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Velko krabic.
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč, když zloději mají baterky?
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
8: Májo!
7: Hurvejc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: No to víš, takový supermarket. Market nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak Hulaš, nepřekážej, ať jí dál.
11: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
11: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
12: A co stojí, Hurvínko, psáno tady na té cedulce?
11: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, půst, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
11: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuju ti koupit ponožky.
11: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
11: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
12: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, jo, už jdu.
12: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Je, a hneme se.
12: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
12: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
12: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
11: Cože to?
9: Nejím maso.
11: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
11: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
11: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
11: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
12: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka,
2: jsem,
1: nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl slavnými. Tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Já jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodíle na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřeji, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, samozřejmě. Kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: řeší,
1: podzim.
2: Se to smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vládu čeká další pravidelné zasedání. Dnes má projednat mimo jiné i novelu školského zákona. Sociální organizace dnes nabídnou bezplatné poradenství v obchodním středisku Centrál v Mostě. Zájemci můžou během podzimu v Saské Žitavě navštívit 3 přednášky o podstávkových domech na Liberecku. Dnes bude bez deště, čekáme skoro jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilními součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základní škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
2: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřeby na základě vyšetření a doporučení poradny. V obchodním středisku Centrál v Mostě nabídnou dnes 2 sociální organizace bezplatné poradenství. Podle webu centra se jedná o K srdci klíč, který pomáhá lidem bez domova, a o Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. Jejich pracovníci zájemcům vysvětlí možnosti pomoci v rámci kampaně Říjen pro neziskovky. Pracovníci K srdci klíč budou zájemcům k dispozici od 10 dopoledne do 14 hodin. Potom je do 18. hodiny vystřídají zástupci nevidomých. V centrálu se během října představí také například Charita Most, Tichý svět anebo Fokus Labe. Spolek DMO Lužické a Žitavské hory připravil na podzim sérii přednášek o podstávkových domech. Ty jsou v regionu Trojzemí na Liberecku unikátním a tradičním zástupcem lidové architektury. Lidé se na přednáškách dozví víc o vzniku, rozšíření a rozmanitosti této typické regionální stavby, řekla to za spolupořádající spolek Alžběta Němcová.
3: Jde o sérii 3 přednášek, které povede profesor Thomas Worp, což je vlastně jeden z nejuznávanějších odborníků na podstávkové domy a tradiční stavební kulturu Horní Lužice. Proběhnou v Žitavě, kde budou simultánně překládány do češtiny.
0: Přednášky jsou zdarma a zájemci se mohou registrovat na webu spolku. První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. října. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí do 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje Ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, řekla jeho mluvčí Alena Mühl.
1: Počasí.
0: Po ránu místem mlhy, přes den bude polojasno a postupně se úplně vyjasní. Teploty dnes do 23 stupňů Celsia, na horách čekejte teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici mezi exitem dálnice D8 na 87. kilometru do obce Petrovice omezuje provoz nehoda nákladního auta. Silnice může být podle potřeb řešení nehody úplně neprůjezdná. Dejte pozor také na silnici 1/6 u jihu u křižovatky na Stebno. Policie tam dokumentuje nehodu dodávky se zvěří. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Český rozhlas Sever, František Janačík a zprávy v 5. Tak tedy pěkné pondělní ráno společně s námi. A dneska už máme 5. října, pohled do kalendáře, tak nesmí chybět. Za chvilku nám ho zprostředkuje Petr Jungmann. Pak se podíváme na hokej. Liberec vyhrál Mladé Boleslavi 5-3, téma pro ranní vysílání před 17:30. A teď už písničky, které nestárnou, Vaby Daněk nebo Karel Gott.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Zpíval Vaby Daněk, dobré ráno, teď je 5 hodin a 10 minut, tak tedy pohled do kalendáře nesmí chybět ani dnes. Při pondělku je tu start nového týdne, 5. říjen a slovo má Petr Jungmann.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 5. října, svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
5: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
4: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
6: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
4: A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
2: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
7: Úkom mají přestat maléry, přijeli Drápalíka.
4: 80 má v pohodě i Drápalík.
8: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík soch.
4: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
9: Božník půjdeš Turkovi.
10: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17, jaké máme počasí na severu, tak teploty od 8 do 10 stupňů Celsia, potom na radaru ani kapka, žádné srážky, a ono tak podle předpovědi asi bude i při pondělku, čeká nás totiž teď ráno mlhavé počasí, přes den má být slunečno, ráno tedy mlhy a polojasno až skoro jasno až později a nejvyšší denní teploty 20 až 23.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Petr Muk. Dobré pondělní ráno, 9 minut před 17:30. A teď už míříme na hokej. Včera hrál Liberec a Liberec hrál Mladé Boleslavi. Vlastně poprvé v téhle sezóně úspěšnější byli Bílí Tygři a do tabulky si připsali vítězství 5-3. Takže navázali na výhru 2-0 s Olomoucí. No a bruslaři ani na čtvrtý pokus před vlastním publikem nebodovali. Přitom v té poslední třetině srovnali na 3-3, ale pak znovu dostali branku.
1: Tak mrzí to samozřejmě hodně. Stojí to strašně moc sil to takhle dotáhnout. Teď jsme rádi, že jsme to srovnali. Máme týden na to, aby jsme na tom zapracovali a v dalším zápase dali minimálně 3 a doufám, že to bude stačit už na nějaké body. Pracujeme na tom, aby se to zlepšilo. Je tam hodně co věcí na zlepšení, takže je potřeba sbírat body každý jeden zápas, ať už jeden, dva, cokoliv každý jeden bod se počítá.
2: Vrátil se k utkání mladoboleslavský obránce Petr Zámorský. Snažil se přes porážku najít pozitiva na hře bruslařů.
1: Jsme rádi, že jsme třeba přesilovka, že nám padla, takže to asi pozitivní, a že jsme dali tři góly.
2: Jenže na body to nestačilo. Uspěli hosté. Skóre zápasu otevřel premiérovým gólem v sezóně útočník Bílých Tygrů Filip Jansa. Ten popsal situaci, kdy domácí v závěrečné části vymazali dvougólové manko a srovnali na 3-3.
3: Chvilkový zaskočení asi tam bylo, byla to škoda. To si musíme prostě pohlídat tady ty dva góly, ale nesložili jsme se. Dali jsme vlastně toho rozhodujícího góla, což nás zase nakoplo a pak jsme to krásně ubránili a ještě jsme to pojistili do prázdné brány.
2: Spokojený tak mohl být i liberecký trenér Jiří Kudrna.
4: Tak myslím si, že se nám povedlo vstup do utkání, udělali jsme se vedení, to bylo velice důležitý. Soupeř domácí srovnali a pak se nám zase vlastně poměrně za krátkou dobu podařilo střelit gól na 2-1. S první třetinou jsme byli spokojeni. Myslím si, že potom jsme ještě přidali. Ta druhá třetina z naší strany byla odehraná výborně. Na začátku třetiny jsme navýšili náskok. Bohužel tam si myslím, že byla škoda, že jsme vlastně v závěru inkasovali. Paradoxně vlastně soupeř střelil kontra.

Tak to byl Olympik na Českém rozhlasu Sever. Už vás čekají také další zprávy, které za malou chvíli, to znamená o 17:30, přinese František Janačík. Samozřejmě zůstáváme na severu Čech. Dozvíte se třeba to, že turisti se svezou lanovkou na Komáří výšku v Krupce na Teplicku. Zatím jen o víkendech a o státních svátcích. Víc tedy ve zprávách. Budou to za 3 minuty.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Špindlerův most v Roudnici nad Labem dnes bude mezi půl devátou až půl čtvrtou odpoledne úplně uzavřený i pro chodce a cyklisty. Informuje o tom krajský úřad. Stavbaři musí připravovat povrch konstrukce na pokládku hydroizolace. Turisté se teď svezou sedačkovou lanovkou na Komáří výšku v Krupce u Teplic jenom o víkendech a ve státním a ostátních svátcích. Dnes začíná každoroční technická revize naplánovaná do 6. listopadu. Krajská nemocnice Liberec se obrátí na rozhodčí soud kvůli sporům s dodavateli, kteří pro ní staví Centrum urgentní medicíny. Rozhodla o tom dozorčí rada nemocnice společně s akcionáři. Výstavba centra se totiž prodlužuje o 2 roky. Podle stavebních firem se protahováním zvyšují náklady na materiálech. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na prvního českého prezidenta vzpomínali lidé na akcích po celé republice už o víkendu. Dnes se konají hlavní akce i v českém senátu. Se 4-brankovou ztrátou půjdou do sobotní odvety úvodního kola kvalifikace o postup do Evropské ligy házenkářky Mostu. Podlehli na palubovce makedonského Petrova 18-22. Ráno místy mlhy, přes den polojasno, postupně se úplně vyjasní. Teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 248 na Ústecku mezi exitem dálnice D8 na 87. kilometru a obcí Petrovice pozor na řešení nehody nákladního auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Tak, slyšeli jste aktuální zprávy od Františka Janačíka. A co se bude teď dál? Pokud jste si připstali při pondělku, už za chvilku vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka. Před 18:00 tady budeme mít babské rady o okurkách a samozřejmě nesmí chybět ani informace o počasí. Teď ale písničky, které nestárnou. Pavel Bobek nebo Lucie Vondráčková. Znám.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

tak vím, dík novinám, co by řekl mi Houston, Houston.

0: Zpíval Pavel Bobek a na Českém rozhlasu Sever teď už pozvánka k zítřej, tedy k dnešnímu odpolednímu vysílání, protože je pondělí, tak tu máme osobnosti Česka po 13. hodině. O moderátor Oskar Hess si pozval zajímavého hosta a bude to herečka Mahulena Bočanová. Tady je malá ochutnávka.
1: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám jasný. O tom plánu říct?
2: Je, no tak plány, no tak to je sen a plán, sen. Ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých Márinek a Mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Dnes po 13. hodině tedy ve vysílání Českého rozhlasu Sever Mahulena Bočanová dnešní host.

0: počasí.
1: Počasí na severu Čech při pondělku. Tak teploty ráno jsou docela nízko, 8 až 10 stupňů Celsia. Narazíte hlavně na mlhy, ale ty se přes den rozpustí. Při pondělku má být polojasno až skoro jasno a nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, takže babí léto ještě stále pokračuje. Podrobnější informace o počasí tu budou za hodinku přímo s meteorology.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kristýna a Stonka na Českém rozhlasu Sever, 5 hodin a 8 a 40 minut. A teď tu máme babské rady. Tentokrát se zeptáme, jak s okurkami. Taková okurka nejenom součást jídelníčku, ale také fajn osvěžovač vzduchu. A jak na to prozradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Alenka v říši divů a na Českém rozhlasu Sever pozvánka ke zprávám, protože se blíží 6. hodina a František Janačík vám třeba i při pondělku prozradí například to, že Lesy České republiky v Libereckém kraji obnovili většinu oblastí, které zasáhl kůrovec. Víc tedy ve zprávách, budou to za chvíli.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Děčín v tomto týdnu uzavře kvůli testům a výměně prken cyklolávku přes řeku Labe. Kvůli střeleckému výcviku bude skoro celý říjen uzavřena silnice mezi Chožovem a Nečichy na Lounsku. Systém varování do mobilů v nouzových situacích by měl být spuštěn v únoru příštího roku. Po ránu místy mlhy, přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Cyklolávka přes řeku Labe v Děčíně bude od zítřka do pátku úplně uzavřená. Nebudou po ní moci přecházet ani pěší. Podle magistrátu je na lávku nutné namontovat další tlumič a také ji podrobit zátěžovému testu.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila měla být lávka mimo provoz původně 2 dny. Město ale u jejího zhotovitele reklamovalo několik prken z tropického dřeva, která se začala krutit a stěžovala pohyb cyklistům. Během 4denní odstávky by tak měla firma pokroucená prkna vyměnit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Dnes začne na střelnici Vršovice u Loun střelecký výcvik. Bude proto až do čtvrtka uzavřená silnice mezi Chožovem a Nečichy. Vždy od pondělí do čtvrtka, to tak bude i v dalších 2 týdnech a také 29. října. Podle Anety Klocové z lounské radnice bude omezení platit od 9. do 14. hodiny. Budou moci jezdit i vozidla integrovaného záchranného systému a řidiči budou projíždět v 15 až 20 minutových přestávkách. Po kůrovcové kalamitě nasadili lesníci z dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace výsledek představili veřejnosti. Lidé mohli na 7 místech v Česku vidět nové stromy, dozvědět se o projektech na zadržení vody v krajině a dalších opatřeních proti suchu a povodním. Jedno z nich bylo ve Svoru na Českolipsku v Lužických horách. Pokračuje severočeský ředitel lesů České republiky Václav Bašta.
5: Jsme pozvali návštěvníky do lesa, veřejnost, aby se společně s námi vrátila místa, která jsme v době těsně po kůrovcové kalamitě společně s nimi obnovovali. Aby jsme jim dokázali, že jsme náš závazek lesy opět obnovit po kalamitě splnili.
2: Výsadbu po kůrovcové kalamitě v Libereckém kraji chtějí mít lesníci hotovou do konce tohoto roku. Stát chce v únoru příštího roku spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat do všech telefonů v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Varovná zpráva telefon rozezní například i při vypnutém vyzvánění.
6: Sport.
2: Hokejisté Litvínova prohráli v 8. kole Tipsport Extraligy s Kladnem 2-3 v prodloužení. Po úvodní třetině přitom Severočeši vedli o 2 góly. Promarněného náskoku litoval střelec úvodní branky David Kempf.
7: Přišli jsme v boji těství, že jo, tak stojí nás to hrozně sil, bojujem, bohužel ten zápas jsme natáhli do konce, takže je to hrozně frustrující, ale sezóna ještě dlouhá, musíme se z toho poučit, oklepat a připravit se na další zápas. Pro mě to je momentálně hrozně frustrující, dáváme do toho strašně úsilí a ty zápasy nevyhráváme, takže já jsem přišel kvůli tomu, aby jsme vyhrávali a bohužel zatím to není takový, jaký bychom asi chtěli.
0: Počasí.
2: O ránu místy mlhy, přes den polojasno, postupně se vyjasní. Teploty do 23 stupňů Celsia, na horách dnes do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 248 na severu Ústecka mezi exitem dálnice D8 a obcí Petrovice stále omezuje provoz noční nehoda nákladního auta. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zprávy v 6 od Františka Janačíka, příjemné vstávání společně s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever. Máme tu pondělí 5. října. Už za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát z teplických Trnovan, kde si zloděj velmi dobře promyslel cestu do domu. Pak se podíváme na nábřeží Maxi Psafíka. To najdete v Kadani, je to pěší a cyklistická promenáda a s Evou Bucharovou si ji projdeme před 6:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Barry Manilow nebo Helena Vondráčková.
8: Dobré ráno s Petrem.

0: Krimi historky.
1: V teplických Trnovanech měl zloděj docela dobře promyšlenou cestu do domu. Přes neobývaný pozemek se dostal k sousední parcele, vyšplhal na střechu kůlny a pergoly a odtud se dostal k oknu v prvním patře. Vypáčil ho, vnikl dovnitř a začal hledat, co by se dalo odnést. Našel peněženku a kasičku, ve kterých bylo dohromady asi 90 tisíc. Připravil si notebook, dalekohled a další věci. Jenže právě v tu chvíli mu jeho plán překazil alarm. Z domu utekl a podle policistů rovnou zamířil do herny. Tam ale většinu ukradených peněz utratil. Policistům pak pomohly kamerové záznamy z okolních domů i městské kamery. Zloděj tak sice dokázal překonat okno, ale ne alarm a ani nakonec vlastní chuť utrácet.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin 16 minut, aktuální počasí na severu Čech, 8 až 10 stupňů Celsia, to jsou teploty, na radaru žádné srážky, ale můžete narazit na mlhy, je tam nízká oblačnost, ale až se rozpustí, tak přes den bude polojasno, až skoro jasno, k večeru se vyjasní a nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Za 10 minut bude 6:30, Českým rozhlasem Sever se opět projdeme a tentokrát naše procházka míří do Kadaně a vyrazíme na nábřeží Maxipsa Fíka s Evou Bucharovou. Projdeme levý břeh řeky Ohře.
2: Od Kadaňského hradu po Kadaňský vodní stupeň měří cesta 1,5 kilometru a je vesměs po rovince. Projdete po ní s kočárem, i na kole nebo na odrážedle. Po cestě narazíte třeba na kovovou plastiku Maxipsa Fíka, skulpturu Kadaňského orloje a kamennou sochu Áji a Fíka. Asi po 400 metrech narazíte na první klasické dětské hřiště. Jsou tu klouzačky, houpačky, kolotoč, pískoviště. Mnohem zajímavější je ale druhé hřiště s vodními prvky. Něco takového jen tak někde neuvidíte. Děti si oblíbily křeččí kolo, ve kterém vydrží běhat opravdu dlouho. Je tu i koryto s vodou na posílání lodiček, šlapací kola, která podle toho, jak rychle šlapete, stříkají vodu do řeky, anebo je tu i vodní souboj. Podél cesty je několik jezů a stezka končí u přehrady. Ani tady není nouze o atrakce, tentokrát akustické. Můžete si vyzkoušet zvukovod, hlásné trouby, velký gong nebo bubínky. Na nábřeží můžete využít i skateboardové hřiště, zajezdit si na kole, bruslích, anebo se prostě jenom projít, posedět na lavičce a pozorovat řeku Ohři. A nebo si popovídat o Maxipsu Fíkovi, legendárním pohádkovém pejskovi. Autor večerníčkového seriálu o příhodách Maxipsa Fíka, Rudolf Čechura, totiž žil v dneska už zaniklé obci Ahníkov, nedaleko Kadaně. Město s populárním večerníčkem ale spojuje i Josef Dvořák, který večerníček namluvil a v Kadani začal svoji hereckou kariéru. Maxipes Fík je prostě kadaňským patronem. Zpátky to vemte přes Kadaňské hradby, odkud je krásný výhled na řeku a třeba i na Kadaňský orloj.
0: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty už bude 6:30 a vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde vám František Janačík za chvilku přinese další aktuální zprávy. V novém boru na Českolipsku si ode dneška můžete prohlédnout novou venkovní výstavu. I to vám prozradíme ve zprávách už za malou chvíli.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v ulici Písečná v Žatci využívají dva nové výtahy. Podle webu radnice ty původní často vypovídali službu. Město za výměnu zaplatilo 5 milionů korun. Lidé v Novém Boru se můžou ode dneška podívat na novou venkovní výstavu Václav Havel, známý, neznámý. Koná se v rámci akce Havel 90, připomínající nedožité narozeniny prvního českého prezidenta. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, oproti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen prodejců oslovených Českým rozhlasem. Metrický cen sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety pak zhruba 900 korun. Ministerstva mají během příštího roku postupně propustit desetinu zaměstnanců. Jako první na to upozornil server Seznam zprávy. Vláda má plán propouštění projednat v příštích několika týdnech. V pořadu Poledne s Moravcem to v neděli řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli v národní lize po čtvrté za sebou, v tabulce udrželi třetí místo. Sluneta porazila Brno 83-68. Po čtvrté v sezóně zvítězil také Děčín, tentokrát na palubovce Olomoucka 76-51. Ráno místy mlhy, přes den polojasno, postupně se vyjasní. Teploty do 23 stupňů Celsia, na horách od 15 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žatci silničáři opravují most přes Ohři na průtahu Plzeňská. Sledujte značení objížděk, čekejte i silnější provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o půl sedmé, vy posloucháte Český rozhlas Sever a já vám přeju pěkné pondělní ráno. Dneska máme 5. října, co přinese dnešní den, tedy 5. říjen právě u nás, tady na severu Čech, si povíme už za malou chvíli. V příběhu jík měst a obcí zavítáme tentokrát do Chuderova, budeme mluvit také s meteorology, takže se zeptáme třeba i na to, jak dlouho nám ještě může vydržet to babí léto. Ale teď už jsou tu písničky, které nestárnou, Michal Tučný nebo Leona Machálková s Petrem Kolářem.

0: Poslední kovboj Michal Tučný a na Českém rozhlasu Sever si teď můžeme prozradit, co přinese dnešní den. Je tu start nového týdne, tedy pondělí. Dneska můžete zazpomínat na Karla Kryla v kafé Hříb v Roudnici nad Labem. Začíná v 19 hodin pod Karlu Krylovi. Takové vystoupení, které nabídne silné melodie, nadčasové texty. A Jiří Mizera alias George promluví i o jeho životě. V Litvínovské citadele vás čeká hravý večer. Od 18 hodin tu se spouští filmové a televizní hádanky, takže můžete vyzkoušet, jestli poznáte seriál třeba jen podle znělky. Můžete soutěžit sami, nebo si sestavit dokonce vlastní tým. No a v rámci Dnů architektury vás ve studiu 3 v Mostě čeká pořad pod názvem Vysídlení a dosídlení, projekce krátkého filmu Živé stopy o vysídlování a dosídlování opuštěných pohraničních oblastí s historikem Jiřím Šlajsnou. Začíná se v 18 hodin, takže jste zváni.
1: Český rozhlas Sever, rád.

0: Hodiny ukazují 6 hodin a 43 minut a to znamená, že na Českém rozhlasu Sever už můžeme mluvit o počasí, protože na telefonu je také Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobrý den.
0: Pojďte nám nejdřív popsat, prosím, jak to pondělní ráno vypadá tady u nás na severu.
1: Tak v současné době na části území Ústeckého kraje je mlha. Tam, kde mlha není, zejména na horách, je většinou polojasno a teplota je většinou v rozmezí 5 až 11 stupňů.
0: Jak se bude počasí vyvíjet dál? Co nás čeká při pondělku?
1: Tak nečekají se nějaké zásadní změny během dne nebo během dopoledne by se měly postupně rozpouštět ty mlhy. Přes den bude polojasno, k večeru by se mohlo i úplně vyjasnit a maximální teploty se očekávají většinou 20 až 23 stupně, na horách o malinko chladněji 15 až 18 stupňů.
0: Ještě k tomu vývoji, čeká nás nějaká změna v nejbližší době nebo babíle to bude pokračovat?
1: Zatím to vypadá, že dosavadní ráz počasí bude pokračovat zhruba do středy, ve čtvrtek se očekává ochlazení s deštěm.
0: Říká Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuju za předpověď. Hezký den, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, vám všem dobré ráno a my tu máme další díl našeho seriálu o příbězích měst a obcí. Tentokrát s Alenou Škraňkovou vyrážíme do Chuderova.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Chuderov na Ústecku má několik místních částí. Je to Chuderovec, Libov, Lipová, Radešín, Žežice a osady Mlíniště, Neznabohy a Sovolusky. V historickém lexikonu obcí České republiky byste se dočetli, že první písemná zmínka o obci je z roku 1348. Chuderov z části leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří a to znamená, že jako cíl by neměl ujít výletníkům. Tak například Chuderovec byl samostatnou obcí do roku 1960 a najdete tam majestátní chráněnou lípu velkolistou. Když měřili obvod jejího kmenu ve výšce 130 cm od země, naměřili 326 cm. Další památnou lípu, lípu malolistou, byste našli v poli u Lipové a její kmen je ještě objemnější. Obvod má 400 cm. V Lipové stojí kostel svatého Martina, původně gotická stavba z roku 1352. U kostela stávala i zvonice, později ale byla zbořena. V Žežicích můžete obdivovat kostel svatého Petra a Pavla. Ten je chráněnou kulturní památkou a bohoslužby se tam konají jen příležitostně. Postavili ho v roce 1470 na místě původního kostela. Uvádí se, že v západní věži kostela se nacházely minimálně tři zvony. Jeden z nich z dílny váženého mistra Tomáše z Litoměřic. Dnes tam zůstal jenom jeden. Mlíniště je malou osadou s 6 domy. Západním směrem od Mlíniště dojdete k Pekelskému vodopádu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Zpíval Miroslav Žbírka, pozvánka ke zprávám. Nesmí chybět, blíží se 7. hodina. František Janačík přinese další informace. Děčín zná vítězné projekty participativního rozpočtu s tou realizací. Město začne příští rok. Víc ve zprávách v 7.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem se po ránu mimořádně uzavře i pro chodce a cyklisty. Děčín zná vítězné projekty participativního rozpočtu. Liberecká nemocnice se obrátí na rozhodčí soud kvůli průtahům s termínem dokončení centra urgentní medicíny. Po ránu stále místy mlhy, přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Špindlerův most v Roudnici nad Labem bude až do dnešního odpoledne uzavřený pro chodce i cyklisty, informuje o tom krajský úřad. Stavbaři dnes totiž budou připravovat povrch mostní konstrukce na pokládku hydroizolace. Koridor pro pěší se opět otevře po 15:30 odpoledne. V Děčíně skončilo hlasování na podporu projektů z participativního rozpočtu pro tento rok. O přízeň občanů se ucházelo 15 různých návrhů, pro které hlasovalo přes 800 lidí. Vítězný projekt počítá s opravou cest a laviček v lokalitách Bažantnice a Kvádrberg nebo s rozvojem naučné stezky na Chmelníku.
4: V hlasování podle mluvčího města Luďka Stínila uspěly také projekty na obnovu mobiliáře v městských lesích a na rozšíření pohádkového lesa o nové herní prvky. Rada města by je měla schválit v nejbližší době. Každý z návrhů město podpoří maximálně částkou 750 tisíc korun. Z Děčína Lukáš Mucha, Český rozhlas.
2: Krajská nemocnice Liberec se obrátí na rozhodčí soud kvůli sporům s dodavateli, kteří pro ní staví centrum urgentní medicíny. Rozhodla o tom dozorčí rada nemocnice společně s akcionáři. Výstavba centra se totiž prodlužuje o 2 roky. Podle stavebních firem se protahováním zvyšují náklady na materiálech a subdodavatelé mají termín problém s dostáním závazkům, protože takovým prodlením nepočítali. Firmy proto chtějí po nemocnici finanční kompenzaci. Rozhodčí soud určí, jestli na ní mají nárok, říká to generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
5: A v případě, že oprávněný jsou, tak do jaké míry, čili množství těch peněz, který to prodlení znamená. Zhotovitelé řekli, že nebudou chtít víc než 150 milionů, ale máme smlouvu a tam se nepíše nic o tom, že když to bude díl trvat, tak to bude o spoustu peněz dražší.
3: Sport.
2: Se 4-brankovou ztrátou půjdou do sobotní odvety úvodního kola kvalifikace o postup do Evropské ligy házenkářky z Mostu. Podlehli na palubovce makedonského Petrova 18-22. Severočešky přitom v úvodním poločase vedli o 3 góly. Hokejisté Pardubic porazili v Tipsport Extralize pražskou Spartu 6-4. Na prvním místě tabulky je Třinec, který v Olomouci vyhrál drtivě 9-0 a po 8 kolech zůstává 100%. Je to historicky nejlepší vstup do nejvyšší soutěže. Uspěli i Karlovy Vary, kteří přehráli Plzeň 4-1. V dalších zápasech Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 také v prodloužení.
3: Počasí.
2: Po ránu místy mlhy, přes den polojasno a postupně se vyjasní. Teploty do 23 stupňů Celsia, na horách dnes od 15 do 18 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na exitu číslo 70 dálnice D7 ve směru od Chomutova na Hrušovany stojí odstavené osobní auto. Pozor na silnici 224 z Kadaně k Nechranické přehradě, čekejte tam kyvadlový provoz a je v omezení mezi Roklí a Hořenicemi. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pěkné ráno, tak to byly zprávy, které jste slyšeli. Bylo 7 hodin, František Janačík. Za chvilku pohled do kalendáře, je tu start nového týdne, 1. říjnové pondělí, tak si o něm něco povíme. A pak se podíváme do Litvínova za hokejistou Nikolasem Hlavou. Už jako hráč Kladna se ale podílel na obratu skóre a vítězství rytířů. Vy o tom uslyšíte za chvíli v našem sportovní reportáži. A teď písničky, které nestárnou, Marta Kubišová nebo Víťa Vávra.
6: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Depeši nám poslala Marta Kubišová na Českém rozhlasu Sever. Pokud s námi vstáváte, neuniknou informace o dnešním dni, protože máme 5. října. Je tu první říjnové pondělí a pohled do kalendáře a vše, co s tím souvisí, nám zajistí Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 5. října. V svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
4: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
3: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
1: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
5: Ukombajím se stan malé, přijeli Drápalíka.
3: 80 má v pohodě i Drápalík.
6: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík so.
3: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Božných půjdeš Turkovi.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, počasí na severu. Tak užívejme ještě zbytky babího léta. Ráno je teda studené, většinou teploty od 8 do 10 stupňů Celsia, zatím žádné srážky, ale pozor, na mlhy, nízkou oblačnost, přes den by se všechno mělo rozpouštět a mělo by být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Zpíval Xindl X. Ještě nedávno bydlel hokejista Nikolas Hlava v Litvínově. Za ten nastupoval 4 sezony. Jenže letos se přestěhoval, dres chemiků vyměnil za kladenský a návrat domů v uvozovkách mu vlastně vyšel perfektně, protože 2 asistencemi se podílel na obratu Skóle a výhře Kladna 3-2 v prodloužení.
1: Vítězství a po zápase děkovačka, jak jste si to užil?
2: Jo, užil jsem si to. Bylo to pro mě trošičku divný, byl jsem nervózní, ale ten zápas jsem si užíval. Byl jsem rád, že si to můžu zahrát. Trošku jsem to měl v hlavě a trvalo mi pár střídání, abych se s tím srovnal. Pak si myslím, že to bylo lepší a ten zápas jsem si užil.
1: Nakonec z vaší strany 2 nahrávky, spokojenost?
2: Jo, spokojenost tam je a hlavně spokojenost, že jsme získali ty 2 body, přece jenom jsme prohrávali 2-0, vrátili jsme se do zápasu a prostě ta extraliga je ohromně vyrovnaná, takže každý bod je zlatý a prostě jsme rádi dneska za 2 body.
1: Vy jste prohrávali 0-2, od druhé třetiny ale dominantní výkon. Co se změnilo, co jste si řekli o první přestávce?
2: Trošku jsme si museli vyhubovat, aby to začalo fungovat a zjednodušit hru. Dělali jsme chyby, byli jsme všude druhý, prohrávali jsme souboje, takže tady ty věci byly potřeba změnit.
1: V první třetině vám dala oba góly litvínovská formace Kempf, Ondřej Kaše, pak už jste je docela pokryli. Bylo to také tím, že jste počítali třeba s tím, že jim budou docházet cíly?
2: To asi ne a my jsme se na to připravovali, že oni jsou vlastně tahouni hlavní toho týmu a bylo to obrovsky vidět zase od začátku zápasu, hrajou výborně. A my jsme si řekli, že chceme být na blízko, bohužel první třetinu jsme nebyli, dali jsme jim prostor a oni nás za to potrestali a pak nějakým způsobem jsme se zlepšovali a zlepšovali.
1: Cítili jste, že nakonec klidně to mohly být 3 body pro vás, protože opravdu jednoznačně jste Litvínov přestříleli?
2: Jo, tak cítili jsme, že ten zápas se překlápí nějak na naší stranu, ale zase na druhou stranu jsme hráli s pokorou a i dobře dozadu, prostě aby jsme to zvládli a ty body odsaď odvezli.
1: Niku, jak se vám líbí zatím v Kladně?
2: Líbí moc, užívám si každý den, baví mě hokej, užívám si to, hlavně zdraví, aby vydrželo, tak doufám, že to bude pokračovat.
1: Řekl kladenský útočník Nikolas Hlava, který hrál ještě loni za Litvínov, ale teď už obléká barvy kladenských rytířů, kteří vyhráli v Litvínově 3-2 v prodloužení. Z Litvínova David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: obyčejnou ženu.
1: Zpíval Petr Spálený a já vás můžu pozvat ke zprávám, které se blíží. Blíží se totiž 7:30 a František Janačík vám řekne třeba to, že v areálu technických služeb v Litoměřicích vznikl nový sběrný dvůr. Víc informací uslyšíte za 4 minuty.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V obchodním středisku Centrál v Mostě se dnes v rámci akce Říjen pro neziskovky představí neziskové organizace. Nabídnou například bezplatné poradenství. Od 10 do 14 hodin tam bude organizace K srdci klíč, kterou odpoledne vysvětlí.

0: střídá sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. V areálu technických služeb v Litoměřicích je nový sběrný dvůr, jeho součástí je také nové Reus centrum a nábytkářská dílna litoměřické diakonie. Náklady na vybudování byly 23,5 milionu korun. V Jablonci nad Nisou začala dnes další dopravní omezení v ulici Pražská a okolí kvůli opravám inženýrských sítí. Až do 29. listopadu je provoz omezený v ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská. Další omezení řidiče čekají v ulicích 5. května na Hranici a Revoluční. Václav Havel by dnes slavil 90. narozeniny. Odkaz prvního prezidenta České republiky už v neděli připomněl Radiožurnál ve speciálním vysílání Hovorů z Lán. Mezi hosty byl třeba jeho mluvčí Ladislav Špaček. Ten připomněl, že Havla si vážili i v zahraničí, vztah si vybudoval třeba s tibetským Dalajlámou. Začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Po ránu stále místy ještě mlhy, přes den polojasno, postupně se vyjasní úplně. Teploty dnes do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 pozor, na 89. kilometru ve směru do Německa je tam odstavené vozidlo. Na silnici číslo 38 pozor na omezení mezi Doxy a Bezdězem. Kvůli pracem naplánovaným do 19. října čekejte vždy mezi 7. a 16. hodinou úseky s kyvadlovým provozem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy s Františkem Janačíkem. My se za chvilku vrátíme k pátečnímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o školních jídelnách a pak také budeme mluvit o umělé inteligenci jako pomocníkovi učitelů, a to v naší reportáži před 8 hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, takže vám zaspívá třeba Petra Janu, anebo právě teď Kabát.

0: Petra Janů a na Českém rozhlasu Sever v 7 hodin 40 minut Dáme řeč. Vlastně se tedy spíš vracíme k tomu pátečnímu Dáme řeč. Probírali jsme to, jestli školní jídelny potřebují změnu. Budou děti jíst zdravě? Zavolal i Rosťa z Krásné Lípy.
1: Chodím do školní jídelny skoro celý svůj život.
2: Ano.
1: Je mi dneska 52 let.
2: Ano.
1: A chodíme tady přímo v Krásné Lípě do školní jídelny, kterou samozřejmě musím pochválit. A chodíme tam s chlapama na obědy, protože zaměstnavatel nám umožňuje, že se tam můžeme stravovat.
2: Co vám chutná nejvíc v té školní jídelně?
1: Český jídla prostě, jo, já nejsem pro tohle to zdravý žití, trošku se mi to příčí. Dneska jsou už lidi trošku takový poblázení tímhletím, jo. Mám samozřejmě rád plněný knedlíky, uzeným, sezalím to prostě, luxus, jo, a kuře z kaší, prostě obyčejný český jídla, jo, a já si myslím, že dneska je i takový, trošku mi připadá hon na tyhle ty školní jídelny, že tam nezdravě vařej a prostě na ně házejí, docela bych řekl, jako trošku špínu v tomhle ohledu. Jo.
2: Rozumím.
1: A oni pořád se všichni vymlouvají, jak jsou ty děti dneska obézní, ale přeci, ať to každý pochopí, to není těma školníma jídelnama. To je přeci KFC, McDonald, takovýhle, tím se dneska děti cpou, že jo, nesportujou a oni to všichni házejí na ty školní jídelny a myslím si, že to není dobře.
0: Tak to bylo páteční Dáme řeč a pozvánka k tomu dnešnímu. Začneme samozřejmě po 9. Zdeněk Lukesle se vás dneska zeptá, jestli chodíte rádi do lesa.

0: počasí.
1: Je 7:45, počasí na severu Čech, tak aktuální teploty od 8 do 10 stupňů hodně, narazíte na mlhy, velmi často na nízkou oblačnost, ale hlavně jen teď ráno, během dne se to vše bude rozpouštět a jinak má být polojasno až skoro jasno, k večeru se vyjasní. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Jsem v vůně, kterou plaveš. Proskočí

0: Za 10 minut bude 8 hodin a vy posloucháte Český rozhlas Sever. S umělou inteligencí už se dneska může setkat opravdu skoro každý a jako taková už se postupně zabydluje taky ve školách. Tak třeba učitelům může ušetřit část práce. Speciální školní aplikace jim dokážou pomoct třeba s přípravou hodin, tvorbou materiálu nebo zpětnou vazbou pro žáky.
1: Takže my se vrátíme k našemu tématu První republiky. A dneska využijeme zdroj času.
2: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na pražské základní škole Mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
1: Když budeme moct použít ten zdroj času, na co byste se zeptali?
2: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
1: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete.
2: Učitelka vidí konverzace všech žáků s AI a sám chatbot je usměrní, kdyby se ptali na něco, co s tématem nesouvisí. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům i s přípravou hodin a zohledňuje také individuální potřeby žáků.
3: Taky to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
2: Říká deváťačka Tereza. Podle učitele a jednoho z vývojářů aplikace Andreje Novika platforma zvládá i opravování testů.
4: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní zpětné vazby, kterou Sciobot navrhne, ale pochopitelně důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
2: Podle učitelky Kateřiny Budkové se ale pedagogové s umělou inteligencí teprve učí pracovat, takže jim zatím tolik času neušetří.
5: Každý učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
2: Sciobot je v základní verzi zdarma, spoplatněný jsou různé jeho funkce a volně dostupné jsou od září taky takzvaní tajny boti od neziskové organizace AI dětem. Podle spoluzakladatelky organizace Evy Nečasové se chatboti víc ptají, než odpovídají.
6: A z toho povídání vlastně hodnocení celé té lekce a upozorňuje to třeba učitele na tom, že je potřeba děti naučit ještě něco navíc nebo naopak, že děti v něčem byly super.
2: Školní chatboti jsou oproti běžným AI nástrojům nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% českých učitelů, nejčastěji při přípravě výuky pro cvičování dovedností žáků nebo k pochopení a shrnutí učiva. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Děvče z krásných začátků, Petr Novák na Českém rozhlasu Sever. Za chvíli už tu bude 8, za 5 minut 8. Máme tu pondělní ráno, za chvíli také další zprávy. V Novém Boru dneska začíná výstava k nedožitým 90. nám Václava Havla. I to vám řekne František Janačík. Přesně v celou.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Žatec zaplatil 5 milionů korun za výměnu výtahů v domě s pečovatelskou službou. V Novém Boru dnes začíná výstava k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. Po ránu stále místy mlhy, přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v ulici Písečná v Žadci využívají dva nové výtahy. Podle webu radnice ty původní často vypovídaly službu. Město za výměnu zaplatilo 5 milionů korun. Výtahy slouží obyvatelům 180 bytů. Mnozí z nich mají potíže s pohybem.
2: Výměnou výtahu město završilo několikaletou modernizaci domu. Během ní nechalo budovu taky zateplit a vybudovat zahradu. Obyvatelé tam mají altán, květinové záhony a cvičební stroje. Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Lidé v Novém Boru si můžou od dneška prohlédnout novou venkovní výstavu Václav Havel, známý a neznámý. Koná se v rámci akce Havel 90, kterou k příležitosti 90. výročí narození prezidenta a dramatika pořádá nadace Dagmar a Václav Havlovi společně s knihovnou Václava Havla po celé republice.
3: Výstava je složená z 20 panelů a prostřednictvím unikátních snímků přibližuje život a dílo prvního prezidenta České republiky. Venkovní expozice stojí na náměstí Míru poblíž lavičky Václava Havla. Přístupná bude až do konce prosince tohoto roku. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se také ohradili proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Pod výzvou jsou podepsaní například zástupci České televize, také Českého rozhlasu, Televize Nova, Blesku, Seznam zpráv nebo serveru Sport.cz. Kvůli studentským protestům dnes ve Francii zůstane zavřených až 500 škol. V neděli to podle agentury AFP oznámil ministr školství Edouard Geffré. Dodal, že protestující při demonstracích, které začaly minulý týden, už vypálili nebo vyplenili 24 školských zařízení. Francouzský ministr tvrdí, že k násilí je podněcují krajně levicoví aktivisté. Studenti si stěžují na špatné podmínky na školách. Na úterý chystají celostátní demonstraci.
1: Sport.
0: Hokejisté Kladna zvítězili v 8. kole Tipsport Extraligy v Litvínově 3-2 v prodloužení. Dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Nikolas Hlava. Ten v létě posílil Rytíře po 4letém působení právě v severočeském klubu.
4: Bylo to pro mě trošičku divný, byl jsem nervózní, ale ten zápas jsem si užíval. Byl jsem rád, že si to můžu zahrát. Trošku jsem to měl v hlavě a trvalo mi pár střídání, abych se s tím srovnal. Pak si myslím, že to bylo lepší a spokojenost tam je a hlavně spokojenost, že jsme získali ty dva body. Přece jenom jsme prohrávali 2-0 a vrátili jsme se do zápasu.
1: Počasí.
0: Po ránu stále místy mlhy, přes den polojasno, postupně se úplně vyjasní. Teploty do 23 stupňů Celsia, na horách dnes do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 248 na severu Ústecka mezi exitem dálnice D8 a obcí Petrovice stále omezuje provoz likvidace následků noční nehody nákladního auta. Pozor na silnici mezi Božíkovicemi a Brenou u Zákup na Českolipsku, tam policie řeší nehodu dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy v 8 od Františka Janačíka. Pak se zaměříme na něco, co v učebnicích nebylo. Tentokrát se budeme zajímat o krávy a možná se o nich dozvíme od Martina Písaříka ledost co nového. Čeká nás volební průvodce, protože už vlastně v pátek a v sobotu se znovu otevřou volební místnosti. Takže co je úkolem obecních zastupitelstvech, jak to třeba funguje v Praze nebo v dalších velkých městech, kde je jasno už teď, i to vám řekneme před 8:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Václav Neckář nebo Lenka Filipová a Leny.
1: Dobré ráno s Petrem Berem.

0: Václav Neckář na Českém rozhlasu Sever dospíval, no a my už se teď můžeme podívat na něco, co v učebnicích nebylo. A Martin Písařík se tentokrát zaměří na hospodářská zvířata, konkrétně na krávy a zajímavosti s nimi spojenými.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut. Dobré ráno, tak aktuální teploty venku od 6 do 8, někde 10 stupňů Celsia. Hlavně teď ráno můžete narazit na mlhu nebo nízkou oblačnost, ale přes den by se všechno mělo rozpouštět, má být polojasno až skoro jasno. K večeru se dokonce vyjasní. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ústí nad Labem. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: zpívali Vanastovi věci. Určitě víte, že o víkendu, tedy v pátek a v sobotu, nás čekají volby. V Česku je víc než 6 tisíc obcí. Každá má svoje vlastní zastupitelstvo, které rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních. Od sekání trávy až po stavbu nové cyklostezky. Jak ten výběr obecních zastupitelů vlastně funguje? Nejen to vám vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva dvě. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.

0: které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Špindlerův most v Roudnici nad Labem je dnes mezi 15:30 až 16:15 odpoledne kvůli pokračujícím opravám úplně uzavřený i pro chodce i cyklisty, informoval o tom krajský úřad. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty i do 24 stupňů, rána chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit až koncem týdne, během čtvrtka začne přibývat mraků a také srážek. Lidé si ode dneška můžou znovu zaplavat v bazénu v Postolopretech na Lounsku. Během více než 4 měsíců dlouhé uzavírky tam pracovníci služeb města opravili kotelnu, střechu a část rozvodů vody. Bazén otevírá dnes ve 16:00 odpoledne. Turisté se teď svezou sedačkovou lanovkou na Komáří výšku v Krupce u Teplic jenom o víkendech a o státních svátcích. Dnes začíná každoroční technická revize. Naplánovaná je do 6. listopadu. V Děčíně skončilo hlasování na podporu

0: projektů z letošního participativního rozpočtu. O přízeň občanů se ucházelo 15 návrhů, hlasovalo pro ně přes 800 lidí. Podrobnosti přidáme v končícím ranním vysílání ještě před 9. hodinou. Po ránu stále ještě místy mlhy, přes den polojasno, postupně se úplně vyjasní. Teploty dnes do 23 stupňů Celsia ve stínu, na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Jablonecké ulici Rýnovická policie řeší nehodu dvou osobních aut a dodávky. Pozor na silnici 1/38. Mezi Doxy a Bezdězem je omezení kvůli pracem. Naplánovaným do 19. října čekejte každý den mezi 7. a 16. hodinou úseky s kyvadlovým provozem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v 8:30 jste slyšeli, František Janačík. Tak dobré ráno se Severem, kde si už za chvilku řekneme, co přinese dnešní den. Máme tu první říjnové pondělí, tak o něm určitě budeme mluvit. Před 9. hodinou se pak podíváme do kraje na participativní rozpočty. V Děčině už lidi rozhodli, co chtějí, v Teplicích, v Lovosicích z návrhů teprve vybírají. My o tom budeme mluvit s naší zpravodajkou Lucí Hejzlovou. Teď už jsou připraveny písničky, které nestárnou. A tak zaspívají Petr Rezek nebo Jarek Nohavica a Čechomor.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Zpíval Petr Rezek a na Českém rozhlasu Sever. Teď budeme mířit vlastně po celém našem kraji, protože si můžeme vybrat, co zajímavého přináší dnešní den, 1. říjnové pondělí. Dneska můžete v Roudnici nad Labem zavzpomínat na Karla Kryla. V kafe Hříb začíná v 19 hodin pořad Pocta Karlu Krylovi. Samozřejmě písničky, texty, ale také mluvené slovo o Krylově životním osudu, podání Jiřího Mizery alias George. V Litvínově v Citadele můžete mít hravý večer. Od 18 hodin se tu spustí filmové a televizní hádanky. Poznáte seriál podle znělky, vzpomenete si, z jakého filmu pochází slavná hláška. No tak si to můžete vyzkoušet a buď sami, nebo si dokonce můžete sestavit vlastní tým. V rámci Dnů architektury vás ve studiu 3, to je v Mostě, čeká pořad pod názvem Vysídlení a dosídlení. Projekce krátkého filmu Živé stopy o vysídlování a dosídlování opuštěných pohraničních oblastí. A to s historikem Jiřím Šlajsnou. Začíná se 18 hodin, jste zváni.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin a 44 minut, aktuální teploty venku většinou okolo 8 stupňů Celsia. Narazíte často na mlhy, na nízkou oblačnost, ale ještě pořád nás přeci jen čeká babí léto, takže i dneska se to celé probere. Vyjasní se, má být polojasno až skoro jasno, k večeru úplně jasno. A to všechno nám takhle pěkně potrvá až do středy. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byli Eláni a Kočka, Český rozhlas Sever, pěkné ráno. Participativní rozpočty, zní to divně to slovo, ale ve městech v Ústeckém kraji už jsou docela populární. Připomenu, že jejich prostřednictvím můžou lidé navrhnout svému městu, jak vylepšit takový veřejný prostor. Tak třeba v Děčíně už obyvatelé o těch vítězných návrzích rozhodli. V Lovosicích a Teplicích můžou lidé stále hlasovat. My teď máme podrobnosti díky naší redaktorce Lucii Hejzlové. Lucie, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Pojďme rovnou k tomu Děčínu. Jaký nápad tam vyhrál? Co si lidé odhlasovali?
1: Letos obyvatelé Děčína mohli vybírat z 31 nápadů. Do hlasování prošlo 15 z nich. Nejvíc hlasů získal návrh na obnovu veřejného prostoru v lokalitách Bažantnice, Kvádrberg, Chmelník a dalších částech města. To zahrnuje třeba nové lavičky nebo úpravu cest. Na druhém místě skončil právě projekt na oživení Kvádrberku a třetí projekt je rozšíření pohádkového lesa. Přibudou drobné herní prvky, které dětem umožní aktivně rozvíjet fantazii i dovednosti. Celkem na tyhle nápady město vyčlenilo 2 250 000 korun. Každý z projektů získá 750 000 korun.
0: Zmínili jsme i Teplice, Lovosice. Z čeho tam mohou lidé vybírat?
1: V Teplicích obyvatelé vybírají z 19 návrhů. Jsou to třeba obecní pastviny na městských trávnicích, půjčovna dobových kostýmů, na procházky lázeňskými parky, vodní hřiště, veřejná pítka nebo přeměna nevyužité GTO výšiny poblíž Metelkova náměstí v lesní hřiště. Náklady na jeden projekt město limituje 750 tisíci. V Lovosicích lidé hlasují mezi 16 nápady, mezi nimi je například obnova vycházkové cesty pod Lovošem, přístřešek pod autobusovém nádraží, fotopoint v lesoparku Osmička, přírodní oázy pro živočichy a opilovače nebo veřejná budka pro výměnu hudebních nosičů. Radnice mezi vítězné návrhy rozdělí 1 000 000 korun a v sousedních Litoměřicích už lidé můžou podávat nové návrhy do dalšího ročníku.
0: Takhle to tedy vypadá s participativními rozpočty v Ústeckém kraji. Díky za přehled, Lucie. Lucie Hejzlová, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla Eva Farná, za 5 minut už tu bude 9. hodina i dneska, protože máme pondělí, nás čeká Dáme řeč a dneska nás jim bude provázet Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: O čem to bude?
1: Tak dnes si budeme povídat o lese a já se posluchačů zeptám, jestli chodí rádi do lesa. Co ty jsi na procházky v lese?
0: Já jsem se na lese naprocházela až hamba.
1: Chodím a co rád jsi tam dělal?
0: No, hlavně jsem připravoval pro děti dobrodružné soutěže v lese.
1: Ano.
0: Jo, takže fáborkování. Následně úklid fáborku, hledání ztracených dětí, hledání ztracených vedoucích, takže jsem se jako po lesech pohyboval docela často, ale jinak rád houbařím taky.
1: Já taky ráda houbařím a vlastně celkově mám ráda i lesy. Petře, dej nějaký tip, který les je podle tebe nejpěknější u nás?
0: Nejpěknější, on je každý les jiný, že jo? Ale nejpěknější jako tady u nás v Ústeckém kraji.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak nejpěknější nevím, ale já jezdím moc rád třeba... Teď bych neprozradil nějaké naleziště, ale jezdím moc rád třeba Krájci.
1: Krájci.
0: Nebo do prostoru mezi Ostrovem a Tisou. A nebo přes hranici na druhou stranu.
1: Na druhou stranu, ale tam se nesmí houbařit, doufám, že o tom víš.
0: Smí, akorát musí vážit, myslím, kilo nebo něco takového, aha, jinak se tam houbařit smí. Ale takže ty lesy tady přímo v okolí Labských Pískovců mám opravdu docela jako rád, musím říct. No tak vidíte, pár tipů jsme dali, teď už se tedy s vámi loučí Petr Beran. Pokud budete ráno brzy zítra vstávat, tak se určitě uslyšíme po 9. Dejte řeč s Renatou Filipi. Hezké pondělí.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. V obchodním středisku Centrál v Mostě dnes nabídnou sociální organizace bezplatné poradenství. Před 90 lety se narodil Václav Havel, jeho odkaz lidé připomenou dnes po celém Česku. Po ránu stále místy mlhy, přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách má dnes projednat vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve střídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby asistenti byli stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
3: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měli profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
2: Změna by měla začít platit od září příštího roku. V obchodním středisku Centrál v Mostě se dnes představí neziskové organizace, nabídnou například bezplatné poradenství. Pracovníci organizací lidem vysvětlí, jaké druhy pomoci poskytují. Akce je součástí kampaně Říjen pro neziskovky. Dnes od 10 do 14 hodin tam bude organizace K srdci klíč, která pomáhá lidem bez domova. Pak ji vystřídá sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Svou práci v centrálu během října představí také mostecká charita, Tichý svět nebo Fokus Labe. Cestující na trati mezi Českou Lípou a Lovosicemi musí počítat s komplikacemi, informovala o tom Jana Hinterholzingerová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa začala plánovaná pětidenní výluka. Na trati je zavedena náhradní autobusová doprava. Spoje ale nezajíždí do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel. Posledního československého a prvního českého prezidenta připomínají akce po celé republice. V Senátu třeba odhalí pamětní desku. V první prezidentské knihovně začne týden kulturních a debatních akcí. Nabídne diskuze o demokracii, umělé inteligenci nebo o médiích. Výročí Havlova narození připomněl taky Radiožurnál. Včera vysílal speciál ze zámecké zahrady v Lánech s Havlovými spolupracovníky.
1: Sport.
2: Basketbalisté Ústí nad Labem v národní lize vyhráli po čtvrté za sebou a v tabulce udrželi třetí místo. Sluneta porazila Brno 83-68. Po čtvrté sezóně zvítězil také Děčín, tentokrát na palubovce Olomoucka výsledkem 76-51.
1: Počasí.
2: Po ránu stále místy mlhy, přes den polojasno, postupně se ale vyjasní. Teploty dnes do 23 stupňů Celsia, na horách do 18 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 116 cm, průtok 68 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 115 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích Proseticích policie v ulici Plynárenská dokumentuje poškození trolejbusu. Pozor na silnici 1/38 u Starých splavů, tam policie řeší nehodu s mrtvou srnkou na vozovce. V Žadci silničáři pokračují v opravách mostu na průtahu ulicí Plzeňská. Sledujte značení objížděk. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 9. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě dnes se začíná dnešní Dáme řeč. Já se vás zeptám, jestli chodíte rádi do lesa, jak často tam chodíte, co vás tam baví, kde je u nás na severu Čech nejkrásnější les a zabloudili jste třeba někdy? Klidně už teď mi volejte do studia na telefon 475 212 212. Můžete psát e-maily na adresu dameřeč@rozhlas.cz nebo pište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou je ve studiu i můj kolega František Janačík. Františku, hezké dopoledne.
2: No, hezké dopoledne.
0: Co ty a les?
2: No, já jsem v lese rád, akorát se tam už nedostanu tak často, jak tomu kdysi bývalo. No, tak no. Ti moc možná neřeknu a možná ano. Ptej se dál.
0: Dobře, ptám se dál. Houbaření nebo jenom procházky?
2: Určitě houbaření a procházky jsou taky fajn, takže vlastně jakoukoliv příležitost k tomu navštívit les nevynechám, akorát těch možností moc není. Mm-hmm. No a krásné lesy teda si můžu tipnout.
0: Určitě.
2: Hrozně se mi líbí lesy okolo Tise, ale ne v těch skalách, ale naproti.
0: Naproti
2: směrem jako na Petrovice, když jde pěšky. Je tam i hodně listnatých stromů. Já takhle, jak ty lesy nemám moc nachozené, tak mi se přesně tenhle ten typ lesů líbí, kde se je to spíšené, kde jsou ty buky, duby.
0: Jasný.
2: A taky borovice a smrky.
0: Smíšený, přesně, jak se tomu říká. Františku, ty žiješ v Teplicích, co okolo Teplicka? Máte tam taky nějaké krásné lesy?
2: No, když se podívám z Doubravky, tak jsem jich řadu viděl, ale nebyl jsem v nich nějak moc často, ale určitě jsou taky pěkné.
0: Tak doufám, že mi zavolá i nějaký posluchač z Teplic a dáme tip třeba i na Teplicko, ale klidně volejte z celého Ústeckého kraje a dejte tipy, kde je ten nejkrásnější les na severu Čech. Volejte do studia, telefon je 475 212 212. Teď už posílám písničky, i ty, které nestárnou. Zaspívá Tomáš Linka, později skupina Činasky, ale teď už Helena Vondráčková.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Tomáš Linka dospíval a taky nám zahrál písničky, které nestárnou. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní dáme řeč. Povídáme si o lese, o procházkách v lese. Zajímá mě, který les je podle vás ten nejhezčí u nás na severu Čech a jestli jste se někdy třeba ztratili. Protože určitě víte, že procházka v lese může být doslova léčivá. Je ale potřeba, abyste to nebrali jenom jako cíl dojít z bodu A do bodu B, ale vnímali les všemi smysly. Eva Bucharová se na to nedávno zaměřila ve své rubrice Minuta o zdraví.
1: Na minutu o zdraví.
2: Můžete začít už způsobem, jakým do lesa vyrážíte. V tradičním pojetí výletu si totiž obvykle vytyčíte trasu z místa A do místa B a více nebo méně výkonovým způsobem pak tento kus prostoru urazíte. Čeština je opravdu výstižná. Po cestě ani nevnímáte, kde vlastně jste. V horším případě pobyt v lese strávíte zíráním do mobilu. Naplánujte si pobyt v lese trochu jinak. Cílem není dostat se na určité místo, ale zkrátka jen být v lese. Bez záměru, bez očekávání, ale za to otevření všemu, co přijde. Jednou z vlastností lesa jako terapeuta je totiž to, že má vždycky pro každého právě tu medicínu, kterou v danou chvíli potřebuje. Důležité je spojit se s lesem všemi smysly. Skrz zrak, sluch, hmat, čich a třeba i chuť. Stromy vylučují těkavé látky k vlastní ochraně před škůdci. Tyto látky posilují také lidský imunitní systém. Vysoký obsah kyslíků a záporných jontů v lese zlepšuje okysličení organismu, usnadňuje dýchání a dodává energii. Vůně jehličí a dřevin přirozeně snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. Vdechování čistého lesního vzduchu můžete doplnit chozením na boso po trávě a jehličí i objímáním stromů. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví.
0: Eva má naprostou pravdu. Třeba pro mě osobně tak takové bezcílné procházení se v lese, tak to mě vůbec nebaví. Nejraději chodím na houby. No a co má malou holčičku, tak rádi stavíme domečky v lese. Ostatně to se milovala i jako malá, kdy ty domečky se mnou stavila zase moje maminka. Co vy? Chodíte rádi do lesa? Jak často tam jste? Co vám procházka v lese dává? A kde je třeba u nás na severu Čech nejkrásnější les? Zavolejte mi svoje tipy ke mně do studia. Telefon je 475 212 212. A nebo mi napište e-mail na adresu dámeřeč@rozhlas.cz.

0: Skupina UB40 na Českém rozhlase Sever, 9 hodin a 18 minut. K tomu dnešním dáme řeč, si povídáme o tom, jestli chodíte rádi do lesa. No a ke mně do studia na linku 475 212 212 zavolal i pan Jirka ze Štětí. Pane Jirko, hezké dopoledne.
1: Tak hezké ráno a dopoledne.
0: Co vy, ale si?
1: Já bych mluvil o lesích, protože ano. Do lesů jsem jezdil od mládí, už ve 12, jak se říkalo, na ty trampy, hlavně na osady, a projížděl jsem celou Sázavu. Mm-hmm. Což si myslím, že jsou nejkrásnější lesy, teda co znám.
0: Proč zrovna na Sázavě?
1: Nevím, prostě jsem si zamiloval Sázavu a bylo tam hodně osad.
0: Aha. Vracíte se tam třeba ještě doteďka?
1: Prosím?
0: Jestli se tam vracíte ještě doteďka?
1: No, už ty léta už mi na to nedávají. Mám dvě francouzské hole a už...
0: Rozumím, tak taková...
1: Jednou za čas, že se tam podíváme s manželkou, projedeme to vlakem, jenom koukáme z okna.
0: Trošičku načicháte vůni a vlastně vzpomínáte.
1: No.
0: Pan Jirka ze Štětí, tak vám moc děkuju za váš tip.
1: Ano.
0: A mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny posluchače a velmi hezky hrajete.
0: Děkujeme. No a co vy, kam rádi chodíte do lesa? Co vám třeba procházka v lese dává? Klidně zavolejte do studia, telefon je 475 212 212.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla zpěvačka Anna K. a vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho dnešní dáme řeče. My si povídáme o tom, jestli chodíte rádi do lesa a jestli třeba se dá v našem lese zabloudit. Píšete na Facebook Českého rozhlasu Sever a tam napsal třeba pan Stanley, v našich lesích se prostě zabloudit nedá a hezký les je třeba na Cínovci. Tak vidíte to, pane Stanley, no podle našich zprávařů bych s vámi asi nesouhlasila, protože občas se stane, že se nám někdo v tom lese zatoulá, ale naštěstí ho vždycky většinou ve zdraví najdeme. A to je dobře. K nám do studia se dovolala i paní Pavla z Neratovic. Paní Pavlo, hezké dopoledne.
1: Já vám také všem, paní Renátko. Já musím říct, že jsem 8 let jezdila tam k vám na tu stranu. Jezdila jsem za mimoň do Stráže pod Ráskem do vesničky jedný do Dubí, kde prostě bydleli rodiče mého přítele. A já jsem tam jezdila 8 let a tam jsou překrásné lesy. Za to mimojíno nádherný, tam chodili na houby. Tam by se, ale skutečně by se člověk opravdu ztratil. Kdyby neměl, jako, tam je to hustý, nádherný a já pocházím jako od Plzně. Narodila jsem se v Plzni a vyrostla jsem ve Zbyrohu, kde teda jsou překrásné lesy a skály a tam teda to bylo moje srdíčko, tam jsme chodili s Vojčetem bráchou na procházky, tatínek nás tam vodil každý Vánoce za ručičku hlubokým sněhem a tam jsme měli břízu, do té dělal zárezy, kdy jsme tam byli a kolikátý, tam jsme chodili opravdu do mých 16 roků a mám ráda les, tam je takovej klid a já nechápu, promiňte, už jsem starší paní, že
0: ano.
1: Nechápu, jak někdo může nosit walkmany nebo ty, to bylo dřív, nebo říká sluchátka v lese. Já vychutnávám ten klid a ty ptáčky, jak ty stromečky, kde ten datel, když do toho bufuje.
0: Ten čas tam plyne úplně jinak. Ano, je to neskutečný relax.
1: Je nádhera, ta vůně prostě těch listů a toho prostě kapraví a vůbec mechu, to je překrásný. Takže prostě v les je skutečná láze na duševní problémy. Tam se člověk odpočine, nabere energii. Já jsem vždycky objala strom, držela jsem to, no prostě les je boží.
0: Paní Pavlo, nezbývá než souhlasit, mám to úplně stejně. Díky za zavolání, mějte se a naslyšenou. No a co vy? Chodíte rádi do lesa? Jak často tam jste? A zabloudili jste třeba někdy? Zavolejte mi do studia, telefon je 475 212 212.

0: Tohle byla Baltimora a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je dnešní Dáme řeči. My si povídáme o tom, jestli chodíte rádi do lesa. No a v posledních dnech se lidé vracejí z lesa s plnými košíky hub. Já jsem tedy jedna z nich i v Libereckém kraji. No a podle policistů se množí případy, kdy se v lese někdo ztratí a proto upozorní na zásady bezpečného pohybu v přírodě. Právě o tom si kolega Milan Král povídá s redaktorkou Anou Podhornou.
1: Důležité je podle preventistů výlet nepodcenit. To znamená zvolit vhodné oblečení a obuv, připravit se tak na změnu počasí, mít sebou nabitý telefon a třeba i baterku, při plánování zvážit své síly a vzít si dostatek tekutin. A předtím, než houbaři do lesa vyrazí, je dobré někoho o plánu informovat, kam vyráží a kdy se mají vracet.
2: Mm-hmm. Jak by se pak měl člověk chovat přímo v lese?
1: Vhodné je sledovat trasu a všímat si výrazných objektů, které houbař míjí. Pokud je společně skupina lidí, je dobré se pohybovat v dohledu ostatních. V případě, že se člověk ztratí, preventisté doporučují hledat orientační body a zkusit se vrátit zpět po stejné trase. Kontaktovat blízkou osobu a v případě nouze policii na lince 158 nebo v horských oblastech horskou službu na lince 1210. Lze také využít aplikaci záchranky, která se záchrannými složkami sdílí polohu telefonu.
2: Jak časté je, že se houbaři ztratí?
1: Policisté v Libereckém kraji zaznamenali v průběhu tohoto roku jednotky takových případů, říká mluvčí Vojtěch Robovský.
3: Nutno podotknout, že tento trend v porovnání s předchozími roky mírně narůstá, což může být způsobeno nejen atraktivitou pohybu v přírodě, ale i přeceněním vlastních sil a nebo naopak podceněním přírodních vlivů.
1: Policisté se tak zaměřují i na prevenci a informovanost turistů.
2: Jak taková prevence vypadá?
1: Houbařům a výletníkům se může stát, že v lese potkají policisty, kteří je osloví a připomenou zmíněné zásady. Jedna z akcí se koná

0: nedávno v Bedřichově v Jizerských horách, popisuje policistka Zuzana Gelič.
1: Během preventivní akce se návštěvníci zajímali o doporučené postupy při ztrátě orientace v terénu i o další zásady bezpečného pohybu v horách. Policistky jim poskytovali informační materiály a připomínali, že i zdánlivě nenáročná vycházka se může vlivem změny počasí nebo podcenění přípravy či fyzické připravenosti jednotlivce proměnit v nepříjemnou situaci.
0: Preventisté v Libereckém kraji ještě podobnou akci plánují v říjnu na některém z houbaři často navštěvovaných míst.
2: Říká naše redaktorka Anna Podhorná. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Tak to jsou naprosto skvělé informace právě proto, abyste se v lese nikdy nestratili. No a mluvilo se tam třeba o aplikaci Záchranka. Ta je úžasná a funguje dokonce i v místech, kde jste bez signálu. No a to se hodí a mně se to třeba, teda ještě se mi nevyužila, ale všimla jsem si, že když vyrazím do okolí Tise anebo třeba do Ostrava, tak tam jste naprosto bez signálu. Na jednu stranu je to fajn, ale vím, že jsem byla nervózní, že bych nevěděla, co bych dělala, kdybych potřebovala někoho zavolat. Co vy? Chodíte rádi do lesa? Jak často tam chodíte? Co vám procházka v lese dává? A kde je podle vás na severu Čech ten nejkrásnější les? Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212 anebo napište e-mail na adresu dámeřeč@rozhlas.cz.
4: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Karel Zich dospíval, tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeče. My si povídáme o tom, jestli rádi chodíte do lesa, co vám třeba procházka v lese dává a kde je ten nejkrásnější les u nás. Píšete i e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. Krásný den a zdravím celý tým Severu. Pracuji v kanceláři v Ústí a les je pro mě ta nejlepší psychoterapie. Chodím tam pokaždé, když potřebuji vypnout hlavu, klidně i v dešti. Ten vzduch a to ticho se nedají prostě ničím nahradit. Člověk tam načerpá neskutečnou energii a zapomene na všechny starosti. A můj nejoblíbenější kout jsou lesy kolem Flájí v Krušných horách. Je tam božský klid a minimum lidí. Mějte se moc hezky, a to napsala paní Jana z Ústí. Paní Jano, díky za tip. Okolo Flájí jsem nikdy nebyla a Krušné hory naprosto miluju. Ještě jeden e-mail stihneme. Do lesa chodím už přes 70 let. Dneska už spíš jen tak na kraj, na borůvky nebo se jen posadit na pařez. Les mi dal zdraví a taky čisté plíce. Pokud chcete vidět opravdu nádherný les, zajděte si do Lužických hor, konkrétně na svahy kolem hory Luž. Tamní smíšené lesy, když se na podzim zabarví listí, to je ta největší nádhera, jakou na severu máme. Ať se vám dobře vysílá a zdraví pan Josef z Nového Boru. Co vy? Jaký je ten nejkrásnější les u nás na severu Čech? Chodíte do lesa? Máte ho rádi? Stihneme určitě ještě jeden telefon, tak mi zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Když jeme...

0: Tohle byla skupina Činesky a tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní Dáme řeč. My si povídáme o tom, jestli chodíte rádi do lesa. No a k nám se dovolala i paní Maruška a přímo konkrétně z lesa. Paní Maruško, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, tak já do lesa nechodím.
0: Ano.
1: Protože já bydlím na Hájovně.
0: Takže v lese.
1: Takže les mám kolem sebe. A říkám si někdy, jsem jak v zoologické zahradě, protože sedím v kuchyni u stolu a snídám a dívám se z okna, jak se mi tam pasou srnky. Dokonce i mívala jsem viděla.
0: Ano.
1: A dneska jsem se strašně rozčílila. Vylezla jsem na dvůr, no a co myslíte, nejen, že mi ptáci klovou ořechy, ale já jsem tu měla dvě černé veverky.
0: Ano.
1: Tak říkám, holky, jedny já vás vyženu. Ale pak jsem je chválila. Oni mi totiž ty oříšky házeli dolů. Jak je žrali, tak to padalo. A já jsem je jenom sbírala.
0: Takže vám vlastně pomohli.
1: Takže já nechodím do lesa, ale strašně ráda jedu do města. A dám si v cukrárně kávičku a dívám se, jak je tam spousta lidí a jak spěchají a já si tady žiju v klidu.
0: Jasně. Paní Maruško, jak se to tak stane, že se odstěhujete a žijete na Hájovně?
1: No, víte, manžel byl hajnej.
0: Ano. Tak to se vlastně vysvětluje všechno.
1: Syn je hajnej. Druhý syn, ten jako pracuje taky pro les.
0: Ano.
1: Jo. No a tak vlastně my jsme bydleli ve vesnici, ale u nás vždycky byla demokracie.
0: Mm-hmm.
1: A když muž přišel domů, že bychom mohli bydlet na Hájovně, tak se hlasovalo.
0: Ano.
1: Samozřejmě 3 hlasy byly pro.
0: Ano.
1: Jenom můj byl proti.
0: Takže jste se odstěhoval.
1: Ale za těch 40 let, co tady žiju, jsem si zvykla a asi bych to neměnila.
0: Naprosto rozumím. Všechno má ale svoje. Paní Maruška, přímo z lesa, z Hájovny, moc díky, že jste zavolala, tak si to užijte. No a až pojedete zase někdy do města, tak zkuste načerpat zase trošičku ten ruch toho města. Je to zase jiné. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Paul Simon a Art Garfunkel na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o tom, jestli rádi chodíte do lesa. No a za mnou do studia dorazil i kolega Milan Král. Milane, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, miluji chodit v lese.
0: Miluješ?
1: Miluju. Tak já bydlím v Litvínově, což asi všichni ví, je to pod Krušnými horami, takže miluju kolo taky, takže vyrážím na kole a tam v okolí prostě Litvínova, tak tam to mám zběhané.
0: Jak daleko to máš do lesa?
1: No, v podstatě 10-15 kroků, tak když ještě řeknu pro Litvínováky, bydlím na osadě, takže tam kdykoliv jako vyjdeme, tak tam je les, s dcerkou jsme si tam oblíbili několik míst, takže i tak jakože chodíme do toho lesa často.
0: Milane, já jsem houbařka, rostou tam houby u vás?
1: No, teď tam nic nebylo, teď jsme byli kdy o víkendu jenom tak se projít lehce, tak to jsme nic moc nenašli, ale chodí lidi a je to asi to o tom vědět ty místa, jezdí se tam u nás samozřejmě klíny, potom Český Jeřetín, tak tam už se dá.
0: Milan Král vás provede i dopoledním expresem a Renáta Filipi vám přeje hezký poslech a dobrý den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Litoměřicích se zítra otevírá nový sběrný dvůr, součástí areálu je i Reus centrum. Nové trolejbusy v Teplicích si poradí i s namrzlou trolejí. Pražský soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr. Místy se ještě drží mlhy, přes den bude hlavně polojasno až skoro jasno s teplotami ve stínu do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V areálu technických služeb v Litoměřicích je nový sběrný dvůr. Jeho součástí je také nové Reus centrum a nábytkářská dílna Litoměřické diakonie. Celkové náklady na vybudování jsou 23 milionů a 500 tisíc korun. Do areálu se bude nově výjíždět z ulice Na Bídnici. Pokračuje vedoucí městského odboru životního prostředí Pavel Grindler.
5: Slavnostní otevření bude 6. října od 10 hodin, ale pro veřejnost bude to otevřeno v poledne, okolo té 12. hodiny.
3: Do výbavy nových trolejbusů v Teplicích patří taky rozmrazovací systém trolejí. Město koupilo za více než 350 milionů korun 17 nízkopodlažních vozidel s bateriemi. Díky nim můžou trolejbusy jezdit i v úsecích, kde troleje nejsou, ale poradí si i s jejich námrazou, říká ředitel dopravního podniku František Stožický.
6: Nám se třeba občas stává, že nám namrznou troleje a pak nemůžete s tím trolejbusem po té trati jet, protože prostě nemá jak sbírat proud, tak tahle ta postřikovací soustava postřikuje tu tekutinu, která té námraze zabraňuje tvorbě námrazy.
3: Soud v Praze dnes pokračuje v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. V kauze je obžalovaných 6 lidí a 2 firmy. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpět na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se to po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Iránu.
4: Sport.
3: Basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli v národní lize po 4. za sebou. V tabulce udrželi 3. pozici. Sluneta porazila Brno 83-68. Po 4. v sezóně zvítězil také Děčín, tentokrát na palubovce Olomoucka 76-51 a je 4. Nejlepším střelcem děčínských válečníků byl Američan Grauzulis se 14 body.
4: Počasí.
3: Mlhy přes den ustoupí, bude hlavně polojasno a postupně se úplně vyjasní. Teploty dnes do 23 stupňů Celsia, na horách do 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Teplicích Proseticích policie v ulici Plynárenská stále dokumentuje poškozený trolejbus. Na silnici 248 na severu Ústecka čekejte problémy u obce Petrovice. Komunikace je dočasně uzavřená kvůli vyprušťování kamionu po noční nehodě. Sjel mimo komunikaci. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný začátek týdne, příjemné pondělí 5. října. Naladili jste si Český rozhlas Sever a dopolední Express představí už za moment dalšího slavného Severočecha. Dnes to bude malíř Karl Robert Kroll. Křížem krajem se vydáme na nábřeží Maxi Psafíka do Kadaně, což je pěší i cyklistická promenáda, a probereme i jedno vážnější téma, domácí i mobilní hospice, což je pro nevyléčitelně nemocné možnost, jak dožít doma. Přidáme opět i písničky, které nestárnou. Tentokrát od Jiřího Korna nebo Věry Martinové, teď už ale pokračují Horky a Mám ráda. Hezké dopoledne.
4: Dopolední Express s Milanem Králem.

0: Jiří Korn, písnička Dík, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 10 hodin, k tomu 11 minut a dnešní dopolední Express. Hned začínáme opět slavným Severočechem. Milan Knotek se bude vracet dnes do historie a začneme hned na začátku 19. století.
1: Slavní Severočeši.
2: Maloval pro krále a jeho díla jsou vizuální kronikou severních Čech první poloviny 19. století. Karl Robert Kroll se narodil v roce 1800 v Kádicu u Drážďan. Významně ho ovlivnila tamní krajinářská škola, především malíř Johann Christian Klausendahl. Ve 23 letech ale zamířil do Čech a usadil se v Teplicích. Pracoval tu pro bohaté měšťanské rodiny i šlechtu. Vytvářel upomínkové kresby Teplic a okolí. V zámožných rodinách vyučoval kreslení a doprovázel lázeňské hosty. Zlom v jeho životě nastal v roce 1825, kdy získal zakázku od pruského krále Fridricha Viléma III. Vytvořil pro něj 7 olejomaleb Teplicka, které visely v berlínské královské rezidenci a byly zničeny až na konci druhé světové války. Kroll je autorem desítek obrazů a akvarelů severočeské krajiny. Kromě Teplic ho zajímal Střekov, Roudnice nad Labem, Nelahozoves, Jezeří, Bílina nebo Krupka. Od roku 1840 pracoval pro Ferdinanda z Lobkovic a zachycoval jeho panství a zámky. Po téměř 20 letech strávených v Teplicích se přestěhoval do Prahy. Nedokázal se tu ale prosadit tak, jak si představoval. Jeho život začaly provázet psychické problémy. V září 1849 byl přijat do ústavu pro choromyslné, kde strávil posledních 14 let svého života. Karl Gustav Kroll zemřel v Praze v roce 1863. Na dlouhou dobu pak upadl v zapomnění. Teprve ve 20. století se jeho dílo začalo znovu objevovat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Dohráli přesně v 10 hodin 21 minut a my pokračujeme teď naším seriálem Křížem krajem a vyrazíme na další zajímavé místo u nás na severu Čech.
2: Křížem krajem.
1: S Evou Bucharovou se dnes projdeme po nábřeží Maxi Psa Fíka v Kadani.
3: Od Kadaňského hradu po kadaňský vodní stupeň měří cesta 1,5 kilometru a je vesměs po rovince. Projdete po ní s kočárem, i na kole nebo na odrážedle. Po cestě narazíte třeba na kovovou plastiku Maxi Psa Fíka, skulpturu kadaňského orloje a kamennou sochu Áji a Fíka. Asi po 400 metrech narazíte na první klasické dětské hřiště. Jsou tu klouzačky, houpačky, kolotoč, pískoviště. Mnohem zajímavější je ale druhé hřiště s vodními prvky. Něco takového jen tak někde neuvidíte. Děti si oblíbily křeččí kolo, ve kterém vydrží běhat opravdu dlouho. Je tu i koryto s vodou na posílání lodiček, šlapací kola, která podle toho, jak rychle šlapete, stříkají vodu do řeky, anebo je tu i vodní souboj. Podél cesty je několik jezů a stezka končí u přehrady. Ani tady není nouze o atrakce, tentokrát akustické. Můžete si vyzkoušet zvukovod, hlásné trouby, velký gong nebo bubínky. Na nábřeží můžete využít i skateboardové hřiště, zajezdit si na kole, bruslích, anebo se prostě jenom projít, posedět na lavičce a pozorovat řeku Ohři. A nebo si popovídat o Maxi Psu Fíkovi, legendárním pohádkovém pejskovi. Autor večerníčkového seriálu o příhodách Maxi Psa Fíka, Rudolf Čechura, totiž žil v dneska už zaniklé obci Ahníkov, nedaleko Kadaně. Město s populárním večerníčkem ale spojuje i Josef Dvořák, který večerníček namluvil a v Kadani začal svoji hereckou kariéru. Maxi Pes Fík je prostě kadaňským patronem. Zpátky to vemte přes kadaňské hradby, odkud je krásný výhled na řeku a třeba i na kadaňský orloj.
1: Do Kadaně nás v Křížem krajem pozvala kolegyně Eva Bucharová.
2: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Karel Gott za malý moment vystřídá Miroš Birka, 10 hodin 30 minut posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní dopolední expert. Zůstat až do konce doma. Nevyléčitelně nemocným lidem to umožňuje domácí hospic. Také pan Vlastimil z Kolína je rád, že po dlouhých pobytech v nemocnici může být díky zdravotníkům mobilního hospicu ve svém. V Česku loni zemřelo přes 110 tisíc lidí doma s podporou takzvané mobilní hospicové péče, to byl každý 12.
1: Péči mobilního hospice využívá v Kolíně rodina 59-letého Vlastimila. Vy jste středoškolský učitel, učil jste na gymnáziu?
2: Ano, dojížděl jsem do Prahy na gymnázium všeobecné a tam jsem učil fyziku.
1: Už je tady. Teď zazvonila vaše pečovatelka, je to zdravotní sestřička. Takže ona vám pravděpodobně změří tlak, dá vám tlumící léky?
2: Ano, při těch provozních záležitostech se domlouváme průběžně, jak je potřeba.
1: Pan Vlastimil je ležící a zdravotní sestřičku přivítá jeho manželka Alena, která pečuje o manžela doma.
3: Je to někdy těžký, ale my jsme za to vděční, že můžeme být takhle spolu, že ta možnost je prostě. No.
1: Vy jste museli uspůsobit i ten pokoj, v kterém teď stojíme. Jste trošku přesouvala nábytek?
3: No ano, protože v nemocnici nám řekli, že manžela budou pouštět a že už bude potřebovat tuhle polohovací postel. No a v našem malém bytě opravdu dvoupokojáčku, tak se musel udělat přesuny. Prostě se to dalo.
1: Už mám jde zdravotní sestřička. Jmenuje se Kristýna Doubková a je z mobilního hospice Srdcem.
4: Dobrý den.
3: Tady ho máme.
4: Jaké pánovi? Dobrý den.
2: Dobrý den, zdraví věkně.
4: Jak se daří?
2: No, teďka už je to dobrý, ale ráno to bylo trošku napínavé, takže nakonec jsme bolesti dořešili, překonali a teď už je to klidnější.
1: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
4: Ano. Tam mám všechno, co vlastně můžu potřebovat u pacientů. Teď asi tlakoměr budu potřebovat, saturační čidlo. Můžu změřit tlak teda?
2: Ano.

0: pořádku. Jo, ještě vám navlíknu na prst čidlo.
1: Tak jste pod dohledem vlastně, milé.
2: Je to v pořádku, to na tohle už jsem zvyklý.
0: Když to musí být, že?
1: A sestřička bude s manželkou řešit i dávky léku, které máte na bolest. Užíváte pravidelně?
2: Z pravidla se to vždycky v nějakém čase vyřeší a jdeme zase dál.
1: Vy jste v domácím prostředí, teď ležíte, máte tady čaj, nějaký kompot.
2: Ano.
1: Tablet, máte tady mobilní telefon a dva počítačové monitory.
2: Komunikuji s lidmi. Dcera nám posílá fotky vnoučka, píšu maily.
1: Vidím, že tamhle máte Bible, hned ano. Několik, vy jste věřící.
2: Ano.
3: A máme ohromnou podporu lidí, co nás mají rádi. Jo? A dostáváme takhle sílu. No.
1: A já vím, že vám manželka večer čte pohádky.
2: No, je to takový pěkný závěr dne. Člověk nemusí příliš moc přemýšlet, ponoří se tak trošku do dětské fantazie. Manželka mi čte ať už o Křemílkovi a Vochomůrkovi nebo o Rákosníčkovi a hvězdách. Cítím se jako v dětství.
3: Mluvili jsme, že by došlo i na Cipíska a na Runcajze. Máme tady ještě ty původní staré knížky. Říkáme, že si užíváme tu naše teď, dokud trvá. A za to jsme fakt rádi, díky tomu hospicu, že bez toho by to možný nebylo.
1: Vy jste strávil v té nemocnici už měsíce. Doma je doma?
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, jsem mezi známými, blízkými lidmi. Stará se o mě milující, pečující manželka. Cítím se tu velmi dobře.
1: Říká 59-letý Vlastimil. O mobilní hospicové péči vysíláme celý týden. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Věra Martinová až na vrcholky hor, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 10 hodin skoro 41 minut. A my se vás ve vysílání Českého rozhlasu Sever snažíme informovat, pobavit, dělat příjemného společníka a často také třeba chceme pomoct. A právě tento měsíc si budeme říkat...
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad v rubrice Jak nenaletět. Dnes se zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat i jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí, se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici, to je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují a tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Ondřej Hejma, žlutý pes, modrá je dobrá, ale abych popsal situaci, teď ve studiu přišla Slávka Brádlová v zelené. Slávko, vítej.
1: Hezký den, zelená je taky dobrá.
0: A zelená taky uklidňuje.
1: Tak. A já nevím, jestli uklidním, ale rozhodně mám tady pár zajímavých nabídek pro dnešní den. Tak ta první pozvánka, ta bude do Café Říp v Roudnici nad Labem, 19. hodina, a bude se tam skládat pocta Karlu Krylovi. Jednak to bude 90 minut s těmi jeho silnými melodiemi a nadčasovými texty. Některé písničky, kdyby byl napsal včera, nemohli situaci vystihnout lépe. No a ty písničky bude doprovázet Jiří Mizera alias George ještě takovým slovem o životě a tvorbě a inspiracích Karla Kryla. Pak je tady něco pro ty, kteří mají rádi dějiny nebo archeologii speciálně, a to je pozvánka do kulturního centra Bedna v Ústí nad Labem, a pozor, už ve 13.30 tam Eliška Wiesnerová, vedoucí archeologického oddělení Ústeckého muzea, bude vyprávět o nálezech na Ústecku za posledních 20 let. No já myslím, že ty mamuty nepřehlédl nikdo. Tak. A poslední tip, to je také Ústí, činoherní studio, 19. hodina, Sluha dvou pánů. Netřeba mnoho dodávat, veselá převleková komedie a komické postavy navrch.
0: Slávko, moc děkuji za tipy.
1: Zase zítra.
0: A já už vlastně doplním, že přesně za 8 minut je tady 11. další zprávy s Františkem Janačíkem. A abych nezapomněl, Eliška dnes slaví svátek, tak přejem všechno nejlepší a tady hudební dárek od Marie Rotrové.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Lanovka na Komáří výšku jezdí dočasně jenom o víkendech. Výkopové práce komplikují provoz v Jablonecké ulici Pražská. Bývalý americký prezident Clinton pro Český rozhlas vzpomínal na Václava Havla. Tomu by dnes bylo 90 let. Přes den polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Turisti se teď svezou sedačkovou lanovkou na Komáří výšku v Krupce na Teplicku jenom o víkendech a ve státní svátek. Dnes začíná každoroční revize technického zařízení. Podle Petra Vodlíčka z Drážního úřadu potrvají práce 6 týdnů až do 6. listopadu. Lanovka je kulturní památka, její trasa měří bezmála 2,5 kilometru.
4: Technici se ve všední dny věnují pravidelné údržbě strojního zařízení a kontrolují celou trasu lanové dráhy. Víkendový provoz bude zachován, ale lanovka pojede i ve středu 28. října, kdy je státní svátek. Pokračuje taky oprava horní a dolní stanice. Tam i s demolicí a následnou stavbou terasy a schodů termín dokončení je konec roku. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: V Jablonci nad Nisou začala dnes další dopravní omezení v ulici Pražská a v jejím okolí. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Až do 29. listopadu bude provoz omezený v ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská. Další omezení je ale v částech ulice 5. května a do konce října jsou úplně uzavřené i části ulic Na hranici a Revoluční. Objízdné trasy jsou vyznačené. Stavební práce ovlivňují i provoz autobusových linek 101 a 105. Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994.
5: We still have our home in Washington.
6: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburínku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee. A on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
2: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem nabídne Radiožurnál dnes po zprávách ve 13 hodin.
7: Sport.
2: Hokejisté Pardubic porazili v Tipsport Extralize pražskou Spartu 6-4. Na prvním místě zůstává v tabulce Třinec, který vyhrál v Olomouci drtivě 9-0 a po 8 kolech zůstává 100%. Uspěli i Karlovy Vary, které přehráli Plzeň 4-1. V dalších zápasech Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 také v prodloužení.
7: Počasí.
2: Přes den čekáme polojasno, postupně se ale vyjasní úplně. Teploty dnes do 23 stupňů Celsia ve stínu. Na horách dnes čekejte teploty mezi 15 až 18 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D7 dejte pozor na nehodu za 70. kilometrem ve směru na Chomutov. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení. Pozor na výpadovce z Liberce po silnici 1/30. Před exitem číslo 23 ve směru na Prahu se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pátý říjnový dopolední expres Českého rozhlasu Sever teď už pokračuje a za moment přijde do studia další pozvaný host a dnešní téma, které budeme společně probírat, je šikana na pracovišti. Za mikrofon usedne odbornice na tuto problematiku Michaela Švejdová. No, čekají nás opět i v této hodině písničky, které nestárnou, bude tu třeba Karel Černoch nebo skupina Rangers. Stále hezké dopoledne.
8: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní dopolední expres. Zažili jste někdy v práci to, co by se dalo označit za šikanu, neúměrný tlak od nadřízeného, nepříjemní kolegové strpčující vaší pracovní dobu a podobně? Šikana se samozřejmě řeší hlavně u mladých na základních a středních školách, ale někdo má podobné zkušenosti i v zaměstnání. A právě o tom dnes budeme mluvit s naším dnešním hostem, specialistkou na šikanu v práci, Michaelou Švejdovou. Já vás vítám ve studiu, hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
1: A připomenu také linku pro vaše dotazy. Třeba jste i něco podobného zažili, třeba si se rádi svěříte s tím, co jste prožili a bylo vám to nepříjemné. Linka k nám do studia 475 212 212 a můžete i psát a e-mailová adresa stále stejná host@sever.rozhlas.cz. Jdeme na první otázku, ta je úplně jednoduchá. Můžeme dát hned na začátku třeba nějaký příklad, co to je šikana v práci, aby jsme si to představili, my co jsme to nezažili naštěstí.
2: Šikana je rozhodně něco jiného než konflikt nebo nějaký osobní vychýlení. Šikana je, když je na vás někdo opravdu nepříjemný, je to neetické jednání, které ale musí trvat dlouhodobě, opakovaně a systematicky. Takže to není jednorázové, ale teď mi volal kolega, že jde v prodejně, kde poslouchají váš rozhlas a prodavačky na sebe demonstrativně mrkly, že budou poslouchat tak, jak taková šikana může vypadat třeba na prodejně nebo v jakýkoliv práci, je, kdy ten vedoucí se po vás vozí, neustále vám zadává nějaké úkoly, které třeba nejsou ve vašem popisu práce, chová se k vám nadřazeně, ponižuje vás, pomlouvá vás, nabádá, třeba i kolegové můžou nabádat nadřízeného proti vám a podobně. Můžou se přestat s vámi bavit, chodit jakoby vás izolovat, chodit si dělat kafe samostatně, dělat vám naschvály a vlastně, když si vezmeme výzkumy, tak asi každý pátý zaměstnanec v České republice se šikanou potkal, takže těch osob není málo a ta doba se mění a já věřím tomu, že se nám to brzy posune zase k tomu, že v České republice ta etika se bude trošku brát jako vážněji.
1: Takže mění se to k lepšímu, doufám.
2: Věřím tomu a vidím vlastně to, že opravdu už i jako zaměstnavatelé si nenechají líbit to, když jim vedoucí šikanují své podřízené anebo obráceně.
1: Ale asi si představuji, že teď budeme hlavně mluvit o psychickém nátlaku, tam asi o fyzické tresty a tohle to už je nějaký extrém.
2: No, byste se divil. Já tady nebudu dávat návody, ale opravdu se setkáváme se šikanou jako různého charakteru, takovej ten psychický psychoteror nebo vlastně zadávání nějakých pracovních jako nestandardních záležitostí až po jako ohrožování zdraví, nedodržování BOZP nebo právě přes nějaké systémové nastavení, které nefunguje, tak tím ti zaměstnanci můžou trpět a můžou trpět i fyzicky.
1: Jak rozeznat, my už jsme to trošku naznačili, ale jak rozeznat vlastně, kdy to je to, co po nás šéf chce, že to je naše práce a chce po nás, aby jsme dělali, co máme a co už je za hranou, co je ta šikana?
2: To moc děkuju za tuto otázku, protože je opravdu velmi důležité, že když po vás zaměstnavatel nebo šéf vyžaduje náplň práce nebo to, co je ve vašem popisu práce, tak to není šikana. Samozřejmě, že se můžeme bavit o tom, jakým tónem nebo jakým způsobem to dělá, protože by neměla být narušena vaše důstojnost. A to je, myslím si, že ten zásadní mezník, že v momentě, kdy vy se cítíte šikanovaní a vidíte, jakým způsobem ten šéf k vám přistupuje, že to je třeba jinak než k jeho kolegům, že tam můžou být nějaký náznaky až třeba diskriminace, tak tady my potom rozlišujeme šikanu třeba na nevědomou. To znamená, že ten dotyčný si nemusí uvědomovat, jaký vy máte důsledky, jak trpíte, co se vlastně děje, ale když to naskládáte dohromady, jak se říká stokrát nic umořilo osla, tak vlastně najednou máte fakt jakoby ty kumulovaný nějaký důkazy o tom, co se vám děje dlouhodobě, systematicky a opakovaně a že už to opravdu hraničí s nějakou šikanou. A nebo je to fakt vědomá šikana, kdy ten dotyčný vás chce poškodit, úmyslně zlikvidovat, vyštípat, degradovat. Ano, anebo potom máte ty patologické mobery, to jsou lidi, kteří prostě mají třeba nějaké poruchy osobnosti a ti už to dělají pravidelně a pak máte velkou fluktuaci.
1: Ono proto, už teďko to se to zmínilo, oni proto existují i názvy. Já jsem zjistil, že vlastně na tom pracovišti šikanuje každý každého.
2: I tak to může vypadat.
1: Co to teda je? Jak ty názvy a můžou teda třeba i podřízení nadřízeného šikanovat?
2: Určitě, ono se ta kombinace vlastně v České republice je taky jedna z nejvyšších. Nejčastěji u nás se zažívá takzvaný bossing, to znamená šikana ze strany šéfa k podřízeným. Ale pozor, i zaměstnanci se můžou domluvit na šéfa a házet mu klacky pod nohy, dělat mu na schvály, jít proti němu, stěžovat si a už je to vlastně stuffing, což znamená šikana ze spoda nahoru. No a potom je mobbing, což se používá jako ekvivalent šikany na pracovišti, ale to je zase, že zaměstnanci šikanují své kolegy mezi sebou.
1: Jak se bránit a další otázky probereme po písničce. Pro vás linka 475 212 212. Třeba vás něco zajímá, nebo máte nějaký příklad.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes Michaela Švejdová, specialistka na šikanu v práci. Tím vlastně jsme řekli, i jaké téma probíráme. My už jsme probírali, co to je mobbing, a už jsem si to nezapamatoval, tak v tom nebudu radši pokračovat, ale co dělat, když mám pocit, že jsem šikanovaný? Zkusit si promluvit třeba přímo s tím člověkem, který to dělá, jestli by to pochopil, nebo musíme odhadnout, jaký ten člověk je, jestli teda něco takového je přípustného?
2: To je určitě skvělý nápad, zvláště pokud je to ta šikana nevědomá, jak jsem říkala, že s tím vyloučíme, že nás nešikanuje někdo vědomě. Nicméně, pokud si budeme promluvit s takovým tím echtovním moberem, tak musíme počítat, že v momentě, kdy si s ním promluvíme, tak ty útoky se zesílí.
1: Takže
2: určitě je dobré mluvit o sobě, jak já to cítím, že já to tak vnímám. A dříve, než si budeme promluvit, tak je dobré si dělat nějaké zápisky a psát si, já tomu říkám, nějaký deník nebo jako nějaký chronologický popis událostí. Protože v momentě, kdy si s tím člověkem budete promluvit, tak musíte počítat s tím, že vám to nebude věřit, nebo vás bude bagatelizovat, bude se vám vysmívat. A to je potřeba s tím na to reagovat. Takže promluvit ano, ale záleží, kdo stojí proti vám, v jaké jste vy fázi, jak dlouho ta šikana trvá, jestli je to na kraji a vy ještě máte tu sílu s tím bojovat, anebo jestli už jste v nějaké druhé fázi, kdy už se projevuje třeba psychosomatika a máte, já nevím, zažívací potíže, nespíte, je vám z toho špatně, anebo jste v té třetí fázi, kdy už jako máte v úmyslu odejít, tak podle toho bych se na to připravovala a chránila a určitě bych si shromažďovala důkazy, psala si tady ty události, které potom můžete použít v případě té ochrany.
1: No to jsem se chtěl taky zeptat, důkazy je třeba přípustné pořizovat video, audio, když teda víme, že něco takového budeme řešit, zapnout nahrávání, anebo je to pak spíš jako špatné?
2: Vy můžete určitě si dělat zápisy z toho jednání nebo z těch výstupů, to je takové nejbezpečnější, ale pokud se cítíte ohrožený, tak i podle ústavy vy si to můžete nahrávat, protože pokud se šikana děje za zavřenými dveřmi, tak kdo vlastně vám to dokáže. Vy nemůžete mít svědka a pokud je tam to ohrožení, tak si to nahrávat můžete, ale nesmíte to použít. Vy to můžete použít až už u soudu, nebo třeba inspektoři práce pracují s nahrávkama, anebo když mají v organizaci nějakou etickou komisi nebo nějaký orgán, který se tomuto tématu věnuje, tak tam lze třeba s tímto nějakým způsobem velmi diskrétně a opatrně pracovat.
1: Napadá mi také mít svědka u toho. Samozřejmě, pokud je to za zavřenými dveřmi, jak jsme říkali, tam to nejde, ale domluvit se třeba s kolegou, hele, přijde teďko šéf, bude se mnou řešit, asi mám podezření, že zase bude dělat tohle a tohle. Mohl bys tam u toho být? Je to taky cesta?
2: Určitě je to cesta. Otázka je, jestli to ten šéf už neprokoukne na začátku, anebo jestli to vůbec dovolí. Každopádně je dobré o tom kolegy informovat, je třeba informovat o tom, že ten strach mám a třeba jim pozdílet, když nemůžou jít, tak co bylo hned potom, aby vlastně ta zkušenost byla přímá. Pokud je možné mít otevřené dveře a někdo to vidí, slyší, tak to je úplně ideální. A samozřejmě potom ty nahrávky, anebo co ještě funguje, tak je napsat potom šéfovi e-mail, že proběhla tahle schůzka, kde jste si řekli toto a to. A že vlastně, když nad tím přemýšlíte, že ten jeho přístup vám přišel na adekvátní třeba té situaci, nebo že jste se chtěl zeptat, proč k vám takto přistupuje. Takže tam potom, abyste se vy mohl bránit, nebo měl vlastně nějaký důkazní podklady, že jste se vymezil nebo jednal s tím šéfem na nějaký úrovni a uvidíte, ti mobeři ti velmi často reagují útokem, a nebo vlastně budou reagovat tak, že jakoby, co si to dovolujete něco takového psát, ale vy už máte důkaz, že jste se vymezil, že jste to poslal a oni budou jednat potom opatrněji.
1: Rozhodně zajímavé téma, důležité téma, aby se to řešilo. My po písničce budeme pokračovat. Vám připomenu posluchačům linku 475 212 212. Řešíme dnes s naším hostem, s Michaelou Švejdovou, šikanu na pracovišti.
3: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever dnes odbornice, specialistka na šikanu v práci Michaela Švejdová. A my jsme se dostali k tomu, jestli má vůbec šikana nějaké důvody mě, nebo když jsem to téma samozřejmě hledal i na internetu, tak jsem tam narazil na to, že existují šéfové, kteří jsou vyměnění a jsou to zabijáci, kteří prostě přijdou a mají za úkol zbavit se několika lidí a začnou jim dělat problémy, aby to došlo k tomu, že nakonec toho člověka nevyhodí dohodou, ale nějakým způsobem půjde po tom, co dělá špatně ten pracovník a šikanuje tak dlouho, až ten člověk sám třeba i uteče. Je to tak?
2: Je to tak a nikdy nevíte, kdo vám vlastně do té kanceláře nebo na to pracoviště přijde. Ať už je to vedoucí nebo i kolega, protože i kolega vám může rozbít pracoviště během pár týdnů, měsíců, kdokoliv. Takže strašně moc záleží na tom, jak to má organizace nastavené, jakou má kulturu, jak se k tomu vedení staví. Pokud vedení jde příkladem takovým tím šikanozním, tak nemůže předpokládat, že všichni ostatní okolo budou úplně v pohodě. Vždycky to samozřejmě, jak se říká, ryba smrdí od hlavy, tak je důležité, aby ti šéfové a organizace opravdu vedla nějak důstojně. A samozřejmě taky záleží na tom, zda mají nastavené třeba nějaké oznamovací systémy. A i když oznamovací systém je, tak zase záleží, co s tím oznámením dělají. Jestli mají nějaké metodiky na prošetření, jestli ti zaměstnanci vědí, co se bude dít, když takové oznámení podají, protože když ho nepodávají, tak je možné, že to není úplně bezpečné.
1: Je logická otázka, kde si teda stěžovat ve chvíli, kdy v té firmě to takhle nefunguje? Kam jít?
2: Pokud není žádný interní zachytávací mechanismus, který by vlastně na to mohl upozornit, protože velmi často se očekává, že půjdete hierarchicky po té lince nahoru až vlastně k vedení. Pokud vedení nereaguje, tak máte možnost třeba, pokud ta organizace má nějakého zřizovatele, tak jít ke zřizovateli. Pokud není ani to, že jdete úplně na nejvýš nebo až majiteli nebo nějaké mateřské společnosti, kde velmi často, když jsou třeba v zahraničí, tak na to reagují. Byť u nás v České republice to zatím ještě nereflektujeme to, tak v zahraniční ano, tak potom samozřejmě vy máte možnost navštívit oblastní inspektorát práce, kde můžete podat podnět, ale tím, že legislativně není v České republice šikana klasicky ukotvená, tak to musíte mít dobře opřené, ať už tím sběrem důkazů, jak jsem o tom mluvila, nebo třeba jestli tam nejsou nějaké diskriminační prvky, anebo pokud tam máte nějaké porušení pracovních povinností, tak to můžete opírat určitě o to. Takže inspekce práce, potom samozřejmě právníci, soudy a určitě bych doporučila, pokud šikanu zažíváte a máte už nějaké zdravotní důsledky, tak o tom informovat i

0: a v tenhle případ vlastně potom člověk nemá. Takže nenechat si to líbit, jakékoliv narážky se sexuálním podtextem, jakýkoliv zvaní prostě mimo pracovní dobu s takovým jako zabarvením nějakého příslibu, tak určitě není vhodné, už vůbec ne, nějaké narážky, dotyky, plácání pozadku a podobně, co se dřív dělalo, tak to už dneska ne.
1: Po písničce v tom našem posledním vstupu, tak si řekneme, jestli takové případy končí i u policie, následně u soudu, jaké tresty i za to hrozí, za to šikanování. A já připomenu pro vás poslední možnost se ptát 475 212 212, linka k nám přímo do studia, anebo e-mail host@sever.rozhlas.cz.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní dopolední expres. Hostem je specialistka na šikanu v práci Michaela Švejdová. My jsme se vlastně postupně přes všechno ta obtěžování, šikanování, znepříjemňování života dostali až k úplně nakonec, čili končí takové případy u policie. Vy jste říkala, že ta legislativa tady tomu není úplně nakloněna. Jak to tedy vypadá?
2: Ano, máte pravdu. Legislativa tomu není nakloněná a velmi často je nutné se opírat o nějaké interní směrnice, o nějaké nastavení vlastně té organizace, o smlouvy, které máte pracovní a podobně, jak je nastavený popisy práce a tak dále. Pokud ale jde o nějaké přestupky, jako jsme se bavili před chvílí o sexuálním obtěžování a podobně, tak potom už samozřejmě to na tu policii může jako dopadat.

0: ať už je to stalking, anebo pokud je za šikanou nějaké nejenom že neetické jednání, ale jsou tam nějaké whistleblowingové aktivity, což znamená, že tam můžou být třeba nějaké finanční úniky, nějaké třeba ve zdravotnictví, to může být krádeže léku, nějaké jako šikana třeba pacientů a podobně, kde to je fakt jako za hranou, že my vlastně nejčastěji řešíme šikanu ve zdravotnictví, školství a sociálních službách a samozřejmě potom, kde to je už jakoby za tou hranou i nejenom té etiky a morálky, ale opravdu zákona, tak tam ta policie vždycky může zafungovat. Ale je důležité, abyste na to byli připraveni a dali té policii adekvátní důkazy. Ideálně, abyste je měli třeba shromážděné i od svědků, doptat se těch nejbližších, jestli to vidí, jestli by byli ochotní a musíte taky ale počítat s tím, že lidi mají strach cokoliv říct. A když vy je požádáte o pomoc, tak spoustu vašich kolegů vlastně může zacouvat a nepostaví se za vás. Takže je důležité si to třeba shromažďovat anonymně nebo se obrátit na nějakou neziskovou organizaci nebo někoho, kdo se tímto tématem zabývá a kdo vám pomůže tím projít a pomůže vám vlastně to uchopit z různých stran.
1: Končí to, u soudu to asi končí a jaké tresty hrozí těm lidem, kteří tohle dělají?
0: Tak to samozřejmě záleží na tom přestupku, protože samozřejmě můžete díky tomu přijít i o práci, protože zaměstnavatel je povinen dodržovat příznivé pracovní podmínky, snižovat stres, ale pokud jsou tam nějaké přestupky typu korupce, uplácení nebo nějakých úniků, tak to potom záleží na té závažnosti rozsahu i těch financích a
1: my se vrátíme úplně na začátek, já jsem mluvil o té šikaně ve školství, tu taky řešíte, teď jste to vlastně zmínila. Jak tam je to velký problém, aby jsme se okrajově u toho na chvilku zastavili?
0: No já věřím tomu, že když my jako rodiče budeme vlastně vědět, jak postupovat, jak zareagovat, takže tím dáváme jako výborný příklad i našim dětem. A pokud my řešíme šikanu ve školách mezi učiteli, tak si říkám, co potom si odnáší ty děti, když vidí, jak ti učitelé nebo ředitelé, ať už je to, že učitelé jdou proti řediteli, ředitel je velmi striktní jakoby vůči svým podřízeným nebo těm učitelům, nebo když ti učitelé mezi sebou se k sobě chovají, tak jak se chovají, že to má ty šikanozní prvky, tak si říkám, jak my můžeme těm dětem nejvíce pomoct. A věřím tomu, že ten, kdo nás dneska poslouchal a bude postupovat podle toho postupu, jako třeba sbírat si ty důkazní materiály, zapisovat si to, oznámit to, shromažďovat vlastně i třeba od těch svědků to, co viděli, jak to vnímají. Čím víc nás bude, tak tím lépe se k tomu potom může ta organizace postavit, protože uvidí, že to není třeba problém jenom jednotlivce, ale může to být ta systémová chyba.
1: Takže to naše společné povídání je vlastně použitelné jak v tom školství, tak samozřejmě na tom pracovišti a to jsme dnes probírali. Já moc děkuji za vaše odpovědi a doufám, že jsme někomu i třeba pomohli, že něco podobného prožívá a že se teď se tomu samozřejmě postaví. A třeba někdy příště opět ve studiu se budeme těšit na slyšenou, na viděnou.
0: Děkuji, na slyšenou.

0: Láska je věc kouzelná, písničky, které nestárnou, a skupina Rangers v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: A my se opět vydáváme k nám na sever Čech. Ve výstavním prostoru obchodního centra Pivovar v Děčíně dnes tvoří klienti Slunečnice. Organizace, která se stará o lidi s mentálním a zdravotním handicapem, připravila na celý říjen výstavu a tvořivé dílny jsou součástí právě tohoto. Vypravil se tam i náš severočeský stopař Robin Rery, kterého teď zdravím. Hezké odpoledne.
2: Pěkné dopoledne. Máme dopoledne.
0: Ano, máme stále ještě dopoledne. Můžeš pokračovat.
2: Ty tvořivé dílny tady v Choponím, nebo to obchodní centrum vzniklo přebudováním historické budovy pivovaru. Mezi nahrubo očištěnými cihlovými stěnami je i krásný výstavní prostor, kolem kterého prochází skoro všichni návštěvníci toho centra. A přímo tady jsou stoly, u kterých se k těm kreativním činnostem dnes sešli klienti. David, Jirka, Verča a Jitka. Například bílé sádrové odlitky tady přeměňují na různobarevné ozdoby, nebo z plátů včelího vosku vyrábí svíčky.
0: Ty tvořivé dílny jsou přímo v obchodním centru?
2: Ano, některé z výrobků klientů jsou tady na prodej. Peníze z jejich prodeje půjdou na sbírkový účet Slunečnice, takže klientům znovu pomůžou. Výstava je ale panelová a má dvě části. V té jedné jsou na těch panelech příběhy dobrovolníků dobrovolnického centra Slunečnice a v té druhé jsou vlastně každodenní příběhy těch 9 klientů. Texty vystihující jejich oblíbené činnosti doplňují fotografie. Například Jirka je dobrovolný hasič, který se připravuje i na své samostatné bydlení. Klienti nejsou totiž většinou úplně samostatní, bydlí buď někde u svých rodin, někteří žijou v chráněném bydlení. To je i případ Jitky, která ráda pracuje s korálky a vyrábí z nich náramky nebo náhrdelníky. Všichni se také snaží naučit i základům finanční gramotnosti.
0: Jak často se bude v obchodním centru tvořit?
2: Výstava tu bude celý říjen a kromě těch panelů s texty a fotografiemi se tady můžou návštěvníci seznámit s činností Slunečnice v krátkých filmech, které tu běží na obrazovce. Ještě příští pondělí, pak ve středu a pak znovu ještě v pondělí je připravené společné tvoření s klienty. Každé úterý pak tu dobrovolnickou část výstavy doplní debaty s dobrovolníky a mezi posluchači by měli kromě zákazníků centra být i žáci některých děčínských škol.
0: Říká náš regionální stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ústí nad Labem. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Legendární želva skupiny Olympic 11 hodin 52 minut a u nás už je tradiční v dopoledním expresu také recept Slávky Brádlové. Dnes to bude něco pro vegetariány, ale myslím, že pochutnají si i masojedlíci.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Houbařům ta letošní sezóna opravdu přeje, takže my si dnes dáme houbovou smetanovou omáčku s vejci. Co budeme potřebovat? No tak samozřejmě misku těch hub, ideálně směs nebo třeba jenom hříbky. K tomu budeme potřebovat 3 lžíce másla, 1 cibuli, 2 rovné lžíce hladké mouky, takové 4 nebo 5 deci vývaru, může to být i vývar zeleninový, anebo si pomůžeme bujonovou kostkou. K tomu ještě kelímek tučné smetany, to znamená těch 30 nebo 33%, sůl, případně trochu mletého pepře a 3 až 4 vajíčka. Houby očistíme, nakrájíme na kousky, cibuli oloupeme a nakrájíme na drobno. Na polovině másla spěníme nakrájenou cibuli a na tomto základu orestujeme připravené houby. Zalijeme vývarem nebo vodou s bujonovou kostkou, podle chuti opepříme a vaříme, až houby změknou. Mezitím vedle na zbylém másle osmahneme mouku na světle zlatavou jížku a s ní omáčku zahustíme, provaříme a v závěru přidáme smetanu a necháme už jenom přejít tvar. Podáváme s houskovým knedlíkem a natvrdo uvařeným vejcem. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Děčín nechá za peníze z participativního rozpočtu opravit cesty a lavičky. Liberecký kraj zvažuje odkoupení horské chaty Ještětka. Čech vězněný v Rusku kvůli protestu byl propuštěný ve vězení, strávil 13 dní. Dnes bude převažovat slunečno s teplotou do 22 stupňů. Pěkné pondělní poledne vám přeje Jana Moravcová. V Děčíně skončilo hlasování na podporu projektů z participativního rozpočtu pro rok 2026. O přízeň občanů se ucházelo 15 různých návrhů, pro které hlasovalo přes 800 lidí. Vítězný projekt počítá s opravou cest a laviček v lokalitách Bažantnice a Kvádrberg nebo s rozvojem naučné stezky na Chmelníku.
2: V hlasování podle mluvčího města Luďka Stínila uspěly také projekty na obnovu mobiliáře v městských lesích a na rozšíření pohádkového lesa o nové herní prvky. Rada města by je měla schválit v nejbližší době. Každý z návrhů město podpoří maximálně částkou 750 tisíc korun. Z Děčína Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: O turistickou chatu Ještětka u záchytného parkoviště pod Ještědem projevil zájem Liberecký kraj. Horská chata z roku 1966 je na prodej za 30 milionů korun. Podle vedení hejtmanství by šlo chatu využít jako zázemí pro horský hotel Ještěd, který kraj odkoupil letos na jaře od českých radiokomunikací.
3: Realitní kancelář nabízí Ještětku i s celým vybavením. Kromě restaurace je v ní 7 pokojů s kapacitou 23 lůžek. Liberecký kraj ale oslovil přímo soukromého vlastníka chaty. Ještětku chce zařadit do nového konceptu okolí Ještědu, který chce zapsat na seznam památek UNESCO. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale bude důležitá právě cena. Záchytné parkoviště vedle Ještědky přitom součástí nabídky není. Patří obci Světlá pod Ještědem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze na inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak případně bude věc řešit exekucí. Pro Turka už jde o druhý podobný spor. Omluvit se musel taky organizaci Hnutí Duha. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení. Informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty. Celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území úspěšně opustil.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek převažovat bude slunečno, nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni a maxima na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní nehoda komplikuje aktuálně provoz na dálnici D7 ve směru na Chomutov na 70. kilometru u exitu Lažany a problémy očekávejte aktuálně řidiči taky v Podbořanech na Lounsku ve Vroutecké ulici po nehodě dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever odstartovaly právě teď pondělní a písničky na přání. To znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, která je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první dovolala paní Jana z Ústí nad Labem, přála si písničku od Lucky Bíle a Karla Gota, Co sudičky přáli nám. Ta písnička putuje všem posluchačům.

0: Lucie Bílá a taky Karel Gott, co sudičky přáli nám. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. A tu další už vybírá paní Dana z Litoměřic. Hezké odpoledne, paní Dano.
1: No, dobrý den. Já bych prosila zahrát všem vám ve studiu a všem lidem, protože se rozsvítilo sluníčko, bude ano. Fajn. A já bych prosila o textmenu v písničku na počest generála Fajtla.
0: Dobře.
1: A zpívali to textmeni.
0: Tak dáme písničku Pochod amerických námořníků, tak díky za zavolání, naslyšenou.
1: Dobře, děkuji, nashledanou.

0: Tex-Mex a pochod amerických námořníků. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další už vybírá věrná posluchačka paní Maruška od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne.
1: Já vám také přeji hezké odpoledne všem posluchačům a prosila bych písničku od Heidi Janku, Když se natančám. A bylo by to pro vás, celé vaše Bezva rádio a pro všechny posluchače. A moc vám děkuji.
0: Taky děkuji za zavolání a hezký den. Naslyšenou.
1: Nápodobně, naslyšenou.

0: Heidi Janku na Českém rozhlase Sever a tu další písničku na naší lince už vybírá pan František z Kralup nad Vltavou. Pane Františku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: Bude to Karel Hála a Lodi Bílou, tak komu pošleme tuhle nádhernou píseň?
1: Bude to, myslím, že mluvím za všechny Františky, děkuju za všechny, co nám dávali hrát. A hlavně paní Božence, Dožadce, Švadlence a Zděně. A jinak vám všem moc děkuju a mějte se moc hezky a stále zdraví přeju. Zavřete oči, výjíždíme s Karlem Hálou.
0: Pane Františku, díky za váš optimismus, taky spoustu štěstí a zdraví a dodatečně přejeme i z Českého rozhlasu Sever vše nejlepší k svátku. Díky a naslyšenou.
1: Já vám taky a hlavně zdravíčko.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Karel Hála a Lodí bílou. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. Pojďme se poprvé podívat na vaši e-maily a e-maily pište na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Vana plná fialek od Hany Hegerové pro paní Vlastu Preclíkovou a pana Jiřího Levemana do Ústí nad Labem se vzkazem, že jim děkuji za vše, co dělají pro mou rodinu a že je mám moc ráda.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek. Fialový fialek.
1: Hana Hegerová a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. Pojďme na další z e-mailu, zahrajte prosím paní Zuzce, pracovnice Stapu Vilémov, ke dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu, to vše jí přeje Jiřík. Budeme hrát Nazarety, jejich Love Hurts a vše nejlepší přeje i Český rozhlas Sever.

0: Skupina Nazaret dospívala, my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další na naší lince už vybírá paní Jana ze Straškova. Hezké odpoledne, paní Jano. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak budeme hrát Ivetu Simonovou a Milana Chladila O nás dvou. Pro koho bude?
1: Bude pro mého dědu, tatínka, dědu, pradědečka, který měl v sobotu 85,
0: ano,
1: a včera svátek. Takže mu přejeme hodně zdraví, štěstí a všecko nej. A přeje mu to celá velká naše rodina.
0: Paní Jano, tak maličko jsme vás hůře slyšeli, protože šlo slyšet rádio právě za vámi, tak pro jistotu pro příště si ho vypněte nebo běžte do jiné místnosti, ale to důležité jsme tedy slyšeli. Iveta Simonová a Milan Chladil O nás dvou, díky za zavolání a naslyšenou.
1: Děkuji, děkuji, děkujem moc, děkujem.

Iveta Simonová a taky Milan Chladil. Pokračujeme v písničkách na přání. Tady máme další e-mail, který přišel k nám do Českého rozhlasu Sever. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka a dědečka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme vám do studia a všem posluchačům příjemný start do nového týdne a ještě hodně sluníčka. Za celou rodinu to posílá Renda s Míšou a taky Marťasem.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Hana Zagorová, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme na písničky na přání a tentokrát už vaše SMSky na čísle 91104. Dobrý den, prosím o Věru Martinovou z knihy Vázané ovčí kůží. Ta písnička bude pro všechny posluchače a posílá ji paní Naďa.

Věra Martinová a z knihy Vázané ovčí kůží. Na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu poslední písničku na přání. Dobrý den, prosím, Glena Kemplá a Ramstein Cowboy. Díky moc, Hanka.

0: Tohle byl Glen Campbell a taky poslední písnička Na přání, kterou jsme stihli ale v této hodině. Ty další na Českém rozhlase Sever opět po 18. a těší se můj kolega Miroslav Tartárek. Jana Moravcová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a já vám do jedné ještě posílám skupinu Dire Straits. Renata Filipi přeje hezký poslech a hezký den s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: V Česku vydrží babí léto, do čtvrtka teploty mají vystoupat až na 24 stupňů. V chomutovské nemocnici otevřeli novou dětskou ordinaci. Bazén v Postoloprtech dnes po více než 4měsíční uzavírce znovu otevírá. Bude slunečno s teplotou do 22 stupňů. Pěkné pondělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu.
5: Návštěvníci nově zamknou skřínky v šatnách čipovými hodinkami. Pracovníci taky opravili stropy ve sprchách, sušárně a na toaletách. Kvůli další odstávce služby města Postoloprty automaticky prodloužily platnost permanentek o 21 dní. Z Postoloprt na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Lidé si ode dneška můžou znovu zaplavat v bazénu v Postoloprtech na Lounsku. Během více než 4 měsíců dlouhé uzavírky tam pracovníci služeb města opravili kotelnu, střechu a část rozvodů vody. Bazén dnes otevře od 4 hodin odpoledne do 9 večer. Za vstup návštěvníci zaplatí stejně jako před opravami. Nemocnice v Chomutově otevřela novou ordinaci pro děti a dorost. Chce tak řešit nedostatek pediatrů v regionu. Po uzavření 3 ordinací dětských lékařů na Žatecku a Podbořansku letos na jaře zůstalo bez registrujícího lékaře velké množství dětí. Dnes o tom informovala společnost Krajská zdravotní. Lidé v Novém Boru na Českolipsku si můžou ode dneška prohlédnout novou výstavu Václav Havel, známý neznámý. Koná se v rámci akce Havel 90, kterou k příležitosti 90. výročí narození Václava Havla pořádá nadace Dagmar a Václav Havlovi společně s knihovnou Václava Havla po celé republice.
6: Výstava je složená z 20 panelů a prostřednictvím unikátních snímků přibližuje život a dílo prvního prezidenta České republiky. Venkovní expozice stojí na náměstí Míru poblíž lavičky Václava Havla. Přístupná bude až do konce prosince tohoto roku. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Novinář Českého rozhlasu Jan Kaliba získal cenu Ondřeje Sekory v kategorii audio. Klub sportovních novinářů ho ocenil za sérii reportáží z letošního fotbalového mistrovství světa. Během něj Kaliba objel řadu pořadatelských měst po celé Americe a natáčel o společenském i politickém rozměru šampionátu. I v předchozích dvou ročnících cen Ondřeje Sekory ovládli kategorii audio reportéři Radiožurnálu, konkrétně Jan Suchan a Pavel Petr, ten byl letos třetí.
3: Počasí.
4: Počasí pro dnešek, na obloze bude slunečno, čekáme teploty do 22 a na horách do 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Po nehodě nákladního vozu čekejte komplikace u Spořic na Chomutovsku na silnici 1/7 na 81. kilometru. Bouralo se taky v Dubí na Teplicku, v Ruské ulici, je to silnice první třídy číslo 8 a nehoda je dále v Teplicích v ulici Novoveská. Tam se srazil autobus s osobním vozem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušního podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak jako přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy a pak právě byly Chalupáři, Boušu, Syn, Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla nějakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. Mm. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě ne.
2: Zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: Teď už si myslím, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jakože budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, že jsme dopadli docela dobře.
1: To není tak
2: zdravím Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem tomu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdybychom to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel, já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdový herce, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: chtěl
3: no,
2: taky zeptat.
3: No, to bylo strašně. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by... co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Maho, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Maholenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka, tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancování? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive. Jive se vejde všude, že jo? Já jsem si z začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standardák. Ano. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako zkostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: Můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký.
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácela po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně.
2: Honzík Révaj,
3: tanečník. Pár excellence. Ten dělal Krvinku, viď, Drákulovi.
2: A Honza Révaj? Jestli dělal Krvinku?
3: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky dělala Krvinku, ne?
2: Máma dělala Krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak, kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the

0: Predace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař. To u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme. Je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje. Když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne. Máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
0: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no, tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhletěm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to, jako byla jsem, já jsem byla úplně na dně. ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teď, dejme tomu, stabilizace.

0: zorganizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně, úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
0: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram, oproti tomu, Instagram,
0: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
0: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám jako ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
0: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
0: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
0: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
0: jo,
1: a taky...
0: Jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně... Jo.
0: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila jsem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
0: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
0: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
0: jednou. Ahoj, čau.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V Litoměřicích se zítra otevírá nový sběrný dvůr, součástí areálu je i reuse centrum. Děčín příští týden uzavře kvůli testům a výměně prken cyklolávku přes řeku Labe. Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste, policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. Zítra čekáme slunečno, místy nízkou oblačnost a teploty do 22 stupňů. Pěkné pondělní odpoledne vám přeje Jana Moravcová. V areálu technických služeb v Litoměřicích vznikl nový sběrný dvůr. Jeho součástí je taky nové reuse centrum a nábytkářská dílna Litoměřické diakonie. Celkové náklady na vybudování jsou 23 milionů 500 tisíc korun. Do areálu se bude nově výjíždět z ulice Na Bídnici. Pokračuje vedoucí městského odboru životního prostředí Pavel Grindler.
4: Slavnostní otevření bude 6. října od 10 hodin, ale pro veřejnost bude to otevřeno v poledne, okolo té 12. hodiny.
3: Cyklolávka přes řeku Labe v Děčíně bude od zítřka do pátku úplně uzavřená. Nebudou po ní moci přecházet ani pěší. Podle magistrátu je na lávku nutné namontovat další tlumič a následně ji podrobit zátěžovému testu.
5: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila měla být lávka mimo provoz původně 2 dny. Město ale u jejího zhotovitele reklamovalo několik prken z tropického dřeva, která se začala kroutit a stěžovala pohyb cyklistům. Během 4denní odstávky by tak měla firma pokroucená prkna vyměnit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Soukromý investor stáhl žádost o posouzení vlivu na životní prostředí pro obří datové centrum AI, které chce vybudovat v Ralsku na Českolipsku. Vyplývá to z údajů v informačním systému AI, uvedl i rozhlas.cz. Jednatel společnosti Petr Šebeček pro Český rozhlas Liberec uvedl, že plánují projekt podrobit další analýze, aby mohli vyhodnotit další postup. K výstavbě datového centra měl výhrady Liberecký kraj. Ten požadoval, aby byla k posouzení vlivu na životní prostředí pro tento projekt zpracovaná podrobnější, takzvaná velká EIA. Námitky mělo i město Ralsko. Podle údajů v informačním systému EIA plánuje firma Ralsko AI Campus vybudovat na pozemku o rozloze zhruba 6,5 hektaru v části kuří vody 6 datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 MW. To odpovídá odběru města o velikosti Ústí nad Labem. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku mlhy, pak slunečno, nejvyšší denní teploty 19 až 22 a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na D8 ve směru na Ústí nad Labem je nehoda osobního vozu na 47,5 kilometru a bouralo se taky v Teplicích a v Novoleské ulici. Tam se stazilo osobní auto s autobusem, tak jeďte opatrně nejen tam, i všude jinde na severu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Proč se v Ralsku nebude stavět datové centrum pro umělou inteligenci, jestli se v Krušných horách opět objevily případy účelového stěhování před volbami i jak nenaletět ve virtuálním světě. To všechno se dozvíte v pohodovém odpoledni, které právě teď začíná písničkou Jaromíra Nohavici. A máme pro vás připraveného také volebního průvodce pro blížící se komunální a senátní volby. Takže pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever a teď už taky s Jarkem Nohavicou.
2: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Krásné pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Každý všední den v tomto čase pro vás po celý říjen budeme mít seriál praktických rad v rubrice nazvané Jak nenaletět. Dneska se zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. Má to totiž svoje rizika. Vaše citlivé údaje může umělá inteligence ukazovat třeba i jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak tedy mluvit s umělou inteligencí? Ptala se redaktorka Bára Kvapilová.
1: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
2: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
1: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
2: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
1: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
2: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
1: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
2: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
1: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
2: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
1: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra se v téhle naší rubrice dozvíte, jak si ověřovat informace.

0: Kapela Škvor se v závěru téhle písně ptala, co bude dál. Pokud si kladete stejnou otázku, tak pro vás mám odpověď. Vypravíme se do Krušných hor, konkrétně na Moldavu, protože právě sem se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS to jsou fiktivní trvalé pobyty kvůli ovlivnění voleb. Právě z Moldavy se teď hlásí naše reportérka Jana Vitásková. Jano, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Starosta argumentuje tím, že se noví obyvatelé v podstatě hlásí jenom na dvě adresy. Obě budovy mají vlastní společnost bývalého starosty Jaroslava Poka a zastupitelky Ivety Boudyšové, to jsou tedy současní majitelé. A Iveta Boudyšová kandiduje i tentokrát. Je to několik let zavřený hotel na Moldavě a potom ubytovna na Novém Městě, což je část Moldavy. V té zůstalo od minulých komunálních voleb hlášeno 10 lidí, teď se přihlásilo několik dalších. Podle současného starosty Trmana je kapacita budovy 18 lidí, takže je v podstatě naplněna a proto už nechce další přihlašovat. A taky se podivuje nad tím, že třeba Jaroslav Pok vodí lidi na úřad, aby se přihlásili k trvalému bydlišti a jde s nimi i do privátní zóny na podatelnu a potom mluví za ně. Sama jsem to dnes viděla, Jaroslav Pok to ovšem komentovat nechtěl.
0: Ty už si to naznačila, ale jak na situaci reaguje vedení obce?
1: Odpovědná úřednice podle starosty neustála tlak kvůli požadavkům na trvalé pobyty, takže je na neschopence. Starosta David Leitermann měl úraz, ze kterého se léčí, a nezávislý místostarosta Josef Sviták nemá podle svých slov oprávnění trvalý pobyt zapsal. Dnes byl na úřadě a informoval o tom příchozí. Byl tam i další zastupitel pro případ, kdyby došlo k nějakým vyhroceným situacím. Starosta už taky proškrtal seznam voličů, jak mi řekl. Dva z nich byly zároveň na kandidátní listině uskupení, které vede Iveta Boudyšová. Ta uvedla, že je nemovitost v Novém Městě vhodná k trvalému bydlení a navíc ji pronajala a že se proti krokům starosty bude bránit.
0: Není to poprvé, co se v horské Moldavě řeší účelová přihlašování lidí kvůli volbám. Minule se dokonce opakovalo hlasování, je to tak?
1: Je to tak, před minulými komunálními volbami se takto do obce přistěhovaly desítky lidí a právě kvůli účelovému přihlašování tehdejší starostka Lenka Nováková vyškrtla ze seznamu voličů zhruba 40 jmen. Předseda volební komise je ale nechal odvolit a na seznam naopak připsal ještě dalších 27 lidí, kteří měli v dokladech bydliště v obci. No a to už krajský soud v Ústí nad Labem označil za ovlivňování voleb a nařídil na leden 2023. Tři nové hlasování. Údajné účelové přihlašování lidí se v obci řešilo i při volbách v roce 2018, i při těch dřívějších.
0: O tom, co bylo, ale hlavně o tom, co se aktuálně děje na Moldavě v Krušných horách, nás informovala reportérka Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
1: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
2: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
0: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
1: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
0: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
1: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
0: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
1: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.

0: Krásné a pohodové pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Máme 14 hodin a 40 minut a teď se budeme chvíli zase prohrabovat historickými materiály, respektive za nás to udělal Milan Knotek, aby nám mohl představit dalšího slavného Severočecha. Tentokrát to nebude úplně severočeský rodák, narodil se totiž kousek od Drážďan v Teplicích a okolí, ale prožil podstatnou část života a tohle území se výrazně propsalo i do jeho malířské tvorby.
1: Slavní Severočeši.
2: Maloval pro krále a jeho díla jsou vizuální kronikou severních Čech první poloviny 19. století. Karl Robert Kroll se narodil v roce 1800 v Kádicu u Drážďan. Významně ho ovlivnila tamní krajinářská škola, především malíř Johann Christian Klausendahl. Ve 23 letech ale zamířil do Čech a usadil se v Teplicích. Pracoval tu pro bohaté měšťanské rodiny i šlechtu. Vytvářel upomínkové kresby Teplic a okolí. V zámožných rodinách vyučoval kreslení a doprovázel lázeňské hosty. Zlom v jeho životě nastal v roce 1825, kdy získal zakázku od pruského krále Fridricha Viléma III. Vytvořil pro něj 7 olejomaleb Teplicka, které visely v berlínské královské rezidenci a byly zničeny až na konci druhé světové války. Kroll je autorem desítek obrazů a akvarelů severočeské krajiny. Kromě Teplic ho zajímal Střekov, Roudnice nad Labem, Nelahozoves, Jezeří, Bílina nebo Krupka. Od roku 1840 pracoval pro Ferdinanda z Lobkovic a zachycoval jeho panství a zámky. Po téměř 20 letech strávených v Teplicích se přestěhoval do Prahy. Nedokázal se tu ale prosadit tak, jak si představoval. Jeho život začaly provázet psychické problémy. V září 1849 byl přijat do ústavu pro choromyslné, kde strávil posledních 14 let svého života. Karl Gustav Kroll zemřel v Praze v roce 1863. Na dlouhou dobu pak upadl v zapomnění. Teprve ve 20. století se jeho dílo začalo znovu objevovat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Šalom a jejich verze slavné písničky od Olympiků. Bonsoir, Mademoiselle Paris, 14 hodin a 50 minut. My se teď společně vypravíme do Ralska, protože právě v Ralsku připravovala soukromá firma velký projekt. Datové centrum pro umělou inteligenci. Stavět se mělo v průmyslové zóně v Kuřívodech a výhrady k celému projektu měl Liberecký kraj i vedení města Ralsko. Jen pár týdnů po podání žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí, ale firma svou žádost stáhla. Více podrobností zjišťovala naše reportérka Adéla Jindrová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Stavbu připravovala pražská firma Ralsko AI Campus, jejímž vlastníkem je společnost Findom. Liberecký kraj i město Ralsko požadovali k projektu posouzení vlivu na životní prostředí, a to zejména kvůli velké spotřebě energie a zásahu do zeleně. Podle vedení kraje je také třeba posoudit, zda není stavba ve střetu s jinými projekty v okolí.
0: No a jak to s tou žádostí dopadlo?
1: Firma podala žádost o posouzení projektu v polovině srpna. Podle informačního systému EIA však žádost na konci září sama stáhla, jak zjistil Český rozhlas.
0: Víme, z jakého důvodu?
1: Český rozhlas kontaktoval jednatele společnosti Petra Šebečka, aby se k situaci vyjádřil. Podle něj firma důkladně zvážila všechny aspekty a rozhodla se vzít žádost zpět. Situaci komunikovala i s vedením města Ralsko. Petr Šebeček také dodal, že firma plánuje projekt ještě podrobit další analýze, aby mohla vyhodnotit další postup. Více informací nemáme. Projekt datového centra je ale aktuálně pozastavený.
0: Pojďme si ale vysvětlit, k čemu vlastně takové datové centrum pro umělou inteligenci slouží.
1: Dalo by se to popsat jako takový obrovský počítač, který poskytuje umělé inteligenci potřebný výkon. Slouží hlavně k vývoji a trénování AI modelů, ale i k výpočtům, které umělá inteligence provádí. Právě tento provoz potřebuje velké množství energie. Nejde ale jen o to, tyto prostory jsou plné výpočetní techniky, která se přehřívá a proto potřebuje ochlazovací systém. V případě Ralska mělo jít o spotřebu přibližně 86 GW ročně a takové množství energie ročně spotřebuje město velikosti Liberce.
0: Datové centrum chtěla firma stavět v Kuřívodech. Jak mělo vypadat?
1: Společnost zakoupila v průmyslové zóně pozemek o velikosti 6,5 hektarů. V plánu měla postavit velkou halu o délce 230 metrů, ve které by bylo 6 samostatných výpočetních sálů.
0: O záměru, který se tedy prozatím zřejmě ocitl u ledu, nás informovala redaktorka Adéla Jindrová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Pohodové odpoledne pokračuje a pokud s námi zůstanete i v následujících minutách, tak přesně ve 3 uslyšíte zprávy s Janou Moravcovou a v nich třeba ceny pohonných hmot, které budou platit zítra.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Lanovka na Komáří výšku jezdí dočasně jen o víkendech. Žatec zaplatil 5 milionů korun za výměnu výtahů v domě s pečovatelskou službou. Zítra čekáme zpočátku nohy, přes den slunečno a teploty do 22 stupňů. Hezké pondělní odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes. A to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Turisti se dnes svezou sedačkovou lanovkou na Komáří výšku v Krupce na Teplicku jen o víkendech a ve státní svátek. Dnes začíná každoroční revize technického zařízení. Podle Petra Vorlíčka z Drážního úřadu potrvají práce 6 týdnů až do 6. listopadu. Lanovka je kulturní památka. Její trasa měří bezmála 2,5 kilometru.
2: Technici se ve všední dny věnují pravidelné údržbě strojního zařízení a kontrolují celou trasu lanové dráhy. Víkendový provoz bude zachován a lanovka pojede i ve středu 28. října, kdy je státní svátek. Pokračuje také oprava horní a dolní stanice. Tam i s demolicí a následnou stavbou terasy a schodů termín dokončení je konec roku. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Písečné ulici v Žadci využívají dva nové výtahy. Podle webu radnice ty původní často vypovídaly službu. Město za výměnu zaplatilo 5 milionů korun. Výtahy slouží obyvatelům 180 bytů, mnozí z nich mají potíže s pohybem.
3: Výměnou výtahů město završilo několikaletou modernizaci domu. Během ní nechalo budovu taky zateplit a vybudovat zahradu. Obyvatelé tam mají altán, květinové záhony a cvičební stroje. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst na 4,94% HDP. Odhad deficitu pro letošek kabinet zvýšil na 4,1 na 4,37% HDP. Vláda Roberta Fica původně slibovala do příštího roku snížit veřejný schodek na 3% HDP, což je podle pravidel Evropské unie horní hranice. Později ale od cíle ustoupila. Návrh ještě projedná slovenský parlament, ve kterém se vláda opírá o křehkou většinu.
1: Počasí.
0: Noc na zítřek bude oblačná s mlhou, nejvyšší denní teploty zítra do 22, na horách 15 až 18 stupňů. Zítra čekáme po ránu mlhy a přes den slunečno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici 30 v Lovosicích, nedaleko sjezdu z dálnice D8, bouralo se taky v Habarticích na Liberecku na silnici 13, dále v Děčíně v ulici Československé armády nebo v Malé Hradební v Ústí nad Labem a dále v Čechově v Kadani na Chomutovsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme stále pěkné a stále pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Je před námi další společná hodinka a v ní výlet do jedné z mnoha zajímavých severočeských obcí. Mluvit budeme taky o plánech majitele lyžařského areálu v Rokytnici. Dozvíte se, proč je ode dneška zavřená lávka pro cyklisty v Děčíně a také se podíváme na nabídku kulturních akcí pro dnešní večer. Písničky, které nestárnou, zaspívají Plavci a Marta Kubišová a vlastně i Helena Vondra. Hned teď s ní půjdeme dál.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Už to z našeho vysílání víte. Lávka pro pěší a cyklisty v Děčíně je ode dneška na 4 dny úplně uzavřená. Stavební firma na ní vymění pokroucená prkna a nainstaluje další tlumič. Lávku před otevřením pak ještě čeká zátěžový test. Víc o tom všem ví naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Stavební firma lávku uzavřela pro veškerý provoz, neprojdou po ní tedy ani z jednoho na druhý břeh pěší a bude to tak na 4 dny. Už dnes mají dělníci v plánu začít s výměnou prken, která se kroutila. Na pochozí části lávky jsou totiž prkna z tropického dřeva. Cyklisté, ale i pěší si stěžovali, že se po některých velice těžko chodí, protože jsou skroucená. Firma tak tyhle prkna vymění za nová, pak nainstaluje na lávku ještě jeden tlumič, aby byla stabilnější, aby se nehoupala. A podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila bylo při jarních zátěžových testech patrné, že by bylo dobré na lávku ten jeden tlumič k tomu stávajícímu přidat, i když to teda není úplně nutné. Jedná se jenom o větší komfort pro cyklisty a pěší. Tropická prkna vymění firma v rámci reklamačních prací. Po instalaci tlumiče pak lávka znovu projde zatěžkávacím testem. Ten vypadá tak, že na ní najede multikára a firma bude sledovat, jak se těleso lávky při zatížení chová. Instalace dalšího tlumiče už je podle mluvčího Stínila ve smlouvě a tak za něj město nezaplatí nic navíc. Já ještě dodám, že stavba lávky stála 108 milionů korun, 43 milionů dostalo město v dotaci.
0: Muselo město, kromě těch kroutících se prken, řešit s lávkou ještě nějaké další nepříjemnosti?
1: Muselo. Město podalo trestní oznámení kvůli stavbě lávky na neznámého pachatele. Podle Stínila firma Štrabak vyúčtovala městu výrazně větší množství dřeva, než které na stavbu použila. Rozdíl pak představuje částku v řádech milionů korun. Policie nyní prověřuje, jestli se jedná o administrativní chybu, jak to zdůvodňovala mluvčí firmy Štrabak Edita Novotná, nebo o úmysl Děčín finančně poškodit. Ve stejné věci podali další trestní oznámení 2 děčínští zastupitelé, kteří se vydali na lávku s metrem a zjistili, že šířka prken z tropického dřeva v dokumentaci neodpovídá šířce prken na lávce samotné, tedy že prkna jsou tenčí, než by měla být. Obě oznámení teď policisté prověřují.
0: Říká reportérka Daniela Pilařová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ústí nad Labem. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Jejich příběhy pro vás hledá a následně vám je vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Chuderov na Ústecku má několik místních částí. Je to Chuderovec, Libov, Lipová, Radešín, Žežice a osady Mlíniště, Neznabohy a Sovolusky. V historickém lexikonu obcí České republiky byste se dočetli, že první písemná zmínka o obci je z roku 1348. Chuderov z části leží v chráněné krajinné oblasti České Středohoří a to znamená, že jako cíl by neměl ujít výletníkům. Tak například Chuderovec byl samostatnou obcí do roku 1960 a najdete tam majestátní chráněnou lípu velkolistou. Když měřili obvod jejího kmenu ve výšce 130 cm od země, naměřili 326 cm. Další památnou lípu, lípu malolistou, byste našli v poli u Lipové a její kmen je ještě objemnější. Obvod má 400 cm. V Lipové stojí kostel svatého Martina, původně gotická stavba z roku 1352. U kostela stávala i zvonice, později ale byla zbořena. V Žežicích můžete obdivovat kostel svatého Petra a Pavla. Ten je chráněnou kulturní památkou a bohoslužby se tam konají jen příležitostně. Postavili ho v roce 1470 na místě původního kostela. Uvádí se, že v západní věži kostela se nacházely minimálně tři zvony. Jeden z nich z dílny váženého mistra Tomáše z Litoměřic. Dnes tam zůstal jenom jeden. Mlíniště je malou osadou s 6 domy. Západním směrem od Mlíniště dojdete k Pekelskému vodopádu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Bryan Adams a jedna z písniček, které se podle mě neoposlouchají. Posloucháte Český rozhlas Sever, doufám, že ten se taky neoposlouchá. Třeba proto, že má vždy zaručeně aktuální regionální informace, teď třeba ty z kultury. Pozmeme vás na akce, které dnes ještě můžete navštívit. Tak třeba do Litvínovské citadely od 18 hodin můžete dorazit, pokud máte rádi filmy a vůbec televizní zábavu. Bude se tu totiž konat zábavný večer plný filmových a televizních hádanek. Koná se to v klubu, takže v takové té malé útulné místnosti v Litvínovské citadele. Já myslím, že dobrá zábava je zaručena. Vsadila bych se, že dobře se budou bavit i ti, kteří na sedmou dorazí do kafé Hříb v Roudnici nad Labem. Tam je pro ně připraven pořad nazvaný Podsta Karlu Krylovi. Půjde o komorní vystoupení, které nabídne 90 minut plných silných melodií a nadčasových textů. Písně doprovodí mluvené slovo o Krylově životním osudu, o jeho inspiraci, o příbězích, které stály za zrodem jednotlivých skladeb. Hrát a povídat bude Jiří Mizera alias George. No a ta poslední pozvánka, ta je do divadla. Mostecké divadlo Rozmanitostí za sebou má další premiéru a tentokrát ji uvádí

0: Marta Kubišová v pohodovém odpoledni, 15 hodin 38 minut a my se teď společně vydáme do lesa. Tedy já tam byla naposledy včera v tom takovém dusném a teplém dopoledni. Jsme se rozhodli, že půjdeme na procházku, jen tak náhodou jsme sebou brali košík, co kdyby náhodou, ale musím říct, že tedy v našem okolí teď aktuálně nic neroste, je neuvěřitelné sucho i v těch lesech. Přesto je pořád procházka lesem naprosto báječná věc. A právě o procházkách po lese jste si dneska dopoledne v pořadu Dáme řeč povídali s Renátou Filipy. No a do toho povídání se zavolala i posluchačka Maruška, která v lese dokonce bydlí v hájovně.
1: Já do lesa nechodím.
0: Ano.
1: Protože já bydlím na hájovně a říkám si někdy, jsem jak v zoologické zahradě, protože sedím v kuchyni u stolu a snídám a dívám se z okna, jak se mi tam pasou srnky. Dokonce i mývala jsem viděla.
0: Ano.
1: A dneska jsem se strašně rozčílila. Vylezla jsem na dvůr, no a co myslíte? Nejen, že mi ptáci klovou ořechy, ale já jsem tu měla dvě černý veverky. Tak říkám, holky, jedny já vás vyženu. Ale pak jsem je chválila. Oni mi totiž ty oříšky házeli dolů. Jak je žrali, tak
0: rozumím.
1: To padalo a já jsem je jenom sbírala.
2: Paní Maruško, jak se to tak stane, že se odstěhujete a žijete na hájovně?
1: Manžel byl hajnej. Druhý syn, ten pracuje taky pro les. My jsme bydleli ve vesnici a když muž přišel, že bychom mohli bydlet na hájovně, tak se hlasovalo. 3 hlasy byly pro, ano. Jenom můj byl proti.
2: Proti. Takže jste se
1: odstěhovala. Ale za těch 40 let, co tady žiju, jsem si zvykla a asi bych to neměnila.
0: Úplně paní Marušku chápu, je to návykové to bydlení v lůně přírody, v tom klidu, v tom obětí toho přirozeného. Člověk si zvyká velmi rychle. Zítra po 9. hodině už bude v pořadu Dáme řeč zpátky zase Zdeněk Lukesle a bude se vás ptát na to, co je podle vás lepší, jestli bydlet v bytě nebo v domě, jaké má to či ono výhody, jestli za sebou máte stěhování z bytu do domu nebo opačně. A jestli se vám po takovém stěhování po něčem stýská, můžete mu telefonovat do studia Českého rozhlasu Sever na číslo 475 212 212, nebo mu můžete psát na Facebook Českého rozhlasu Sever a to konec konců můžete udělat hned teď. Těšíme se na vaše názory.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Společnost Trigema chce v krkonošské Rokytnici nad Jizerou postavit velikou vodní nádrž kvůli zasněžování. Víc informací vám přineseme za chvíli, konkrétně po písničce Tomáše Linky. Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Možná už příští rok se začne v krkonošské Rokytnici nad Jizerou stavět veliká vodní nádrž na zasněžování. Skiareál ji postaví pod parkovištěm P2 a nad ní bude parkovací dům. Detaily o téhle akci pro nás má redaktorka Johana Tománková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nádrž bude pod zemí na pozemku, kde je parkoviště u skiareálu značené P2. Betonová nádrž bude uzavřená a bude mít 30 000 metrů krychlových. Sloužit bude pro zasněžování sjezdovek. Nová nádrž je klíčová pro udržení celosezónního provozu, protože v současnosti není v Rokytnici vody dostatek. Zastupitelé na svém posledním jednání schvalovali změny v projektu.
0: Původně měla ale nádrž pro zasněžování zároveň sloužit v létě jako koupaliště. Z toho sešlo.
1: Ano, podle projektantů totiž není možné kvůli klimatickým podmínkám vodu přes léto udržovat v takové kvalitě, aby se v ní mohli lidé koupat a na zimu vodou zasněžovat sjezdovky. Projekt proto společnost změnila, nádrž na zasněžování umístí tedy pod parkoviště, jak jsem zmiňovala, a nad ní bude ještě dvoupatrový parkovací dům, což je další velká novinka, a vedle něho chce Trigema postavit koupací biotop, takže lidé o novou možnost koupání nepřijdou. Ještě doplním, že stavba nádrže by mohla začít příští rok. Pokud se práce dotáhnou do další zimní sezóny, budou moct lidé parkovat na místě bývalé továrny RTK, kterou už společnost nechala zbourat.
0: Jsou ještě nějaké další změny, které skiareál v Rokytnici chystá?
1: Ano, je toho hodně. Například na začátku září schválili zastupitelé zásadní změnu územního plánu, která umožňuje prodloužení lanovek a propojení skiareálu v Rokytnici se skiareálem Studenec a Studenec se skiareálem v Harachově. Kromě toho plánuje Trigema v Rokytnici také postavit obchodní dům a obří wellness hotel se službami na místě bývalé textilky Seba. Společnost teď pracuje na projektech.
0: Uprostřed babího léta jsme s redaktorkou Johanou Tománkovou lehce nakoukli do zimy. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutovské nemocnici otevřeli novou dětskou ordinaci. Děčín zná vítězné projekty participativního rozpočtu. Vládní kabinet schválil novou státní kulturní politiku. Zítra čekáme ráno mlhy, přes den slunečno a teploty do 22 stupňů. Krásné odpoledne vám přeje Jana Moravcová. Nemocnice v Chomutově otevřela novou ordinaci pro děti a dorost. Chce tak řešit nedostatek pediatrů v regionu. Po uzavření tří ordinací dětských lékařů na Žatecku a Podbořansku letos na jaře zůstalo bez registrujícího lékaře velké množství dětí. Situace se přitom může zhoršovat taky v oblasti Chomutova, Jirkova a Kadaně, kde mnoho dětských lékařů postupně dosahuje důchodového věku. Dnes o tom informovala společnost Krajská zdravotní, pod kterou chomutovská nemocnice patří. V Děčíně skončilo hlasování na podporu projektů z participativního rozpočtu pro letošní rok. O přízeň občanů se ucházelo 15 různých návrhů, pro které hlasovalo přes 800 lidí. Vítězný projekt počítá s opravou cest a laviček v lokalitách Bašantnice a Kvádrberg nebo s rozvojem naučné stezky na Chmelníku.
2: V hlasování podle mluvčího města Luďka Stínila uspěly také projekty na obnovu mobiliáře v městských lesích a na rozšíření pohádkového lesa o nové herní prvky. Rada města by je měla schválit v nejbližší době. Každý z návrhů město podpoří maximálně částkou 750 tisíc korun. Z Děčína Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Po dnešním jednání to oznámil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Strategický dokument rozhoduje o tom, kam v příštích letech půjdou v sektoru peníze. Profesní organizace nový plán kritizují, vadí jim, že nová politika vznikla bez spolupráce s odborníky z kultury. Pokračuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: My obsah toho dokumentu neznáme, on nebyl s kulturní veřejností nijak konzultován. My jsme nějakou jeho předchozí verzi poznámkovali, ale od začátku jsme říkali, že máme platnou kulturní politiku, která má analytickou část a je apolitická. Profesní organizace kulturní veřejnost je připravena se jí řídit.
0: Hygienici mezi strávníky základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze evidují téměř 500 nemocných. U celkem 219 z nich laboratorní testy potvrdily salmonelózu. Informovala o tom mluvčí krajské hygienice Stanice Petra Bartok. Nákaza se ve škole rozšířila poté, co zaměstnanci jídelny použili prošlá vejce. Podle ředitelky protiepidemického odboru Martiny Marešové se infekce dál nešíří. Sekundární šíření salmonelózy mezi lidmi není podle ní časté.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme po ránu mlhy, přes den slunečno, místy i nízkou oblačnost, ta se bude ale během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů a na horách maxima mezi 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Porouchané osobní auto komplikuje provoz na silnici 1/15 u Podsedic na Litoměřicku a bouralo se taky v centru Ústí nad Labem v Malé Hradební. Tam se srazil autobus a osobní vůz a na místě vyšetřuje policie. To byly zprávy v 16 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
4: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
1: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem.
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tady zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že tady Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu tu kadidelnici podává. No tak ji vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mává. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, až slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená, nevěděla nic a jenom viděla najednou zahadička, ty svoji libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savrančané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženík prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen,
1: ano,
0: pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou SNBáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý.
2: Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No,
1: Majka,
2: že
1: určitě.
2: Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
2: Krásné
3: jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: To je hezký. Děkujeme.
1: Mně teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló? Haló?
3: Hola.
5: No, prosím.
1: Tady
5: Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne, už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i
3: Děkuju.
6: Vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle, ano.
3: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
7: Paní Tomsovou, zdravím tě.
3: Děkuju.
7: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme
3: pěkně.
1: Děkujeme,
3: nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
8: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Bolek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela det a Věra Chytilová?
3: No já nevím. No, radši se do toho
1: nedá
3: nebudu
1: se na
3: pouštět.
1: Imitátorku z
3: ne,
1: hlasatelky?
3: Radši ne. Dobře. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
9: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousina točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví Janeb Kurhoši Guten Tag. Jo. A Věra Chytilová režiruje. Já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem to už?
10: Neříkal jsem to.
9: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A já říkám, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. A hraju a nejenom slyším, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
11: No. Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsi mě jenom připomněl jako krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo. A byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jako že se tam protagonisti loučej a komparsa všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z okén, byli připraveni, nastupovali, jak měli. A jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pá, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pá, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějak... Nový nařízení!
9: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo, kdo...

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle jo, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně

0: Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak jako, já to vrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Asi občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem šel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně a pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodíme ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, protože bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takovej čas, že budu se teda sebrat a jít zpátky do práce. Což zase notabene, tam dojdu někde 2:45. Což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak to byl Lukáš Pavásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
3: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
2: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
3: tak jo.
2: Aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
3: Děkuju.
2: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
3: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Mm-hmm. Tož, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
3: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna mm-hmm. zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho, který jenom poslouchá.
2: No, vidíte, no, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, no. Dáváme do
3: taková seznamka.
5: No, z Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všetky humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Dnešné odpoledne přeji vám, Pavle, tady posluchačka Stanislava Skobilic.
2: Dobrý
3: den. Ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
3: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
3: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
3: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
3: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza Zlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
3: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete o nábytku, červená knihovna? My o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu? Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál na rozdíl od červené knihovny nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
3: no, to je
2: typ.
3: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. Uh-huh. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý?
6: Netřeba, já jsem ex offo.
7: Ex offo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně. Ale...
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal,
5: to je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? U brázdů kape, u nováků dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalátora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Ústecký kraj obnoví budovu krajského úřadu v Ústí nad Labem. V Liberci skončilo vypouštění veseckého rybníku. Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. Zítra čekáme zpočátku mlhu, přes den slunečno a teploty do 22 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ústecký kraj plánuje obnovit budovu krajského úřadu v Ústí nad Labem. Nejdřív nechá z fasády sundat travertinové desky, které už místy opadávají a ohrožují chodce. Vypíše na to zakázku. Další postup popisuje hejtman kraje Richard Brabec z ANO.
4: Určitě to nebude tak, že tam sundáme travertin, samozřejmě pod tím travertinem budou určitě nějaké díry, to rozhodně bude upraveno prostě tak, aby po tu dobu přechodnou, tak samozřejmě ta budova, protože je to významná budova v rámci centra města, prostě to nenecháme v nějakém úplně provizorním opadaném stavu.
3: O konečné podobě fasády bude kraj kvůli autorským právům jednat s autory původní budovy. Povodí Labe dokončilo vypouštění veseckého rybníku. Bez vody bude nádrž kvůli rekonstrukci necelé 2 roky. Povodí taky nechá odbahnit. Státní podnik začal rybník, zvaný Tajch, vypouštět minulý týden, doplňuje mluvčí Aleš Prokopec.
5: Na dně rybníka čekala potopená pramice, sud a nečekaně také větší množství registračních značek vozidel. Protože vesecký rybník historickým vodním dílem, jeho obnažené břehy přitáhly zájem archeologů Severočeského muzea, kterým jsme tímto rádi poskytli součinnost.
3: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily najdete na serveru irozhlas.cz. Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik let zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Slovinci na něj často jezdili lyžovat. Teď z ledovce zbývá jenom posledních pár kusů ledu.
0: Počasí.
3: Zítra počítejte ráno s mlhou, přes den bude slunečno, nejvyšší denní teploty naměříme do 22 a na horách do 18 stupňů. Noc čekáme s malou oblačností a mlhou, postupně jasnou nebo skoro jasnou a s mlhou. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů, v údolích kolem 3 stupňů nad nulou, ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda 3 aut komplikuje provoz v Užíně, v Ústí nad Labem na silnici 1/30 v Havířské ulici a problémy máme hlášené taky u Třebušína na Litoměřicku po střetu autobusu a dodávky. To byly zprávy v 17 hodin. Já vám přeji dál šťastnou cestu a příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Komunální volby 2026.
1: Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Sever. Ode dneška bude v tomto čase vždy na programu předvolební debata kandidátů na primátora krajského města, tedy Ústí nad Labem. Čekají nás v tomto týdnu 3 debaty vždy se 3 hosty. O složení jednotlivých debat rozhodl los. Dnešními hosty jsou Richard Matyášek, lídr hnutí Zdraví, sport a vzdělání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Věra Nechybová, jednička na kandidátce uskupení Ústečáci. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: A Michal Mor za koalici SPD a motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i všem posluchačům.
1: Vítejte v Českém rozhlase Sever.
0: Komunální volby 2026.
1: Na naši debatu máme zhruba 30 minut, tak prosím, buďte věcní, teď máte každý minutu na to, abyste představili své priority. Richard Matyášek?
2: Dobrý den, děkuji za pozvání. Naše priority jsou o obnovení politické kultury. Chtěli bychom napříč stranama a napříč politickým spektrem vybudovat opět nastolit komunikaci, aby se ty strany domlouvaly. Ty programy se poměrně prolínají a my bychom chtěli, aby se tentokrát nebojovalo, ale aby se spolupracovalo a aby se pracovalo pro blaho občanů. Dále chceme samozřejmě nastolit bezpečí u nás v Ústí. Já myslím, že ty programy jsou všude dost podobný. Jak říkám, pro nás je důležitý po volbách, aby strany spolupracovaly.
1: Děkuji. Věra Nechybová.
3: Já musím říct, že Richard mi mluví zcela z duše, protože politická kultura velmi šla dolů a už to není to, co to bývalo. Slyšíme jenom samé dohady a útoky. Nicméně Ústečáci vznikli náhodně. Vznikli v době zcela krátké, nedávné. Nejsme stranou ani hnutím řízeným z Prahy. Nejsme navázaný na žádnou velkou politickou stranu ani hnutí. Jsme patrioti, Ústí nad Labem máme rádi, máme tu rodiny, máme tu děti a mně jako ženě velmi záleží na tom, aby nám naše děti z Ústí neodcházely, aby tu žili rádi, aby se cítili bezpečně a měli spoustu vyžití.
1: Děkuji a teď prosím Michal Mor.
4: Tak my jsme vlastně se spojili jako SPD, motoristi, Přísa a Trikolora, takže všechny, kteří jsou tady v komunální politice a kteří mají prolínání programu v tom, co se tady teď řeklo. Já děkuju Richardovi za to, že ta slušnost by se měla vrátit zpátky. Mělo by se vrátit to, aby vlastně tady politici a lidi nešpinili Ústí, když to není zbytečný, teda když je to zbytečný. Mělo by se vrátit to, že se máme spolu bavit a řešit ty věci, ne se hádat a ne si tady nadávat. A pro nás je nejdůležitější to, co děláme už teď, to znamená kolega Petr Krause, který je vlastně zástupce na městě přes Evropskou investiční banku, tak dokázal zařídit a obhospodařuje to, aby se tady udělalo 19 nových projektů za 1,75 miliardy. Snažíme se ve vyloučených lokalitách dělat kontroly a díky tomu, že jsme součástí vlády, tak díky spolupráci s našima poslancema chceme změnit legislativu tak, aby jsme mohli účinně řešit ty věci ve vyloučených lokalitách.
1: Děkuji, ale vaše minuta vypršela.
4: Já děkuji posluchačům.
0: Komunální volby 2026.
1: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Sever jsou dnes Richard Matyášek, lídr hnutí Zdraví, sport, vzdělání, Věra Nechybová za uskupení Ústečáci a Michal Mor z koalice SPD a motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. My jsme pro ty předvolební debaty vybrali několik témat, ke kterým se teď všichni budete moct vyjádřit. A tím prvním je díra na Mírovém náměstí. Už od roku 2010 se táhne tenhle problém bloku 004, kterému ale místní, myslím, neřeknou jinak než díra. Tak co budete s dírou dělat, budete-li do čela města zvoleni? Richard Matyášek.
2: My chceme lidem dát konečně ten prostor do pořádku. My dokončíme podzemní garáže, které tam jsou připravené, a vyřešíme tím problém s parkováním, ale přímo na jejich střeše my bychom chtěli vytvořit nějakou zelenou oázu, nějaký park, který by byl prevencí v letních vedrech, který by byl příjemným místem pro odpočinek, byla by to relaxační zóna plná stínu, případně nějakých vodních prvků, pokud by to šlo, kde se všichni budeme cítit příjemně. Nemůžeme zapomenout taky na to, že chceme v přilehlém okolí zvýšit bezpečnost, a to především tím, že tam přibydou hlídky městské policie.
1: Jaké plány má s dírou uskupení Ústečáci?
3: Jak bylo řečeno, ty programy se hodně prolínají a ono to vypadá, že jdou někde až přes kopírák. Ten problém tady je, jsou tady dvě patra podzemního parkování. To znamená, že by bylo velmi, velmi velká škoda zmařit investici a díru zasypat, nevyužít ji. Takže dobudovat parkování, a s tím vrškem mě docela mrzí, že investor, který chtěl vystavit na tomto místě budovu, nesplnil veškeré podmínky, a cítím také naše uskupení, že Mírové náměstí je otevřená plocha s nedostatkem zeleně a nabízí se tam vybudovat park. Nejenom park, ale samozřejmě i možné prodejní místa přesunout část do této lokality.
1: Co na to Michal Mor jako reprezentant SPD a koalice Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory?
4: Já slyším rád, že máme skoro stejné programy, protože samozřejmě to parkování v podzemkách je úplně jasný s ohledem na to, jak vypadá parkování v Ústí nad Labem. Co se týče Hořešku, tak my to máme, aby se udělala anketa a občané Ústí nad Labem si rozhodli sami. Protože máme několik variant, máme park, máme tržnici, máme budovu, a na mě se obrací stovky občanů a dá se říct, že tady ty tři proudy jsou nejsilnější, a říkám narovno, abych udělal anketu, aby si Ústečáci rozhodli, co tam chtějí.
1: Dojemně se shodujete v tom, že by bylo dobré využít to, co už je postavené. Nicméně je to postavené už docela dlouho a poměrně bez zábran. Na to prší, sněží, pálí slunko. Jsou ty základy toho parkování stavebně pořád ještě použitelné?
3: Ano, město si před nákupem nechalo zpracovat znalecký posudek. Jsou to prostory a stavba, která je využitelná.
1: Máte představu o tom, kolik by ať už park, nebo tržnice, nebo nějaká jinak využitelná budova stála? Kolik ještě město zaplatí za to, aby z Mírového náměstí zmizela díra?
4: Tak tady bych řekl, že je to podle toho, co tam bude. Pokud tam bude park, tak se můžeme bavit o vyšších desítkách milionů i s tou úpravou toho spodku. Pokud by tam měla být nějaká tržnice, tak to už se bavíme spíš v řádech stovek milionů, a pokud nějaká opravdu výstavní budova, tak to budou spíš vyšší stovky milionů.
3: Já myslím, že ty odhady jsou zcela správné. Záleží teda na nákladech spojené s dobudováním toho parkoviště. Takže Michal tady říká desítky milionů a asi ano, nejsem rozpočtář ani projektant, neumím to teď posoudit.
1: Díra na náměstí od roku 2010. Neměl by za to někdo nést odpovědnost?
4: Mohl bych se tomu vyjádřit, a neměl by nést odpovědnost, kdo to zavinil?
3: No,
4: kdo
3: ano.
4: Tu dílu prodal, komu ji prodal a jak ji prodal? Protože tady furt se bavíme o díře, a mě opravdu úplně mrzí, když zástupci ODS do nás kopou a přitom oni tu díru prodali ji svému kolegovi, který ji dovršil do toho stavu, kde je, když ji město kupovalo. Takže bavme se o tom, jak to vzniklo, komu to prodali a kdo za to mohl.
1: I na tomhle se shodnete?
2: Já bych už teďka neplakal nad rozlitým mlékem. Pojďme koukat do budoucnosti. Tak. Teď se to stalo. Je před náma něco, co může to náměstí pozvednout. Pojďme koukat do budoucnosti a pojďme něco vytvořit.
0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a předvolební debatu se zástupci subjektů kandidujících v Ústí nad Labem. Našimi hosty dnes jsou Richard Matyášek za hnutí Zdravý sport a vzdělání, Věra Nechybová za uskupení Ústečáci a Michal Mor za koalici SPD a motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Dalším opravdu palčivým problémem krajského města jsou vyloučené lokality. Stačí říct Mojžíř nebo Předlice a všichni vědí, jak chcete řešit situaci v těchto místech.
2: Tady se musí nekompromisně vymáhat pořádek a pravidla. My máme takový tři body, které bychom chtěli prosadit, a to je především samozřejmě více policistů a asistentů přímo v ulicích, aby zajistili bezpečnost. Ten druhý bod je tvrdý postup proti obchodu s chudobou. My můžeme dělat přísné kontroly ubytoven a spekulantů, kteří parazitují na dávkách. No a ten třetí bod je odpovědnost rodičů, kteří tam vychovávají svoje děti. A je důležité, aby ty děti vodili do školy, aby v nich vytvářeli určité návyky. Prostě ty pravidla musí platit pro každého bez výjimky.
1: Paní Nechybová.
3: Tak ten problém je tady velmi velký. V neposlední řadě teď rezonuje Mojžíř, kam chodíme, kde jsme v kontaktu s místními obyvateli. A vy víte, že na naší kandidáce je i kolega, který před 25 lety proslul takzvanou zdí v Matyční. Ulice Galdě, velký problém, nájezdy těch místních, devastace majetku, sklízení úrody a my jsme rozhodnuti i za cenu toho, že bychom tam postavili zeď, tu situaci sklidnit. Nicméně, městská policie je v daném případě velmi, velmi svázaná tím, co může svými pravomocemi. A my říkáme, a objevuje se to v řadě volebních proklamací, že zvýšíme počet městských strážníků. Já bych chtěla poprosit tady kolegu, který je součástí vlády, aby se zamysleli nad pravidly, kdy městská policie musí mít maturitu, státní policie mít nemusí. Není to sexy zaměstnání a my potřebujeme ty strážníky zvýšit a neuděláme to určitě s tím, že budeme mít požadavek na vzdělání maturitní. Takže policie, dodržování pravidel, součástí je i spolupráce s neziskovými organizacemi, zapojování místních aktérů, asistentů prevence kriminality a dodržování a dohled nad dodržováním pravidel. Souhlasím s tím.
1: Na to by asi pan Mor měl reagovat.
4: Tak, já můžu říct, jaká vlastně byla situace, když jsem přišel v roce 2022. Tak co se týká Mojžíře, tak Mojžíři, když jsme přišli na první kontrolu někdy na jaře 2023, tak ty budovy neodpovídaly ničemu. Tam nebyly ani na elektriku revize, na hromos vody, na výtahy. Když přišli hasiči, tak se nedostali dolů vlastně k ventilům, k tomu, kde byly hadice. V tuhle chvíli ty budovy odpovídají ve všech směrech, na všechno mají revize a v tomhle směru jsme postoupili. Teď se bavíme o Mojžíři. Co je problém je ten, že nám tam furt vlastně ten obsah těch budov koluje. Protože nám neustále přichází nový z republiky nebo ze Slovenska většinou po třech měsících nebo po pár měsících opět zase odchází dál, protože to je ten cyklus, kdy oni dostávají ty dávky bez toho, že by museli všechno prokazovat a odchází do dalšího města. Takže vyřešíme ten problém té cirkulace a obchodníků s chudobou. Takže tam spolupracujeme s našima poslancema a jsou připravený legislativní změny, které by měly během některý prošly už teď, některý projdou, některý příští rok na to, aby se omezil obchod s chudobou. Tak to je první část. Co se týká Předlic, tak tam jsem docílil toho, že jsem do Ústí dokázal přitáhnout 15 středních a větších developerů, který v tuhle chvíli vykupují Předlice a začínají je hromadně opravovat. V tuhle chvíli máme 80% obchodníků s chudobou vytlačených. Na stavebním odboru jsou žádosti na opravy celých ulic. Můžeme třeba i u těch jeslí, kde jsme opravili pro městský strážníky stanici a vlastně tam byla celá ulice problém, tak část ulice vykoupilo město, zbytek už soukromí vykoupili a všechny se budou teď opravovat. Takže tam je daleko rychlejší spát a daleko rychlejší to bude vyřešený.
1: Mluvíme o obchodu s chudobou. Několikrát to tu zaznělo. To je problém, který je dobře popsaný. Ty mechanismy jsou známé. Dlouho se o tom ale jenom mluví. nic jiného se s tím neděje. Může město v tomhle směru něco udělat, aby se situace změnila?
3: Je to velmi těžké. Když jsem byla primátorkou města, tak město vydalo opatření obecné povahy, které se vázalo takzvaným doplatkům na bydlení. Ti, co se přistěhovávali za bydlením do Ústí nad Labem, za laciným bydlením nebo předraženým bydlením v tomto případě, tak čerpali tento doplatek. Bohužel naši někteří kolegové z řad opozičních zastupitelů tuto vyhlášku, toto opatření napadly u soudu a soud ji zrušil. Byl to jediný nástroj, jak znepříjemnit těm vlastníkům to, že si umísťovali do svých objektů lidi, kteří byli na dávkách, pouze na dávkách a čerpali příspěvek v podobě doplatku. Neplaťme si příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. V tomto případě zase bychom měli opravdu vyvíjet na naše kolegy, na kolegy ve vládě, na všechny poslance, senátory z našeho kraje, aby se zabývali tím, aby měli města nějaké nástroje, legislativní nástroje, jak to řešit.
1: Zatím ten tlak ze strany měst zcela evidentně žádné účinné ovoce nenese. Pane Matyášku, vidíte nějakou cestu, jak by se město mohlo zasloužit o to, aby se ta situace změnila?
2: No, určitě by pomohl výkup těch nemovitostí, což teďka nastává, ale máme tady problémové lokality i v centru. Já bych se nebránil tomu, kdyby se opravdu od soukromých společností ty byty vykoupily a opravdu se řešilo, kdo tam bydlí.
1: Podle vás z pohledu města je to účelná a užitečná investice?
2: Z pohledu majoritních obyvatel městě určitě ano.
0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a předvolební debatu se zástupci subjektů kandidujících v Ústí nad Labem. Našimi hosty ve vysílání na Severu dnes jsou Richard Matyášek za hnutí Zdraví, sport a vzdělání, Věra Nechybová za uskupení Ústečáci a Michal Mor za koalici SPD a motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Ústí není jenom centrum, Ústí nejsou jenom vyloučené lokality, ale také mnohdy velmi pěkné, ale přece jenom trochu okrajové části, jako Strážky, Habrovice, Kojetice, Hostovice nebo Brna. Myslí na tyhle své poněkud vzdálenější části město jako takové?
2: To máme v předvolebním programu. Ti občané samozřejmě cítí, že se na ně zapomíná a mají pravdu. My chceme přenést více peněz z magistrátu přímo do městských rozpočtů. To je teda obvodu, promiňte. To je věc, která bude velmi účelná. Teďka ty obvody, kde já jsem teda mimochodem působil 4 roky na obvodě, tak ty obvody hospodaří s malýma částkama, ale hospodaří s nima velmi, velmi úspěšně. Opravují chodníky, dělají hřiště, starají se. Kdyby se ty částky navýšily výrazně, myslím i o 10 milionů, tak ti místní starostové a zastupitelé žijí přímo s těmahle lidma a vědí nejlépe, kde chybí chodník a co je potřeba opravit. Já si myslím, že pokud dáme obvodům reálné peníze a rozhodovací pravomoci, tak oni těm svým sousedům opravdu pomůžou.
1: Paní Nechybová?
3: Tak ono to není jenom o opravě chodníků. My máme části, okrajové části, kde chybí kanalizace, kde není dostatečné veřejné osvětlení. A to nemohou zvládnout samotné obvody. Na to kapacity nemají a v řadě případů se nám stává, že efektivnější je zadávání centralizovaný. Nám se teď podařilo dobudovat kanalizaci ve Svádobě. Máme připraven Vaňov, tam jsme řešili s Českými přístavy majetkoprávní uspořádání a nebylo to úplně jednoduché. Důležité je, abychom nezapomínali i na základní služby typu pošta a nebo prodejny. Celý Vaňov nemá jedinou prodejnu. Proč by město nemělo podpořit místního podnikatele, který tam otevře malou prodejnu s potravinami? A navíc Ústecký kraj dává dotace do Pošty Partners, tak takže i v těchto okrajových částech, kde bydlí většinou staří lidé, by měly tyto služby být. Je toho velká spousta, ale není to o tom, že zapomínáme a že se nevěnujeme, ale to město je tak velké a rozsáhlé, že někdy přehlédneme to, že třeba teď v Sebuzíně naposledy zavřeli obchod s potravinami a je to část, která nemá jedinou prodejnu.
1: Nicméně tady cítím lehký nesoulad. Na jedné straně pan Matyášek a více peněz obvodům, na druhé straně argument, že jsou věci, na které obvody nestačí a nedosáhnou. To skoro vypadá jako, že jim víc peněz dát nechcete.
3: To není o tom, že jim nechceme dát víc peněz. My v našem předvolebním programu nebo volebním programu máme, že bychom chtěli posílit právě nezávislost těch obvodů právě v budování těch chodníků a oprav toho majetku, který mají svěřen. O tom to není, ale ten samotný život se nezaměřuje jenom na ty chodníky, ale vy tam potřebujete mít i ty služby a ty služby nezajišťují tyto obvody.
1: Jak to vidí Michal Mohr?
4: Já musím říct, že s váma obouma souhlasím, protože už na začátku kampaně jsme říkali, že jsme proto, aby obvody dostali víc peněz, proto, aby opravovali chodníky a všechny tyhle ty věci, které dělají doteď. Ale máme tady obrovské investice, které ty obvody nemůžou dělat, které jsou v řádech stovek milionů a ty samozřejmě musí dělat magistrát. Ale jsem proto, aby ty obvody byly posílené na to, aby víc opravovali chodníky a měli větší odpovědnost.
0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a předvolební debatu se zástupci subjektů, které kandidují v Ústí nad Labem. Našimi hosty dnes jsou Richard Matyášek za zdravý sport a vzdělání, Věra Nechybová za Ústečáky a Michal Mohr za koalici SPD a motoristé sobě s podporou přísahy a trikolory. Jak ukázala uzavírka Benešova mostu, doprava v Ústí nad Labem má spoustu slabých míst a mosty jsou jen jedním z nich. Samostatnou kapitolou je pohyb cyklistů po městě. Kromě cyklostezky Labe tu zrovna nemají na růžích ustláno. Hodláte s tím něco dělat?
2: Ústí nad Labem je kopcovité město a ono by se mohlo stát, že tady to cyklistice moc nesvědčí. Ovšem dnes už to úplně neplatí. On je prudký rozvoj elektrokoloběžek, omlouvám se, a dalších elektroosobních dopravních prostředků a najednou tady máme větší pohyb cyklistů, než bývalo dřív. My máme zase tři pilíře, které bychom chtěli prosadit. Vzhledem k té elektromobilitě bychom chtěli zajistit určitou nabíjecí síť a zázemí pro ta elektrokola, tedy dostatečnou síť nabíjecích stanic, bezpečné cykloboxy, případně stojany u škol navýšit, u úřadů, sportovišť, samozřejmě u přepravních uzlů. To je ta jedna část. Potom bychom chtěli propojit a navázat na úseky, které už tady jsou. Asi to nebude nic jednoduchého, je potřeba se zaměřit na dokončení těch chybějících propojek mezi městskými částmi a třeba Labskou stezkou. A ta třetí věc, ta s tím souvisí, nám záleží na bezpečné infrastruktuře. Ono nestačí úplně namalovat na silnici pruh a prohlásit to za nějakou cyklostezku. My bychom chtěli vytvořit opravdu jako samostatné bezpečné koridory.
1: No a máte představu, jak složité by to bylo?
2: Představu mám, ale kdo nehledá cestu, tak toho cílu nedosáhne.
1: Budou cestu hledat i ostatní?
3: Tak určitě. My přípravě projektů, které se týkají rekonstrukce velkých ulic, tak jsme vždy trvali na tom, aby projektant zapracoval ten cyklopruh pro cyklisty, aby se mohli bezpečně dopravovat. Jak říkal Richard, není to o tom namalovat nějaký pruh, což se nám teda povedlo kdysi v minulosti v Tovární ulici a nebylo to úplně šťastné, ale zaplať pánbu za to, že nějaká spojka směrem do Předlic vedoucí k Miladě je, ale my chceme jít systematicky v rámci plánovaných rekonstrukcí se zaměřit na budování cyklistických tras a vnímáme to, že tento dopravní prostředek je využíván a patří k životu.
4: Já to můžu jenom dodat, protože sám jsem se zúčastnil s naším cyklokoordinátorem prohlídky, která vlastně vedla až ke Globusu pod Západního nádraží, kde se vybírala trasa, kudy by to mohlo jít. A musím říct, že už jsou připravený u všech realizací nových silnic, případně oprav ty cesty, a teď vlastně jenom čekáme na to, až budou ty realizace, ale už je to připravené.
1: Když už jsme u té dopravy, dotkli jsme se cyklistů, možná trochu zapomínáme na motoristy, kteří si právě v souvislosti s opravou mostu zažívají docela krušné chvilky, i když to není tak zlé, jak se čekalo, to určitě ne. Ale stačí dopravní nehoda ráno na té pobřežní komunikaci a je zaděláno na minimálně půldenní problém. Dokáže tohle město nějak vyřešit?
2: Pokud by se opravdu podpořila ta elektromobilita, tak ty auta odpadají. V tom případě lidé na těch kolech přijdou do města, dají si je na nabíječky, dají si je do těch boxů. Myslím si, že to je cesta, která

0: a zažívala jsem dopravu do centra města v době, kdy Benešův most ještě byl před rekonstrukcí a dojíždím teď, kdy jezdím jenom přes Mariánský most a musím říct, že je s podivem a hodně Ústečanů říká, že je překvapuje, jak ta doprava je plynulá. Bohužel lidský faktor tady vždy selhat může a pokud dojde k nehodě, tak se snažíme ten problém vyřešit. Policie opravdu musí došetřit ten případ a odklonit teda ty havarované vozidla, tak aby ta doprava byla průjezdná, ale musím pochválit naše kolegy z odboru dopravy a majetku, kteří spolupracují intenzivně s fakultou dopravní ČVUT, kdy nastavují prostě tu průjezdnost, modelují se řady a zaměřují se na to, co se stane, když se nám to tady přicpe, nebo budeme opravovat, budeme rekonstruovat a tak to i koordinujeme některé stavby. Takže oni jsou opravdu velký machři a já bych jim úplně do toho nechtěla mluvit, ale chápu, že někdy ta doprava nám zhoustne, je nepříjemná, to chápu, ale to je i ve větších městech v celé republice. Když se něco stane, nějaká nehoda, tak nám to stojí.
1: Takže, že by se stavěl další most, nějak zásadně budovali objízdné trasy, nic takového v plánu není, jenom takové ty, teď nechci, aby to znělo zle, ale kosmetické úpravy typu fungování semaforů, značení na silnici a tak?
2: Tak můžeme říct, že v tuhle chvíli je tady úvaha, až bude hotová vrtka využití vlastně toho mostu, které v tuhle chvíli je drážní, ale to se můžeme bavit ve chvíli, kdy se bude stavět a dostavovat vrtka.
0: Ústí je unikát. Ústí vlastně je jedno z mála měst, které vlastní most a které se o něj stará. Je to zase velká zátěž, protože někdo přišel s tímto nápadem, ale já neříkám, že je špatný. Ústí potřebuje víc mostů. Bohužel jsou vedle sebe velmi blízko a neumím si představit, že bez podpory nebo dotace státu by město Ústí nad Labem financovalo takto velkou investici. Myslím si, že tady máme dluh na vlastní majetku velký.
1: Pan Matyášek, k tomu ještě něco? Ne?
3: Ne.
1: Já jenom, abyste dostal dostatek prostoru, protože to je jeden z důležitých aspektů těchto debat, že by se každý měl dostat ke slovu, pokud tu potřebu cítí. Dnes už se ovšem ke slovu nedostane vlastně nikdo, protože náš společný čas vypršel, blížíme se ke konci, takže já musím říct, že to je z první předvolební debaty všechno. Našimi hosty ve studiu Českého rozhlasu Sever byli Richard Matyášek, lídr hnutí Zdraví sport a vzdělání. Děkujeme.
3: Děkuji.
1: Věra Nechybová, Jirnička na kandidátce uskupení Ústečáci. Díky vám.
0: Děkuji za pozvání a přeju hezký podvečer.
1: A Michal Mor za koalici SPD a motoristé sobě s podporou přísahy a trikolory. Díky.
2: Díky a děkujem všem posluchačům, kteří s námi teď půl hodinku strávili.
1: Zítra budeme o stejných tématech diskutovat se zástupci koalice Pro a stačilo, se zástupci Sdružení demokratické strany zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů a taky se zástupci hnutí ANO. Moc díky, že jste nás poslouchali a zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Sever.
4: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Liberecký kraj zvažuje odkoupení horské chaty Ještětka. V Nepálu skončilo pátrání po tisícovkách lidí pohřešovaných po povodních. Zítra čekáme slunečno s teplotou do 22 stupňů. Hezký podvečer vám přeje Jana Moravcová. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad šesté období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: O turistickou chatu Ještětka u záchytného parkoviště pod Ještědem projevil zájem Liberecký kraj. Horská chata z roku 1966 je na prodej za 30 milionů korun. Podle vedení hejtmanství by šlo chatu využít jako zázemí pro horský hotel Ještět, který kraj odkoupil letos na jaře od českých radiokomunikací.
5: Realitní kancelář nabízí Ještětku i s celým vybavením. Kromě restaurace je v ní 7 pokojů s kapacitou 23 lůžek. Liberecký kraj ale oslovil přímo soukromého vlastníka chaty. Ještětku chce zařadit do nového konceptu okolí Ještědu, který chce zapsat na seznam památek UNESCO. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale bude důležitá právě cena. Záchytné parkoviště vedle Ještědky přitom součástí nabídky není. Patří obci Světlá pod Ještědem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhů, které dnes kabinet schválil. Generál poručíky by se tak mohli stát nově Hlaváčovi zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a taky šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Další vojáci mají získat hodnosti generálmajora a brigádního generála. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října. Nepál ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí, dalších více než 5000 úřady dál pohřešují. Podle šéfa Národního centra pro nouzové operace Nepál zvažuje, jak správně prohlásit pohřešované osoby za mrtvé, aby jejich rodiny mohly vyřídit potřebnou administrativu, píše agentura Reuters. Místy až 100 metrů vysoká vlna smetla tisíce obydlí.
1: Počasí.
0: Čekáme mlhu a malou oblačnost, co se týče noci, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů v údolích kolem 3 a ojediněle se dočkáme i přízemních mrazíků. Zítra potom teploty do 22 stupňů, ráno s mlhou, přes den slunečno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Dolánkách nad Ohří na Litoměřicku se srazila motorka, osobní auto na místě jsou záchranáři a problémy. Čekejte řidiči taky v Bechlíně na Litoměřicku. Po nehodě osobního vozu i tudy s opatrností projedete. Tak vám přeji šťastnou cestu a krásný pondělní večer s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartem.

tě bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

dohrála další z písniček, které nestárnou. To byl Vaby Daněk a Outsider Waltz. Pěkný večer vám od mikrofonu už také přeje Miroslav Tartárek a také jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Hned tady máme pro vás také nachystané kontakty do studia. Tak o písničku, jak je zvykem, si můžete zavolat. Číslo telefonu to je 475 212 212 a nebo si o písničku napište. To můžete buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo tam napište, zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání, a nebo si můžete napsat na e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, nás už čeká ta první písnička na přání, k ní tady mám jeden e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Vivo Perlej, zpívá Andrea Bocelli a Laura Pausini a bylo by to pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Květu z Vysoký, pro Martu z Barandova, pro paní Jarmelku z Nuslí a vlastně pro všechny posluchače. Jarka a Dominika, krásné březno, Ústí nad Labem a tady je trochu Itálie.

0: Dva skvělé hlasy Itálie, Andrea Bocelli, Laura Pausini a písnička Vivo Perlej. No ale v písničkách na přání rozhodně nesmí chybět vaše telefonáty. Ten první po 18. hodině, tak ten je z Mikulášovic. Ve vysílání vítám po nějaké době posluchačku Lidku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jsem rád, že se vám to povedlo, dokonce jako první, vidíte to. Tak komu zahrajeme?
1: Tuhle písničku bych chtěla nechat jako překvapení. Bylo by to pro mého manžela, ano. Naši drahou Jarušku, sousedku.
0: Ano.
1: A jenom tak pro skvělý večer a pro dobrou náladu.
0: Tak hlavně vám ode mě, jo, že jsme si tady hezky popovídali. Děkuju. I mimo ještě, mimo éter. Tak Valdemar Matuška, víc neprozradím, jdu hrát a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Já myslím, že jste poznali, že to byla písnička Eldorado a samozřejmě Valdemar Matuška. Písničky na přání pokračují, já tady mám také dnes spoustu vašich písemných vzkazů, ale pojďme se teď hned věnovat také ještě dalšímu z telefonátů. Ve vysílání vítám posluchačku z Ústí nad Labem Neštěmic, tedy doufám, že se nepřestěhovala, je to paní Marcela. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Miro, ne, nepřestěhovala jsem.
0: Stále stejně, dobře.
1: Stejně, kde
0: tak jste vybrala písničku, kterou si občas tady spolu pouštíme, a nejenom nám dvou, ale ostatním samozřejmě, od Toma Jonese, Green, Green Grass of Home, tak komu dalšímu dneska?
1: Nejdřív zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač a poslala bych Jaru, paní slečně Dominice a její mamince Jarušce, pak Marušce do Chomutová do Šestajovic a paní Helče do Litvínova a ještě paní Milence do Českého ráje. A jinak to posílám všem, s kým si necháváme hrát, a pro ty lidi, kdo jim nenechá nikdo zahrát.
0: Tak i ty zdravíme, no a samozřejmě ta písnička hlavně ode mě pro vás, za chviličku tady bude Sir Tom Jones. Naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tom Jones, Green, Green, Grass of Home, jsou tady písničky na přání, za chviličku s dalším telefonátem. Ale jak jsem říkal, mám tady také pár vašich písemných vzkazů, pojďme si teď přečíst tedy další z vašich e-mailů. A hned dočíst tady, krásný to říjnový den tady vidím, kdy Elišky svátek slaví. My také tři Elišky máme. Zahrajte paní Elišce Zvanocové, také Perutkové a Hráčkové. Přeji všechno nejlepší rodiny a písničku Stříbrný měsíc posílá Míla a my také, no a zpívat bude Zdeněk Krásný.

0: Zdeněk Krásný a Stříbrný měsíc, písnička, kterou jsme posílali Eliškám k svátku. A já mám takové podezření, že i ta další písnička bude nějaké Elišce. Ve vysílání vítám posluchačku Jarku z Ústí nad Labem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirku. Já zdravím všechny posluchače, zároveň všechny Elišky.
0: Ano, já zdravím také Elišku.
1: Moje poslední dcerka je také Eliška.
0: Ano, ano.
1: A jako tuto věc si to dneska užila, nějaký ten svátek, takže se s tím všudy. A pak ještě ten poslední bombonek na dortu, bude to vaše písnička.
0: A písnička od Aby a Lost Summer, jak jsme se domluvili, že Elišce přeju také všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka.
1: No a já vám děkuji vlastně moc krát a všem hezký večer.
0: A vám děkuji. Také. A naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Hudební výlet do Švédska, 40 ABBA, písnička Arrow Summer. No a já tady mám nachystaný další telefonát, tentokrát se také po linkách vypravíme do Žatce, tam je u telefonu paní Božena. I vás vítám ve vysílání, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marečku, zdravím vás a všechny věrné posluchače. Dnešní písničku posílám naší zlatý Elišce do Vředlí, k jejímu svátku. Přání jsem jí už říkala po telefonu a taky jenom srdečně zdravím a posílám písničku taky všem přátelům. Hlavně chci poděkovat Františkovi z Kralu, který mě dal krásnou písničku zahrát, a děkuji mu za písničky, které mi dává hrát, protože jinak mu nemohu poděkovat než přes rádio. A jinak všem přátelům. Honzík, Pavlík, Boženka, Jarmilka, Andělka.
0: Dobře. No a pro všechny dohromady pro všechny jsme vybrali dvojici Seminarosy, Karel Gott a velmi oblíbenou skladbu La Paloma. Tak bude i pro vás, ať máte krásný týden a zase někdy u nás naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

Písnička, která nestárne, Leszek Semelka a rok 1978 a písnička s názvem Si prostě nejlepší. Tolik tedy další z těch, které nestárnou. Já tady mám teď před dalším telefonátem nachystaný v písničkách na přání další váš e-mail. Prosíme o zahrání písničky pro Terezi Holmanovou ze Břehu u Přelouče. Naše úžasná Teresko, všechno nejlepší k dnešním 14. narozeninám. Každý den si přejeme, abys byla stále usměvavá, spokojená, zdravá a úspěšná ve škole. Přání posílají babička Věra a děda Milan. Prosíme o píseň narozeninová. No a tu tady máme od Olgy Lounové.

0: Galunová, narozeninová, písničky na přání pokračují. Další telefonát nás čeká, je z Košťan a ve vysílání po delší době. Vítám posluchačku Věru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. Já bych sem chtěla nechat mě a Radkovi, teď je vlastně do Lipštátu a jemu synovi, jeho dceři, Helče do Hradce Králové, Helče do Teplic, mojí rodině, synovcovi a prostě všem kamarádům. A taky jsme měli svatbu, dobře jsme ji oslavili.
0: Ta gratulace velká je ode mě, od nás. No a k tomu se určitě hodí ta písnička Decibely lásky od Michala Davida.
1: Jo, a ještě pro Jirku Práška bych zapomněla. Dobře. Pro jeho manžela, to bych zapomněla.
0: No a je to napravené. Tak hlavně samozřejmě pro vás i pro manžela, že ho také zdravím. A teď už ten Michal David a krásný večer. A ať to zase někdy vyjde, to telefonování. Naslyšenou.
1: Těšenou a děkuju, Míro.

Pro pěkný večer Michal David a písnička Decibely lásky. Pomalu se blížíme k závěru písniček na přání, ale já tady mám nachystané ještě jedno čtení a je to přání ke krásným kulatým narozeninám. Tak já to přečtu. Prosím o písničku od Valdemara Matušky, Slavíci z Madridu, pro paní Marii Slukovou z Benešova nad Ploučnicí. Právě dnes má své jubileum 80 let. Z celého srdce jí celá velká rodina přeje zdraví, spokojenost, děkujeme za její péči a máme jí moc rádi. Děkuji Kateřina Janušková z Děčína, dcera s rodinou. Všechno nej i od nás, písnička k tomu.

někdo klína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: A jsme ve finále. Písničky na přání končí, ale další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer. Zítra se v tomto čase těším opět na slyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutovské nemocnici otevřeli novou dětskou ordinaci. Ústecký kraj obnoví budovu krajského úřadu v Ústí nad Labem. Lanovka na Komáří výšku jezdí dočasně jen o víkendech. Zítra čekáme ráno mlhy, přes den slunečno a teploty do 22 stupňů Celsia. Pěkný večer, zprávy s Janou Moravcovou. Nemocnice v Chomutově otevřela novou ordinaci pro děti a dorost. Chce tak řešit nedostatek pediatrů v regionu. Po uzavření 3 ordinací dětských lékařů na Žatecku a Podbořansku letos na jaře zůstalo bez registrujícího lékaře velké množství dětí. Situace se přitom může zhoršovat taky v oblasti Chomutova, Jirkova a Kadaně, kde mnoho dětských lékařů postupně dosahuje důchodového věku. Dnes o tom informovala společnost Krajská zdravotní. Ústecký kraj plánuje obnovit budovu krajského úřadu v Ústí nad Labem. Nejprve nechá z fasády sundat travertinové desky, které už místy odpadávají a ohrožují chodce. Vypíše na to zakázku. A další postup popisuje hejtman kraje Richard Brabec z ANO.
2: Určitě to nebude tak, že tam sundáme travertin, samozřejmě pod tím travertinem budou určitě nějaké díry. To rozhodně bude upraveno prostě tak, aby po tu dobu přechodnou, tak samozřejmě ta budova, protože je to významná budova v rámci centra města, prostě to nenecháme v nějakém úplně provizorním upadaném stavu.
0: O konečné podobě fasády bude kraj kvůli autorským právům jednat s autory původní budovy. Turisti se teď svezou sedačkovou lanovkou na Komáří výšku v Krupce na Teplicku jen o víkendech a ve státní svátek. Dnes začala každoroční revize technického zařízení. Podle Petra Vodlíčka z Drážního úřadu potrvají práce 6 týdnů až do 6. listopadu. Lanovka je kulturní památka, její trasa měří bezmála 2,5 kilometru.
3: Technici se ve všední dny věnují pravidelné údržbě strojního zařízení a kontrolují celou trasu lanové dráhy. Víkendový provoz bude zachován a lanovka pojede i ve středu do 28. října, kdy je státní svátek. Pokračuje také oprava horní a dolní stanice. Tam i s demolicí a následnou stavbou terasy a schodů termín dokončení je konec roku. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Na stovkách francouzských středních škol pokračují studentské protesty. Studentům vadí mimo jiné nedostatek učitelů nebo přeplněné třídy. Ve městě Lens na severu Francie přišel o roku 15-letý mladík poté, co ze země zvedl policejní paralyzující granát. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti. Ty podle policie často uměle podněcují výtržníci. Ve Francii dnes zůstalo zavřených asi 500 škol. Na zítřek studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Protesty začaly minulý týden na severu Paříže. Od té doby se rozšířily po celé Francii.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku mlhy, přes den bude převažovat slunečno. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni, na horách pak 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 608 v Dolánkách na Tohří na Litoměřicku se srazila motorka, osobní auto. Na místě jsou záchranáři a komplikace očekávejte v podobě uzavírky v Ústí nad Labem. Uzavřená je ulice U Vlečky. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích a uzavírka tam potrvá do 18. prosince. To byly zprávy v 19 hodin. Já vám přeji i dál pěkný pondělní večer s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste přišla do Hezky česky se slovem plnohodnotný. Tak, to je věc názoru, co je a není plnohodnotné, ale v poslední době se hodně objevuje spojení plnohodnotná válka, plnohodnotná invaze.
2: Já mám pocit, média to rozšířila, když přišla ta ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. A začalo to být pojímáno jako vlastně neutrální popis toho, že to není anexe na jedno místo, ale kompletní na celý, v plném rozsahu. A já si nemůžu pomoct, ale já pořád cítím to přídavné jméno plnohodnotný, jako hodnotící, jako ano, něco kladného.
1: Je to tak, protože je to hodnota a hodnota znamená
2: něco dobrého.
1: Něco dobrého, něco plusového.
2: Tak, to slovo od jakživa se tu používalo třeba ve spojeních. Plnohodnotný zdroj, plnohodnotné dílo, zkrátka něco, co má plnou hodnotu, je to dostatečně kvalitní. Ale je fakt, že se to ujalo jako nehodnotící slovo.
1: No a kdybychom chtěli postupovat správně, tak jaké synonymum správné byste našla?
2: No tak já používám válka v plném rozsahu, případně ten původní překlad, řekněme, protože původně je to z angličtiny, ale do ruštiny a myslím si, že z té ruštiny do češtiny to přišlo. A v té angličtině full scale a pokud šlo o full scale war, tak se to překládalo jako totální válka.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
2: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
3: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
2: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
2: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
5: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
2: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
6: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
0: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
3: Mrchy.
1: Je mrchy, ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Mm-hmm. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a pak,
1: sebou.
2: Protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě
2: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: teď
1: to,
2: už ne, teď už jako si myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No, no, protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. A, ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela to bych dobře.
1: Docela... To není tak
2: zdravím
1: špatný.
2: Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste no. zlobila i v Národním divadle, no. pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem tomu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila. Ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, nebo 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel, já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny, já ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží, já už je vůbec neznám. Víš co, to je, já nechci se nikoho dotknout, ale prostě už jsem staromilná, no, pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve
3: Stardance.
2: Vy jste tancovala nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: chci taky zeptat.
3: Jo, no, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let, skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: Stancování?
2: No
3: ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo.
2: Tak
3: já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na tady na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarták. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme skončili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, že, no myslím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník. Jo. Na každýho nás to padlo.
2: Se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem. Všichni jsme měli my Bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. Věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No,
2: Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník. Pár excelác. Ten dělal krvinku, veď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jsi dělal krvinku?
3: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky Drákulovi. Dělala krvinku, ne?
2: Máma dělala krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholina Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mně to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhletěm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za

0: čím vlastně bojujete, ale Instagram, oproti tomu, Instagram,
1: to
0: je
1: mě
0: vlastně,
1: baví.
0: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
1: to je jednoduchý, to mám
0: technologie.
1: V ruce, to, mám, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, a to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěla na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám, jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak po mým pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
0: Rozumím.
1: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
0: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
1: To je zmatek,
0: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
1: To je bordel.
0: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
1: jo,
0: a taky,
1: jo, je.
0: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
1: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmarja, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
0: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
1: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
0: Budu pozdravovat maminku.
1: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
0: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
1: jednou.
0: Ahoj,
1: čau.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?
2: Ano, to mi říká. Moc dobrý.
3: Tak to zná si každý, kdo pije alkohol.
1: Jakou má chuť?
2: No tak cítím tam švestky. A pokud si koupím slivovici hruškovou, tak zase cítím hrušky.
3: Jako slivovice, čistá, dobrá. Ne úplně jako domácí, ale je kvalitní.
1: Jak dlouho je slivovice Rudolf Jelínek na našem trhu?
2: Takových 80 let, 90, no dlouho.
3: Byla tady už za doby protektorátu od 19. století někde?
0: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem pro voly při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se odpradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přistěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singrova pálenice brzy šířila věhlas valašské slivovice a borovičky daleko za hranice Moravy.
4: Před námi stojí láhev vizovické slivovice z roku 2017. Ta slivovice to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není slivovice jako slivovice.
5: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
1: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
5: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
4: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také kde zraje.
5: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
4: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
5: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
0: Prvním konkurentem Singrovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singrově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singrovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Bizovic. Byl například zakládajícím členem Bizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války Vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála třech desítkách let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o 5 let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, ne úplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou přímovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tady lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky. Ano, pecky jsou v celku. A bude se dít co? Protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý, potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení, nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2-3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: Bratři si jí mění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přes kvašení a destilaci až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta sedmdesátka by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené?
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou. Naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě proto buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici stařit v sudech z meruňkového dřeva.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů a v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými palenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít. Obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni

0: rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra, ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla Vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let.
2: Bohužel musím říct ne, je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér, potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
0: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací.

0: za 2 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: kdo chce se stát tím mužem, ten whisky pije rád.
1: A proto všichni může společně zaspívat.
0: Whisky to je má.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabil Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác Saint-Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí. Elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan J. Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňujícímu uplatnit zázračnou schopnost prstů, sadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersonem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti.
Ohorác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoli v penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezitím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu.
Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i 150 tisíc dolarů. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Jo, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ji dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Jo, člověče, vy to berete jako hůlku, opatrně. Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň, a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale... slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel ku předu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než vousy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvě do bíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvě do bíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě tři surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonnost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli

0: Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
1: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
2: Dobrý den.
3: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
2: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
3: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
2: Hned je zbudím.
3: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jehle tři muži?
2: Naši nejspolehlivější skauti. Jsem Hawkins.
3: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
2: Stalo se něco, Mr. White?
3: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
2: Přeháníte, pane.
3: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
1: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
3: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
2: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
3: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
4: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
3: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
4: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
3: Inženýr, jako vy.
4: A vy pracujete tady na tom úseku?
3: Víte dobře, že na sousedním.
4: A, tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
3: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
5: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
3: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
5: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
2: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
4: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
2: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
4: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
6: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta. Greenhorne.
2: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte. Jinak vás srazím k zemi.
6: Vy mě. Ten Greenhorn je opravdu pitomec. Myslí si...
4: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
2: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
1: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
3: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
1: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
3: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
2: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
3: Nonsense, to si zodpovím já.

0: Uslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
1: Je tu sem, Vir a Dick.
0: No tak mě alespoň doprovodíte.
1: S Bancroftem už mluvit nechcete?
0: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví. Přátelé.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů Ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobous. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte a šminete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku? Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahlédl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No. No je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no... Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já. Jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer, z Prahy zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak je ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil, teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste zapřemýšlet, popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo. Tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu, žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžko, nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně, zkuste vy mi přiblížit, jakcí jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. Koho tady máme, kdo je na první návštěvě, tady je Honza, kdo je na druhé straně. Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žluťoučka.
0: Nevadí. No, vada na kráse možná, ale na chuti.
1: Takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi jen ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec.
0: No tak to je teda.
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
1: Totiž po nás asi nezůstanou děti, uh-huh. Takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
0: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
1: Já bych vám velice rád ulil.
0: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
1: Jo.
0: Tak ať se vám daří.
1: Můj příspěvek.
0: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří. A
1: vám také.
0: Vy ostatní, nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady je Rej z jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl nemocnicí kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky. A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psaný dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ze začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu a zapsal ji asi po dvou letech. Takže to bylo první překvapení a pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když jste si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastydil třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám
0: no, to přečtení. Byl jste naladěn. Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzaly národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu narození. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

0: Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Víš, tady to máš. Udav se, udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června, to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat, nemůžu. Nemůžu odvysílat, nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé, moc děkuju. Vidíte to, dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo a vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Péťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska, tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, haló, co se stalo?
1: Haló?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio. Protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: No, do archivu už patřím já.
0: Ne, ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jo, jenom 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, vlastně ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten co se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to vám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasála, když jsem dělala pro ty starý tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor,
0: ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď ještě?
1: No, už ne.
0: Takže vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se toho ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak archiv mám prostě spíš... ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky, ano.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahý.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka.

A vrtat se v minulosti v rámci archivu. Ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnohých není, nepotřebné vyřazuji, v e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si, no nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení, žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl

0: z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci s Jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
2: Dobrý večer. Tady Zdeněk z Prahy.
0: Zdravím vás.
2: Jsem taky... Můžu mluvit?
0: No jistě, slyší vás úplně všichni.
2: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky takový trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba... já jen, jak se to... kontakty na různý prostě organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavit, nebo ne zastavit, no, ale jako už jako v podstatě ničemu, no.
0: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593 telefon. Do dneška pamatuju, už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
2: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař, nebo prostě různý takovýhle, jako nějaký jako důležitější pro mě, jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no, vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
0: Hlejte se, to je výkladní skříň mám taky a stane se, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
2: Já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem má přijel hlavu, tak jsem musel počkat, až číslo řeknete.
0: Děkuju. Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
2: A můžeš něco dodat?
0: Povídejte.
2: Skvám si třeba jakoby nějaký ty vstupní povolení vlastně jako v těch povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra jako do
0: Lítačku.
2: Jako, ano. Takovýhle, no, lítačku ne, ale jako povolení prostě dostupu jako těch technických prostor metra a takový podobný věci, no. No, jako třeba byl COVID, Tlučková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
0: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz. To tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji. Já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám. Jo, podívej, tady další. Ježiš, to se jsem zamíchal omylem. Odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný. Tak. To já ti dám řidičák, to bych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše. Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl. Ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole v Újezdu nad Lesy? Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
1: Tady je Svaťka z Brna.
0: Zdravím, Svaťko.
1: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
0: Ano.
1: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
0: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
1: Tenkrát se 20 korun platil.
0: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
1: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak nevadí, on žil.
0: No, jasně, jasně. 20 korun.
1: 20 korun, ano.
0: Hodně nebo málo?
1: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
0: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle kloučíte?
1: Já nedělám, já nevyhazuju.
0: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
1: Tak, je mě skoro 2,80, jo, takže ne.
0: Za 2,80 let?
1: Prostě.
0: To se nevejde do krabice, kolik toho máte?
1: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
0: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by tam byl vůbec prostor.
1: Ne.
0: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
1: Podle let to tam je daný.
0: Takže ten
1: Podle let.
0: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší. Víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
1: To teď opravdu ne.
0: Mm-hmm.
1: To si fakt nespomenu.
0: Všiml jsem si, ano, povídejte.
1: Ano, jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc.
0: Mm-hmm.
1: Že to je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
0: Platil. A platil včas aspoň podle těch složenek?
1: Jo, platil. Řádně. Podle těch složenek platil.
0: No tak já vám děkuju, teda pěkně to, co se, já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
1: Tak. Taky, dobrou noc.
0: Svaťko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavci.
1: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmení nového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodů taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože ji babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, on byl vyučený truhlářem, mm-hmm. jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klicpery, rok vydání 1926. Takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížkou, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: Jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy.
1: Já jsem to dala, teď si mám 3 děti, já nevím kterému, ale dala jsem to do školy, aby se, když se děcka o něčem učili, tak aby
0: ano. Nevím, jestli to můžou spojit i s tím, že nevím, jestli to bylo na více školách, ale já si pamatuju, že ještě ze základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo Sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy. A to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat. Takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám. No. Ale tak to bylo tenkrát.
1: No, ale toto bylo z druhé světové války ještě. Hmm.
0: No, tak vyzrálý nejsem. Ale děkuju vám, ať se daří. No, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte dál.
1: Už si to převzala dcera. Rodné listy, už si všechno to zbalila. Veškeré tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to.
0: Zajímá, jasně. To je důležité. No. Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce, najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka. Maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda, bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s ním nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak v Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No, a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme fon a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem komtesa, což je úplně směšné jako.
0: Komtesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby jsme byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále jako jsem fon.
0: Takže máte fon rypák nahoru, nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Mm-hmm. Jsem ráda, že jsem vás taky chytla, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. Volala se na nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já než jsem pravidelně vysílající, já, když někdo nemůže, no, tak se to tak dává.
3: Jsem to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje. Mm-hmm. A jsem říkala, že budete v jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
0: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
3: Já jsem řekla, že budete mít servis.
0: No, dobře, tak já jsem nevěděl. Já nevěděl to, jako, jak, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako, jak se chovají, ale těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tenhle to místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
3: No, to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlovy Studánky, ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rychlebské hory, a Tančírnu a radši Údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Mm-hmm. Říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni Praděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané, svým způsobem si já teda osobně myslím.
0: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
3: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc. A hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
0: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: O archivnictví je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady náskákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografii. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vidět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to je?
1: A mám
0: je?
1: Taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. Dobré.
1: Děkuji, děkuji. No. Tak já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, chválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák.
0: Ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji strýc a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi. protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je Český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našemu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi je už přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ji ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
1: Samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc, říkám to.

to je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech. Potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického, nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém úklidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Vondráčkovou v polštině Malovaný džbánku taky stojí za to.

0: Vidíte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Hele, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom Domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1202.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten Domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsem mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten Domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta žena za povinnost se o něj postarat.
0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad. Ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když to
0: mělo...
1: měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to, máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi, no.
0: No, že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: A, jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy, já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jako, že byl, dost, no. Že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Keeble, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná. Každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek vzhledem k těm mzdám a byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že? I když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mně to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
1: No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo, jo, jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nevzdědili, nebo protože nějaký... za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v Ostrova. v ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No ano, tak. Ale víte co, já zločí se řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
0: Tak
1: spokojený důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně
0: taky
1: moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám tak taky, naschledanou.
1: Dobrou noc.
0: Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze. Jo, taky jsem jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě bota jménem Melichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba, dynamit,

0: Pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se zapadal jenom do nějakého roku 1850, ale já bych chtěl, promiňte, ale asi se to možná taky váže k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
1: Ano.
0: Můj tatínek, který už nežije, a když začali v nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle z toho mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku. Tam jí klekl ten hardware od toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já nejde 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahranit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahranili uložené, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, že klasické ty standardní fotografie vždycky měli nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co měli tatínek a nami, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
1: To je fakt.
0: Tímto jsem chtěl pane Macone přispět jako do toho příspěvku dnešního.
1: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
0: Že opravdu ta fotografie, když se založila toho albumu, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, a přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
1: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
0: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dává navštítky.
1: Já taky mám od toho lidi přesně a bojím se.
0: 1998, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
1: A ty umělé růžky černé.
0: Tak to už je úplně, když jsme byli malý, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to byly moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macone, já si myslím, že my jsme asi takhle už možná jako, že já, mě teď bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé růžky a taky.
1: Já velmi,
0: a oni se někdy potvory odlepovali.
1: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže tak. Radku, děkuju, jo, přeju vám dobrou noc, ať se daří, bylo
0: děkuju,
1: to k tématu.
0: Já děkuju, že jsem se mohl vyjádřit.
1: Ano.
0: Pane Macone.
1: Děkujeme.
0: A všem posluchačům i vám, hezký zbytek večera, dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.

0: Proslyšení, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nenechal ujít, když dnes slaví Sedlákovy příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo, nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nechty okousané, že jakmile slyšíš, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného. A Zlín, jak k tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste v jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu pře Martin. Martine, děkuju moc a Koliu už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnaděl a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No je, to je tak, dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá
3: tak
0: a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte ještě, ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávím nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa. No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, když jsme, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte. To je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny. Mm-hmm. Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Takový, no, je to takový do žlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzni a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojář a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo, Slanýček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali do, ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, když tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak no, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, prý Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití
3: nádherný.
0: Vůbec, tak
3: užívejte. Na severu, jako ne v Plzni, jako v, to, je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové já místní VIP moc. Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba, nevíte, co s nimi, protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

to, že jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože je přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo. Hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že jste toho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanou umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou, na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobití se všemu? Svěřití se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baviti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával? Ty, syn zámožného měšťana, sám neodvislý. Nač se spídil po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde. Není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slůžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože. O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni, můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brňanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz skažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marfo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk-Podolský, Podolsk-Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy. Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
4: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
3: Moji drazí.
5: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
3: Jste tak milí.
6: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
3: Vynechal jste komickou starou?
6: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
5: A také nikdy nebudete.
3: Pane...
6: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
3: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
5: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
6: Marfo Petrovno.
5: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
3: Jste tak milý, báječný, skvělý.
5: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
3: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
6: Marfo Petrovno.
3: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
5: Vy jste...
6: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
3: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
5: Jak jsme jen mohli?
6: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
3: Pán si žádá mé foto.
6: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
3: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
6: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
3: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
6: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
3: Ale na představení přijdete, že?
6: Jistě. Naschledanou.
3: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
7: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup hygieny.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
1: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jo. Jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohy. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
2: bez
1: ten
2: obraz,
1: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
2: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
1: Já se odbourám.
2: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
3: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
4: Tragédie.
3: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom ha, ha, ha. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.

0: musí být šílený tohle to zažívat jako na jevišti.
1: No, je, protože Adana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
0: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
1: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
2: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího z Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme seberealizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
4: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
3: Já ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
4: Jo.
3: To je přece, děkuju, no. To si nevymyslíš.
4: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi půl osmý večer, nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do ty hry patří, jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
5: No, požárníka jsem zažila v opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a měla jsem, sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
4: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tarbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prej to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Miši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,